Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosím Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko

tři města. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

na rtu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší kávě

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku.

jako síť a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černý

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený. Je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti, mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím, kam všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat. Dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citrónu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte za začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak dlouho?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot, máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse. Co teď?
2: Teď si to jabko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nějak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: se jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhneme. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, to může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo. Nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je moje, si i to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako neznám. Mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, ale spěduju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo. Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělskou, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: Ale... A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30 do obrovské haly, navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my
0: a
2: jsme...
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ty... Ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá, celá nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trk. A on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to znamená syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s tolstolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, máme to tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Teď na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju a zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A. polívké nebo za B. kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý. Ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: kuličky.
1: Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských spřežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladrubech nad Labem se nechovají starokladští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokladské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokladubských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a v nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starokladuskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starokladuského koně, tak kladuského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanově městských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání. Takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8 000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starovědobských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáje a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starovědobské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokrobští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokladovských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starokorupských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně dva mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladu do pští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy. Když se

0: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
1: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
0: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
1: Nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
0: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
2: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
0: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
2: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady píděla po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. To byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už věděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita.
3: Je

0: pořádáte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend v září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás, obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačilo jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávěla svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka, mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo naschvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím vším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě i jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět, nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu. Work

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů, nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla. Navíc jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo, to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, vzhled, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, čerty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. A ono paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet v nadprůměru, v kontrole, slovo kontrola, tady s jistotou zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si ho spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný přístup.
2: Já jsem vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl brán ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v uvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovovat vyčerpávající pro drobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce, protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Lukas, ja dnes mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích. Tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já.
1: Je 5 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň finančně podpoří technické vzdělávání i volnočasové aktivity pro děti a mládež. Klatovská teplárna slaví 50 let, připravila den otevřených dveří. Češi ve svých závětích loni věnovali desítky milionů korun dobročinným organizacím. Dnes čekejte zataženo. Na většině území občasný déšť nebo přehánky a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Plzeňské školy můžou žádat město o dotace na technické vzdělávání. Maximálně můžou získat 100 000 korun. Jak upřesnila mluvčí magistrátu Eva Barborková, dotačním programem chce Plzeň motivovat žáky ke studiu technických oborů a ke zvyšování jejich manuální zručnosti.
3: Základní a střední školy, které mají sídlo na území města Plzně, mohou například žádat o příspěvek na vybavení odborných učeben, také na nákup materiálu do dílen, je to i na exkurze nebo například na mzdové náklady. Mohou to být také peníze pro pedagogy, kteří děti vedou v kroužcích zaměřených na rozvoj jejich technických či řemeslných dovedností.
1: Žádosti můžou školy podávat přes plzeňský městský dotační portál do 30. října. Do stejného data je otevřený i dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, které pomáhají předcházet rizikovému chování. O tyto dotace můžou kromě škol žádat i další organizace nebo živnostníci. Klatovská teplárna slaví 50 let. K této příležitosti pořádá den otevřených dveří dnes od 10 do 14 hodin. Nabízí možnost nahlédnout do míst, kam se veřejnost běžně nedostane. Součástí programu budou prohlídky výrobní části teplárny s průvodcem, během kterých se návštěvníci dozví více o fungování teplárny a o tom, jak vzniká teplo, které následně putuje do domácností a dalších objektů v Klatovech. Připravené jsou také hudební a tanečné vystoupení i program pro děti. Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závětích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví, upozorňuje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíško.
4: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
1: Darovat lze i různé typy automobilů, které využijí třeba neziskové organizace poskytující terénní péči. Sport. Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé v kariéře tenisové US Open. Získala druhý grandslamový titul v sezóně a třetí v kariéře. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků, Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Fotbalisté Sparty porazili v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Zbrojovka Brno si poradila s Artisem Brno 2-1. Liberec zvítězil s Mladou Boleslaví 3-0 a posunul se tak do čela neúplné tabulky a tým Bohemians zdolal Slovácko 2-0.
2: Počasí.
1: Dnes bude zataženo, během dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni Skvrňanech v ulici Vojanova směrem ke kruhovému objezdu k ulici Lápkova dejte pozor na sjízdnost vozovky, je tam vylitý olej.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, neděle 13. září, 4 minuty po 5. hodině, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Seriál Tajemství technických památek nás zavede na vlakové nádraží ve Františkových lázních. Budovou z 19. století procházely tisíce lázeňských hostů, včetně významných osobností. Jak vypadá po nedávné rekonstrukci, přiblížíme už za chvíli. A před 17:30 si řekneme, co všechno přinese letošní 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Takže pokud na něj plánujete vyrazit, určitě poslouchejte dál.
2: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: Tajemství technických památek.
1: Dnešní díl seriálu o technických památkách nám přiblíží historickou nádražní budovu ve Františkových Lázních. Ta prošla citlivou rekonstrukcí. Odborníci z Národního památkového ústavu dohlíželi na to, aby si zachovala svůj původní charakter. Víc prozradí památkář Karel Hamberger.
2: Stojíme před Františkolázeňským nádražím, které bylo postaveno mezi lety 1864 až 5 z iniciativy saských a bavorských státních drah. Ostatně jejich erby můžeme spatřit na fasádě.
3: Autorem návrhu Františkolázeňského nádraží byl renomovaný německý architekt Friedrich Birklein. Pokračuje památkář Karel Hamberger.
2: Tohoto úkolu se Birklein zhostil bravurně, navrhnul toto nádraží ve vysoce reprezentativním duchu, neorenesančním, z prvky takzvaného Rundbogen stylu, což překládáme jako obloučkový nebo arkádový směr.
3: Právě obloučkový styl, populární v 19. století v německy mluvících zemích, je možné na budově nádraží vidět nad vstupními oblouky do odbavovací haly.
2: Dále bych upozornil na ornamentální výzdobu kolem oken, která je rukopisem tohoto architekta. Mimo jiné tento ornament použil na fasádách domů na Mnichovské třídě Maximilianstraße, což je ornament, který se používal za vlády krále Maximiliána II. V Bavorsku.
3: Od 80. let 20. století vlakové nádraží postupně chátralo. Dnes už je naštěstí součástí městské památkové rezervace.
2: Modernizace Františkolázeňského nádraží proběhla mezi lety 2024 až 2025. Je potřeba poděkovat investorovi Správě železnic, a to z toho důvodu, že ačkoliv tato budova není prohlášena za kulturní památku, tak zde bylo přistupováno, jako kdyby ta památka byla. Byl zde totiž přítomný restaurátor, který byl zodpovědný za opravu fasády nebo výrobu těch replik štukových dekorů, které jsme odvozovali z archivních fotografií. Právě jsme vstoupili do odbavovací haly. Ta prodělala nejvíce úprav za dobu své existence. Vidíme, že se zde mísí prvky historismu jako litinová zábradlí, ale jsou tady i prvky z období druhé poloviny 20. století, jako například tyto vitráže s lázeňskými motivy. Vidíme ten motiv stříkajícího vřídla nebo termy.
3: Kromě rekonstrukce fasády, střechy a historických prvků došlo k modernizaci odbavovací haly a pokladny. Posledním krokem je rekonstrukce nástupišť pro pohodlnější a bezpečnější nástup cestujících. Z Františkových Lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude zataženo, během dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: sebe.
1: Desítky snímků, zhruba 20 premiér a taky řadu hostů nabídne letošní 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. V Měšťanské besedě začne v pátek 25. září. Organizátoři už ale odtajnili program a třeba i to, který snímek letošní finále otevře. Bude to film režisérky Evženie Brabcové Divočina.
2: Nám přišlo, že to je originální debut ženské filmařky, která se vymezuje k aktuálnímu tématu přípravy na konec světa.
3: Vysvětluje umělecká ředitelka festivalu Lenka Tyrpáková, proč letošní ročník festivalu Finále otevírá právě snímek Divočina.
2: Bavilo nás vlastně to uchopení toho tématu forální zpracování. Tam vidíme Kláru Isovou podávat skvělý, takový jako niterný psychologický herecký výkon.
3: Festival nabídne desítky různě zaměřených filmů, které můžou cílit pokaždé na jiného diváka, a to včetně těch, kteří dávají přednost vážnějším tématům.
2: Můžu zmínit třeba Oscarového kandidáta za Českou republiku, kdyby se hluby proměnily ve zlato, který otevírá téma alkoholismu. Soutěžním slovensko-česko-maďarském dramatu Pramen se vlastně otevírá ještě nevyřešená kapitola československých dějin o násilné sterilizaci romských žen.
3: Vůbec poprvé letos získá některý ze snímků diváckou cenu. Podle ředitelky festivalu Evy Veruňkové Košařové nad ní ale organizátoři už nějakou dobu přemýšleli.
4: Upřímně i diváci si oni říkali, i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají. Diváci dostanou při příchodu nebo při odchodu papírky a klasicky budou zatrhávat známky a z toho samozřejmě potom se spočte ten vítěz.
3: Možná, že motivací někoho pro to navštívit filmový festival je to být blízko nějaké filmové hvězdě. Logicky se zeptám, zda se budou moci diváci v úzovkách někoho dotknout.
4: Ty jména samozřejmě každým dnem se teďka potvrzují. Pramen přijede uvést Aňa Geislerová, obě sestry Geislerovy tady budou k dokumentu Dvě deci tuše, k filmu Divočina Klára Isová, Juraj Loj, Jan Lasák, filmu Čikačeka přijede Honza Cina, Pavla Tomicová, Pět švestek přijede uvést Jan Svěrák, Bára Baziková s Helenou Třeštíkovou přijedou uvést svůj dokument právě o Báře Bazikové. Josef Trojan přijede uvést film Nepela, zakončovací film Virbl, tak mimo jiné v delegaci bude David Švehlík. A jak říkám, je těch jmen opravdu hodně a každý den přibývají.
3: Tereza Cicvárková je studentka Západočeské univerzity v Plzni, fakulty umění a designu Ladislava Sutnara, a je taky autorkou ceny diváků. Máme ji před sebou, je z kovu, což je teďko poznat podle toho, jak to zacinkalo. Základem je ohnutý plech, ve kterém je vyřezán obrys ledňáčka.
5: Chtěla jsem zpracovat nějaký moment, nějaký akt, kdy ledňáček letí do té vody, což je pro něj velmi specifické, a loví si tu svou trofej, kterou potom odnáší. Proto právě jsem teda vycházela ze stylistiky toho ledňáčka, který se postupně potápí, takže v první části té ceny je silueta ledňáčka z části a v druhé je už jenom ten ocásek, který končí ve vodě.
3: Letošní mezinárodní festival Finále začne v plzeňské Měšťanské besedě v pátek 25. září. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň rozdělí 216 tisíc korun v rámci takzvaných mikrograntů. Dotace dostanou organizátoři koncertů, festivalů, výstav, divadel nebo komunitních aktivit. Podle mluvčí magistrátu Evy Barborkové mikrogranty dostávají projekty, které nemusí mít velký rozpočet, ale přinášejí zajímavé kulturní aktivity pro obyvatele města. V obodní knihovně v Plzni na Borech přibývá čtenářů. V současné době jejich pobočka městské knihovny eviduje přes 2,5 tisíce, uvedla vedoucí knihovny Kateřina Richtersová-Smílková. Knihovna letos oslaví 15 let své existence, a to v úterý 15. září, kdy je pro veřejnost připravený odpolední program. Kazňov na severu Plzeňska chystá proměnu zastaralého školního hřiště na moderní víceúčelové sportoviště. Zázemí a vybavení areálu je téměř 30 let staré a nevyhovuje už současným potřebám tělovýchovy a sportovních oddílů, uvedl ředitel základní školy v Kazňově Tomáš Korelus. České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. Tenistka Jelena Rybakinová získala třetí grandslamový titul v kariéře. Ve finále US Open porazila úřadující šampionku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 2-1 na sety. Fotbalisté Liberce se posunuli do čela neúplné tabulky šance ligy. V osmém kole porazili Mladou Boleslav 3-0. V dalších zápasech Sparta porazila Jablonec 2-0, Zbrojovka vyhrála v brněnském derby nad Artisem 2-1 a Slovácko prohrálo na hřišti Bohemians 0-2. A dnešní počasí bude zataženo během dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni Skvrňanech v ulici Vojanova směrem ke kruhovému objezdu k ulici Lápkova dejte pozor na sjízdnost vozovky, je tam vylitý olej.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly zprávy a Petra Broučková. Dnes odpoledne se můžete těšit na hvězdné návrhy.

bratry a zaposlouchat se do příběhu herce, kterému říkali figurkář, tichý komik, ale taky velebnosti. Poslední ze jmenovaných přezdívek si zasloužil svou asi nejslavnější komediální rolí. Řeč bude o Luďku Kopřivovi. Hvězdné návraty začínají hned po zprávách v 16 hodin. Teď už Petra Černocká.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: O dovolené v Řecku vám teď povypráví herec Jiří Sovák.
2: Děkuji vám za vřelé uvítání, děkuji moc. Bohužel, jak jste viděli, jsem trošku jako s těma nohama na štíru. Ovšem nebývám takhle pomalej, to jak jsem se vrátil z dovolený teďka. Tam jsem si odpočinul zvláštním způsobem.
3: Zvláštní způsob, já bych u toho netka zůstal, zvláštní způsob odpočívání dovolené za drahé peníze si může dovolit jenom někdo.
2: No, to je pravda, to jsem já. Drahé peníze, prakticky nevím, kde jsem vůbec byl, až třetí den hned jsem sebou švihnul na balkóně a udělal jsem si výron v zápěstí, až jsem pravák, to je vlastně člověk zmrzačenej. To se nemůže ani slíknout, ani oblíknout, všechno Andulka samozřejmě, moje svatá, ještě tam měla sestru. Takže byly na mě dvě, vodili mě jako Frankensteina, to víte, lakomost mě nedala, do moře jsem chtěl, jsem šel. No, jinak tam byl, jak říkám, tedy švagrová sestra mojí Handulky a synovec, velice chytrý, vtipný chlapec, ten vždycky šel před náma, mě vedli jako Frankensteina, tak běžel před náma a těm Němcům říkal, Achtung, Achtung, vedou strejdu. No, tak takhle to tam probíhalo, takže já budu muset tam jet znova, abych se podíval, kde jsem to vlastně byl, protože já si pamatuju akorát schody, nějaký ty drny, kde jsou a kde nějaký výmol, pak se furt koukal po zemi vytřeštěnej. Ta Jarka tedy, to je silně, ta je silně, ještě silnější než Andulka, ta mě vodila do vody. A jsem dokázal na Mělčině sebou švihnout. Dokonce i Němci mě zvedali klidně, jakoby to se tak vžilo, že mě, když jsem upadl, tak někdo zvednul a bavili se dál. Jako když se zavře širm, tak ho zase odevřeli. No, čistě mechanická záležitost.
3: Jak vás tak poslouchám, tak to jsou takové situace podivného multimilionáře, který navštívil ostrov, ano, kde žije prostý řecký lid. Ano, a mezi ně přijede milionář a teď si nepamatuje nic. To znamená, že když jsem vás poslouchal, tak pane Jiří, tak vy byste potřeboval tak asi ještě dalších 5 návštěv Řecka, abyste poznal nejen, kde jste byl, ale co se tam třeba jí, že jo?
2: Ano, ano, ano, tak prostě bude mi to stát ještě jednou tolik, no. Je to skutečně milionářský vejlet. Ano,
3: bač, kdo si to může dovolit?
2: Kdo si to může dovolit?
3: Já jsem vám jenom chtěl říct novinku, kterou, pane Sovák, nevíte. Teď vyšla knížka Alberta Einsteina, on tam o vás píše.
2: Takhle?
3: No takhle přímo.
2: Ježišmarja.
3: Já vám to ocituji, doufám, že nás uslyší i paní Andulka, aby věděla, koho má doma. Albert Einstein napsal, my smrtelníci jsme v pozoruhodné situaci. Každý je na tomhle světě jenom nakrátko. Neví kvůli čemu, ale tu a tam si myslí, že to tuší. Z hlediska každodennosti, ač o tom nijak hluboko neuvažujeme, víme, že tu jsme pro druhé. Především pro ty, na jejichž úsměvu, na jejich zdraví zcela závisí naše štěstí, ale i pro nejednoho člověka, kterého neznáme a s jehož osudem jsme spjatí pouty soucítění. Já jsem si řekl, to je o Sovákovi.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude zataženo během dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý, proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

pracować.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: V Plzni pokračuje Mezinárodní festival divadlo. V divadle Alfa můžete zhlédnout představení Gazdina Roba slováckého divadla z Uherského Hradiště. Vesnické drama Gabriely Prajzové tam začíná ve 13 hodin. Ve Škoda Landu v Plzni začíná v 12:30 den Spills Free. Na návštěvníky čekají soutěže pro děti, atrakce, dílničky, minigolf, šlapadla nebo projížďky na vodě. Od 17:45 zahraje kapela Tremolo a v 19:00 kapela Lucie Revival. Pro rodiny s dětmi je určené také představení Hrajeme si s pohádkou 2. Premiéra druhého dílu pořadu v divadle Pluto v Plzni začne ve 14 hodin. V Klatovech si můžete od 10 hodin prohlédnout, jak vzniká teplo pro celé město. Den otevřených dveří 50 let Klatovské teplárny nabídne komentované prohlídky výrobní části, hudební a taneční vystoupení, hry pro děti i občerstvení. Program potrvá do 14 hodin. A pokud máte rádi pohádky, v divadle Klatově začíná v 15 hodin Popelka. Činoherní pohádka s písničkami vypráví známý příběh o dívce, která díky pomoci zvířecích kamarádů a kouzelné kmotřičky nakonec zamíří na královský ples.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň zahájila stavbu nové víceúčelové sportovní haly na Borských polích. Radobyčice budou mít bezpečnější přecházení přes Dlážděnou ulici. Dnes bude zataženo na většině území občasný déšť nebo přehánky a teploty do 19 stupňů. Dobré nedělní ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Plzeň bude mít za 2,5 roku novou sportovní víceúčelovou halu. Bude stát na Borských polích v sousedství Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. Moderní areál za přibližně 500 000 000 korun nabídne zázemí pro vrcholový i amatérský sport. Novou halu budou moct využívat házenkáři, futsalisté, volejbalisté, florbalisté a další sportovní kluby, říká Veronika Vítová z plzeňského magistrátu.
2: Bude to největší sportovní hala v Plzni, kdy kapacita bude 2,5 tisíce diváků. Bude tam sportovní plocha 40x20, je tam sociální zázemí, jsou tam prostory pro občerstvení diváků. Ačkové týmy tam budou mít svoje klubové šatny, včetně rehabilitace. A do haly se nám nakonec podařilo umístit i ubytování pro sportovce.
1: V Radobyčicích vybuduje třetí plzeňský obvod nové dělící ostrůvky v Dlážděné ulici u křižovatky s ulicí Pod Skalou. Cílem je umožnit chodcům bezpečnější přecházení přes vytíženou silnici. Třetí plzeňský obvod za stavbu zaplatí 700 tisíc korun a hotovo má být do 10. října, říká mluvčí obvodu Michála Adámková.
3: Stavba bude probíhat ve 4 etapách. Po celou dobu zůstane Dlážděná ulice obousměrně průjezdná. Doprava bude v jednotlivých etapách řízena pomocí světelné signalizace. Řidiči tak musí počítat s dočasným omezením a se zdržením a tímto je prosíme o trpělivost a ohleduplnost.
1: Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun a 7 lidí přišlo o život. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%, zároveň si ale musí firma 1/5 projektu zafinancovat sama a zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špica už je teď o podporu mezi firmami zájem.
4: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
1: Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr.
0: Sport.
1: Svěřenkyně trenéra Jana Železného, Japonka Haruka Kitaguchiová, vybojovala zlato mezi oštěpařkami na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti. Zvítězila v národním rekordu 68,92 metru.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
0: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně Skvrňanech v ulici Vojanova směrem ke kruhovému objezdu k ulici Lápkova je na vozovce vylitý olej. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po šesté hodině je neděle 13. září a svátek má Lubor. Jde o jméno slovanského původu a vykládá se jako libý, milý, příjemný. No a narozeniny dnes slaví třeba herec Marek Daniel, novinářka a moderátorka Nora Fridrichová nebo herečka Hana Číšková. S vámi je i dál Český rozhlas Plzeň. Přeji vám příjemný poslech.
0: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, je 6:45, v ranním vysílání nás už za chvíli čeká basketbal. Plzeňští hráči si po 14 letech vyzkouší nejvyšší soutěž a vstoupí do ní už ve čtvrtek. Nejdřív ale krátká předpověď.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo, během dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1. Mírná zátěž.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Už ve čtvrtek vstoupí do nové sezóny basketbalisté BK Loko Balimánia Plzeň. Nováček nejvyšší soutěže přivítá v prvním duelu celého ročníku na své palubovce od 18 hodin Děčín. S trenérem Západočechů Jaroslavem Lejskem mluvil náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jak se chystají plzeňští basketbalisté na ten návrat mezi českou elitu po 14 letech, trenére?
2: Usilovně, bych řekl asi jedním slovem. A tým máme kompletní už asi 3 týdny. I cizinci se zapojili, vytvořila se výborná parta, takže je to taková ta typická česká šatna, na kterou hodně spoléháme, že i když by se nám třeba na začátku nedařilo, tak dokážou tady v těch věcech si pomoct. A myslím si, že se všichni těšíme na to už.
1: Jak zapadli ti zmínění cizinci a prozraďme, o koho se jedná?
2: Tak v současné době jsou tady 2 Američani plus 1 Slovák, tak ten to měl nejlehčí, protože i vyrůstal v Čechách nějakou část už působil v českých týmech. A jelikož jsou Američani zatím jenom 2 a třetí je na cestě, tak oni to měli těžší, ale dost se s tím srovnali, protože jak jsou jenom 2, tak nevytvoří si tu partu jenom mezi sebou, takže se museli zapojit mezi ostatní a podle mých informací zapadli velmi dobře.
1: Zbytek týmu tady tvoří Češi, ale nejsou to vlastně kluci, kteří spolu hráli třeba tu minulou sezonu, tak jak bylo těžké se sehrávat před tím vstupem do nejvyšší soutěže.
2: Vybrali jsme si hráče, u kterých věříme tomu, že jsou především dobrými lidmi a na tom to vlastně se snažíme postavit a díky tomu jsme dokázali všechny hráče rychle zapojit, protože ten basket se hraje furt stejně. Jenom každý trenér má samozřejmě trošku jiný pravidla, takže nejdřív jsme si vysvětlili pravidla a od té doby jedeme všichni v volných kolejích, jak bychom řekli my, plnou parou. A proto se nám to jakoby daří, takže ty kluci jsou chytrý, normální, takže nemáme tady žádný egoisty, nemáme tady žádný hráče, který by stavili svoje jméno nad tým, ale spíš naopak.
1: Ve čtvrtek 17. září to celé vypukne, plzeňští basketbalisté rozehrají, otevřou ten nový ročník nejvyšší soutěže domácím zápasem proti Děčínu, tak jak vy osobně se těšíte na ten první zápas?
2: Těším se dost. V poslední době už se mi hodně lidí ptá, jestli jsem nervózní nebo jak to jako prožívám, ale já zatím žádnou nervozitu necítím vůbec. Pro mě je to stejný zápas, jako jsem zažíval posledních 8 let, když trénuju. Samozřejmě se těším, že celá moje rodina tam bude, všichni moji známí se na to těší, píšou mi, chtějí přijít, takže pro mě to bude v tomhle tom speciální, že si první zápas v NBL zatrénuju v Plzni, ale jinak to nějak neprožívám a chci být hlavně koncentrovaný a připravený na ten zápas.
1: Jaká jsou to očekávání, protože rozhodně nejste favoritem soutěže, jakožto nováček, tady nemůžete mluvit o tom, že budete chtít hrát třeba semifinále, ale přesto ukážou třeba ty první 4 zápasy nějaké zrcadlo, protože máte z toho 3 utkání doma a po Děčínu, Ústí nad Labem, Písek, USK Praha.
2: Těžká otázka, ale pro mě jako první cíl je vyhrát první zápas doma. To je jasný. Přesto najde vlak, tam si myslím, že bychom prostě chtěli ukázat tu naši cestu a tu vizi, jak to děláme. A těšíme se na to, že máme připravené další věci, které budou ten zápas doprovázet. Ale pro nás je nejdůležitější mít vizi a mít cíle a být lepší a lepší v průběhu měsíců. My víme, že nebudeme nejlepší v září, jsme jako připravení na to, že máme spoustu věcí, co se musíme naučit, ale chceme být každý zápas a každý týden lepší a lepší a ty věci, které nám třeba nebudou na začátku fungovat, aby nám v prosinci fungovaly. Takže chceme být mladý český tým, který bude atraktivní, který bude mít emoce, který bude dávat ty hráče i dávat ty jejich příběhy a chceme, aby ty lidi se s tím dokázali spojit, aby věděli, že když přijdou do haly, že to prostě odmakají a že to bude zábava. A na tom stavíme celou naši filozofii.
1: Přeje si trenér plzeňských basketbalistů Jaroslav Lejsek. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
0: Zástupce basketbalového klubu Loko Balimánia Plzeň přivítáme už v úterý v našem dopoledním vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

písničku už stokrát přespíval.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zvýšený počet zásahů v lesích měli letos v létě kvůli počasí hasiči Plzeňského kraje. Během prázdnin vyjížděli zhruba ke 270 případům, což je o 128 víc než v loni, uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar. Na 22. základní škole v Plzni Doubravce pokračuje stavba nové sportovní haly. Současná tělocvična už pro 650 žáků kapacitně nestačí. Nová hala vyjde na zhruba 100 milionů korun a investorem je město. Ředitel školy Josef Řičica uvedl, že by hala měla být hotová do začátku příštího školního roku. V České Bříze na severním Plzeňsku dnes pořádají sokolnické ukázky dravců a sov. Začnou ve 12 hodin a potrvají do 16 hodin odpoledne. Sokolník Petr Balín uvedl, že si návštěvníci mohou dravce prohlédnout zblízka a vyzkoušet si i přímý kontakt. Sklárna Moser v Karlových Varech eviduje zájem o rekvalifikační kurzy. Zavedla je proto, že firmě chybí zaměstnanci. Personální manažerka firmy Moser Lenka Tomanová uvedla, že se přihlásilo zhruba 50 zájemců a kurz dokončilo 12 lidí. Ti jsou teď ve firmě zaměstnaní. Češi ve svých závětích loni věnovali desítky milionů korun dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. Kampaň Měsíc dobročinné závěti upozorňuje, že o této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví. Jelena Rybakinová z Kazachstánu je novou šampionkou tenisového US Open. Ve finále porazila Bělorusku Sabalenkovou 2-1 na sety. Svěřenkyně trenéra Jana Železného, Japonka Haruka Kitaguchikojová, vybojovala zlato mezi oštěpařkami na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti. Zvítězila v národním rekordu 68,92 metru. A ještě počasí, dnes čekejte zataženo nebo skoro zataženo, dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Gdyni na Domažlicku od ulice Náměstí k ulici Klatovská počítejte s kyvadlovým provozem jedním jízdním pruhem z důvodu stavebních prací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy měla Petra Broučková, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Jak by podle dětí vypadal ideální školní den, to uslyšíte už za chvíli v pořadu Ahoj rádio Stanislava Juríka. Ještě předtím vám ale zaspívá Petr Kolář nebo Václav Neckář. Příjemný poslech.

0: Jak by podle vás vypadal ideální školní den?
1: Kdybychom jeli na školu v přírodě.
2: Kdybychom dělali furt češtinu.
3: A kdybychom jeli na brusle.
4: Že bychom furt měli přestávku.
5: Kdybychom jeli do divadla.
6: Kdybychom pořád měli tělocvik.
7: Kdybychom měli jenom 2 hodiny.
8: Kdybychom měli jenom furt matematiku a angličtinu.
9: Kdybychom dělali to, co by se nám chtělo.

0: počasí.
1: Dnes bude zataženo, během dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pojďte si teď s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
0: Řidičská abeceda.
3: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
4: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků, a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
3: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
4: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče, a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
0: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. V České Bříze na severním Plzeňsku pořádají sokolnické ukázky dravců a sov. Dnes bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky a teploty do 19 stupňů. Pěkné nedělní ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Ta má lépe zohlednit, kolik času člověk skutečně potřebuje pomoc nebo dohled a zároveň zlepšit dostupnost a financování sociálních služeb. Život dravých ptáků a sov dnes přiblíží veřejnosti v České Bříze na severním Plzeňsku. Sokolnický program za kulturním domem nabídne letové ukázky i odborný výklad o chovu a ochraně těchto opeřenců. Návštěvníci si dravce prohlédnou zblízka a vyzkouší si i přímý kontakt. Chovatelé tak chtějí přilákat k tomuto koníčku hlavně mladou generaci, říká sokolník Petr Balín.
4: Sokolnictví mladé lidi určitě zajímá, jen se k němu často nedostanou. Sokolníci se snaží mladou generaci zaujmout tím, že pořádají různé besedy, akce pro školy a veřejnost. Velkou roli hrají sociální sítě, kde se dají sdílet různá videa a zajímavosti ze života dravců.
3: Ukázky sokolnictví začnou v České Bříze ve 12 a potrvají do 16 hodin odpoledne. I v tomto školním roce je možné využít program Obědy do škol 2026 a 2027, který umožňuje žákům ze sociálně znevýhodněných rodin získat obědy ve školní jídelně zdarma. Plzeňský kraj přijímá žádosti do konce března příštího roku. Dotační program je určený pro děti v mateřských školách, žáky základních i středních škol ve věku 2 až 26 let. Podrobné informace a formuláře žádostí najdete na portálu Dotace Plzeňského kraje. Po policejní honičce byl v kradeném automobilu v Německu zadržen 17-letý Čech. Auto, které zmizelo z garáže v německém Pasově, policisté spatřili na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následné honičky se stalo několik dopravních nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a s lehkými zraněními skončil v nemocnici.
0: Sport.
3: Pozemní hokejistky Litic zvítězily v úvodním kole nového extraligového ročníku na hřišti Bohemians 2-1. Plzeňanky v zápase prohrávaly a musely otáčet skóre. Vyrovnání zařídila ve 48. minutě Lucie Dolívková.
5: Tak já si myslím, že ta první výhra v sezóně je pro nás hodně důležitá, hlavně pro tu psychickou stránku, kdy já si myslím, že teďka do těch dalších zápasů půjdeme s takovým lepším naladěním. Ty první zápasy nejsou nikdy jednoduchý, proto jsme o to víc rádi, že jsme to zvládli, i když takhle těsným výsledkem 2-1.
3: Úřadující vicemistři muži Litic remizovali na hřišti Bohemians 1-1.
0: Počasí.
3: Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo. Dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Počítejte s uzavírkou silnice z obce Borovno u Spálého Poříčí směrem na Lučiště. Objížďka vede přes Hořehledy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Venkovní bazén v Plzni na Slovanech můžou lidé využívat i v zimě. Už po třetí ho zakryje nafukovací hala. Ruku k dílu přiložili technici i další zaměstnanci bazénu. Víc uslyšíte za chvíli. No a ještě předtím se můžete těšit na dnešní kalendárium s Petrem Jungmanem. Tak zůstaňte s námi.
0: Dobré ráno, s Lucí.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

problém, ať se na hocelý spíší, ke najmout dám. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší, kde najmout dát. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, kde najmout dát. Ahoj!

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Neděle 13. září, svátek má Lubor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. S ním byly znárodněny i plzeňské akciové pivovary Gambrinus. Vznikl z nich jeden národní podnik Plzeňské pivovary. Před 80 lety došlo také k jedné z posledních veřejných poprav na českém území za účastí tisíců lidí. Na louce za Třeští na Vysočině byla oběšena česko-německá úřednice Herta Kašparová za podíl na masakru 33 civilistů na konci války. Popravy se zúčastnili lidé z Třešti i okolí, včetně žáků základních škol. Na exekuci byly dokonce prodávány vstupenky. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 000 běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Nejúspěšnější americký rapper všech dob s více než 75 miliony prodaných nosičů, Tupac Shakur, byl zastřelen v Las Vegas přesně před 30 lety v roce 1996. Bylo mu 25. Jeho vrah byl usvědčen teprve před 14 dny. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaní. Marek Daniel. A já přeju hezkou neděli.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, bylo čtvrt na osm a to je čas na aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: A víc nám už řekne meteorolog Ivo Bauman. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak dnes to tedy vypadá, že se sluníčka pravděpodobně nedočkáme, je to tak?
2: Pravděpodobně ne, už v této chvíli a už nějakou dobu máme oblohu zataženou, teploty se v této chvíli pohybují kolem 12 stupňů a přes region od severozápadu postupují jednotlivá pásma přeháněk. No a co se týká dalšího vývoje, tak očekáváme po celý den zataženo nebo skoro zataženo. Během dopoledne místy s deštěm nebo s přeháňkami, odpoledne a večer těch srážek bude víc a vyskytnou se prakticky na celém území. Odpolední teploty se budou pohybovat pouze mezi 16 a 19 stupni, na horách to bude maximálně 15 stupňů. Vítr bude vás zpočátku slabý, proměnlivý, během odpoledne pak přechodně od západu mírný, od 2 do 5 metrů za sekundu.
0: Tak tolik meteorolog Ivo Bauman. Děkujeme a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: plzeňském bazénu na Slovanech připravují venkovní bazén na další část sezóny. Díky nafukovací hale v něm budou moct lidé plavat i v zimě. Halu tvoří dvě plachty. Mezi nimi cirkuluje vzduch, který slouží jako izolace. S přípravou plachet přišli kromě techniků pomoci i zaměstnanci bazénu.
1: Musíte mít značné množství lidí, kteří jsou po těch stranách toho bazénu a tu jednotlivou plachtu prostě popotahují po té hladině.
2: Říká technicky vedoucí bazénu Slovany Jan Šefl.
1: Tam pán, co tam stojí na tom kraji toho bazénu, tak ten dělá hej, rup a každý vždycky popotáhne ten metr, co má. Při odstraňování nafukovací haly, což bylo v květnu, tak nás tady bylo 70.
3: Tak zaháme, jo? Jdeme!
4: Hejte!
3: Jdeme!
1: Ta realizační firma tady má zaměstnanců jenom 12. Tady jsou od plavčíků, po trenéry. My jsme se tady snažili prostě nahnat lidi, kteří jsou jakýmkoliv způsobem spjatý s tím plaveckým bazénem, tak aby nás bylo co nejvíc. To samotné natažení prostě trvá, nevím, 10 minut možná, jo, pak se musí přikotvit a pak bude následovat ta druhá vrstva té plachty.
2: V plachtě jsou otvory jako je ve stanu a každý z nich je nutné nasadit na příslušnou kotvící tyč. Technik je následně zajistí maticemi. Vy jste pomáhal teda i zevnitř z toho bazénu. Proč bylo nutné, abyste tam skočil?
5: Protože v té plachtě je takovej výřez a ten jsme museli držet nad vodou, protože kdyby se dostal pod hladinu, tak celá ta plachta nabere vodu a pak už nebude možný vytáhnout nahoru.
2: Říká jeden z pomocníků a zároveň plavců ze zdejšího sportovního klubu Jan. S natahováním plachty pomáhá i recepční Aneta.
6: My jsme vzali na jedné straně tu plachtu a tahali jsme ji, aby byl ten bazén teď zakrytý a mohl se následně nafouknout ta hala.
2: A už jste někdy uvnitř zimní haly plavala?
6: Já jsem dřív plavala závodně a je to vlastně podobné jako v krytém bazénu, akorát je tam trošku možná chladněji a je to takové jako zvláštní pocit koukat na ten vršek, ale jinak se tam plave úplně krásně jako v krytém bazénu.
2: Nafukovací halu budou technici připravovat na zimní provoz ještě do konce týdne. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň rozdělí 216 tisíc korun v rámci takzvaných mikrograntů. Dotace dostanou organizátoři koncertů, festivalů, výstav, divadel nebo komunitních aktivit. Podle mluvčí magistrátu Evy Barborkové mikrogranty dostávají projekty, které nemusí mít velký rozpočet, ale přináší zajímavé kulturní aktivity pro obyvatele města. Klatovská teplárna slaví 50 let. K této příležitosti pořádá Den otevřených dveří dnes od 10 do 14 hodin. Nabízí možnost nahlédnout do míst, kam se veřejnost běžně nedostane. Připravené jsou také hudební a taneční vystoupení i program pro děti. Kazňovna severu Plzeňska chystá proměnu zastaralého školního hřiště na moderní víceúčelové sportoviště. Zázemí a vybavení areálu je téměř 30 let staré a nevyhovuje už současným potřebám tělovýchovy a sportovních oddílů, uvedl ředitel základní školy v Kazňově Tomáš Korelus. Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka u Karlových Varů pokračuje v záchraně areálu, postaveného podnikatelem Heinrichem Matonym. Komplex 9 historických domů má za sebou základní sanaci. Jak uvádí Erika Smrtová, spolupracovnice obecně prospěšné společnosti, nová studie obnovy lázní se zaměřuje především na jejich využití. Mělo by zde vzniknout wellness centrum, zázemí pro vodáky nebo ubytovací kapacity. Tereza Knedblová se vyšplhala na 3. místo v celkovém hodnocení světového poháru kanoistek na divoké vodě. V posledním závodě seriálu ve španělském Seu vybojovala bronz. Pozemní hokejistky Litice zvítězily v úvodním kole nového extraligového ročníku na hřišti Bohemians 2-1. A dnešní počasí bude zataženo nebo skoro zataženo. Dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni Skvrňanech v ulici Vojanova směrem ke kruhovému objezdu k ulici Lápkova dejte pozor na sjízdnost vozovky, je tam vylitý olej.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:02 zprávy měla Petra Broučková, s vámi je Český rozhlas Plzeň. V dalším díle seriálu Můj kraj se vydáme do Nezvěstic na jižním Plzeňsku. Právě tam se narodil Rudolf Slánský, komunistický politik, který zažil strmý vzestup i prudký pád. Víc řekneme za chvíli. Teď Jana Kratochvílová.

0: Rudolf Slánský se narodil 31. července 1901 v Nezvěsticích na jižním Plzeňsku do židovské rodiny. Jeho kariéra komunistického politika se dá charakterizovat jako rychlý vzestup a prudký pád. Roman Stupka si o něm povídal s dlouholetým nezvěstickým občanem Dominikem Mačasem.
1: Tady za kostelem, tam nevidíme přes stromy, ale je základní škola dnešní, tam chodil Rudolf Slánský také. Byl to podle pamětníků chytrý žák, také potom pokračoval ve studiích na gymnáziu v Plzni. A po maturitě, to bylo někdy po konci první světové války, tak vlastně odsud odchází do Prahy.
2: Tady začíná jeho politická kariéra. V roce 1921 byl jedním ze zakládajících členů komunistické strany a jeho hvězda strmě stoupala. Vrcholu dosáhla po komunistickém převratu v roce 1948. V té době byl hlavním organizátorem komunistického teroru. Neštítil se ani těch nejšpinavějších praktik. Historik Zdeněk Doskočil k tomu říká.
3: Slánský se podílel na rozjíždění procesu na jejich první, na konstrukci, řekněme, těch prvních velkých procesů s nekomunisty. S tím se naprosto ztotožňoval, tento trend podporoval. Ale jak už to bývá, revoluce často požere i své vlastní děti.
2: Ano, vzrůstající moc Rudolfa Slánského se znelíbila v Moskvě. Na její popud byl zinscenován monster proces. Svoji úlohu tu sehrál i Slánského židovský původ, neboť Sovětský svaz v tu dobu zaujímal antisionistickou politiku. Slánský byl obžalován ze špionáže, velezrady a sabotáže. Hlavním žalobcem byl fanatický Josef Urválek.
4: Tak to je nezvratně dokázán, že obvinění v čele s Rudolfem Slánským páchali nejtěžší zločiny proti státu a lidu. Nemůže být odpornějšího zločinu na zradu vlasti a národa, ať se jí dopustí kdokoliv.
2: Všichni věznění se museli naspaměť naučit výpověď, kterou před soudem doslova zopakovali.
5: Prvnil jsem se těžce na zájmech československého lidu. Proto byl správný stůl před tímto soudem, před lidově demokratickým československým soudem.
2: Rudolf Slánský byl v prosinci 1952 uznán vinným ve všech bodech obžaloby a odsouzen k trestu smrti. Dlouholetý občan jeho rodiště Nezvěstic Dominik Mačas dodává.
1: V letě se ještě v Nezvěsticích konaly velkolepé oslavy 50. Rudolfa Slánského. A když potom došla i sem zpráva o jeho zatčení, tak to byl naprostý šok. A tady ta hlavní třída, co vlastně kousek od ní stojíme, tak ta byla původně pojmenovaná na počest Rudolfa Slánského. A samozřejmě všechny stopy, to znamená třeba pamětní deska, která byla na domě umístěna na památku jeho umučených rodičů a sourozenců, to všechno muselo z Nezvěstic zmizet.
2: Rudolf Slánský údajně před popravou prohlásil: mám, co jsem si zasloužil. Těžko říct, jak to myslel. Z Nezvěstic, Roman Stupka, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dnes bude zataženo, během dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
2: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbyrohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbyroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky se ženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jak přežít neopětovanou lásku, na to má recept Halina Pavlovská.
2: Když mi bylo 12, byla jsem u tety na chatě. Zmítala jsem se v porivech citů, protože vedle na chatě byl Honza. Teto, vzlikala jsem, co mám dělat, aby mě chtěl. Chtěj ho, řekla teta. Moje dcera šla nedávno na rande a hrozně se fintila. Zeptala jsem se jí, a co dělají rodiče toho chlapce? A dcera mi odpověděla, jak to mám vědět, vždyť ani nevím, co dělá on. To mne znepokojilo. Zeptala jsem se proto dcery, jaký má při výběru chlapců žebříček hodnot. Nerozuměla mi, jaký žebříček? No na čem ti u něj záleží nejvíc, řekla jsem trpělivě. No přece na tom, aby byl hezkej. Hlavně, aby byl hezkej, řekla dcera. Rozčílilo mě to. Zahájila jsem výchovnou lekci na téma, jak důležité jsou u člověka duševní hodnoty a jak na zevnějšku pramálo záleží. Pak zazvonil telefon. Přerušila jsem svou přednášku a vzala ho. Když jsem sluchátko položila, dcera měla na tváři zvláštní úsměv. Kdo to byl? Zeptala se. Pavel, odpověděla jsem. Jo, Pavel, protáhla dcera. A chtěl s tebou jít na kafe a ty si řekla, že nemůžeš, i když dneska nic nemáš. No, přiznala jsem. A co? No, že na tom mém žebříčku hodnot něco je, řekla dcera. A něco na tom měřítku hodnot tedy je. Náš rodinný přítel Pavel totiž šilhá a měří 1,52 m. Když chcete získat pozornost muže, nenoste v kabelce verše od Byrona. Nekupujte lístky do klubových kin, nenoste šedou mikinu a černé pláťáky. Když chcete upoutat pozornost muže, tak zapomeňte na klišovitou frázi školních čítanek, ve kterých je napsáno lásku zevnějškem nezískáš. Když chcete získat lásku, držte se pravidla 3M. A to pravidlo je mou první radou. Zní totiž, když chcete svést muže, musíte mít melír, make-up a mini. Mé dceři je 20. Fascinovaně ji sleduji, protože právě na ní paradoxně vidím, kolika milostných chyb jsem se v životě dopustila. Právě dcera mi otvírá oči, jak se mohla mít život mnohem snazší. Mne vychovali heslem zaujměte intelektem. Má dcera se přímo ukázkově řídí radou, která zní buďte hloupá.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zhruba 270 požárů trávy nebo lesa řešili letos v létě kvůli horkému počasí hasiči v plzeňském kraji. Plzeň vyhlásí výtvarnou soutěž na sochu generála Petna a jeho psa. Dnes bude zataženo na většině území občasný déšť nebo přehánky a teploty do 19 stupňů. Hezkou neděli zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Zvýšený počet zásahů v lesích měli letos v létě kvůli počasí hasiči Plzeňského kraje. Během prázdnin vyjížděli zhruba ke 270 případům, což je o 128 víc než v loni. Nejtěžší byly požáry u Velhartic a Brodu nad Tichou, které byly ve špatně přístupném terénu a pomáhat tam musela i letecká hasící technika. Většinu letních požárů způsobila nedbalost, jako například zakládání ohňů v přírodě nebo kouření. Některé vznikly i na polích při sklízení obilí, potvrzuje krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.
2: Během letních požárů se hasiči častěji střídají, a to po 20 či 30 minutách. Vždy ale záleží na veliteli zásahu, který může nařídit i častější střídání. Jinak mají hasiči zajištěny ochranné nápoje a při zásazích nad 4,5 hodiny dostávají i stravu. Pokud akce trvá déle, snažíme se samozřejmě pro naše kolegy vytvořit i místa, kde by mohli odpočívat.
0: Ještě během září Plzeň vyhlásí výtvarně sochařskou soutěž na sochu generála Petna. Bude součástí chystaného muzea na Klatovské třídě číslo 19, které připomene zejména osvobození města americkou armádou. Zastupitelé tento týden schválili podmínky soutěže, jak potvrdila mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková. Podmínky mimo jiné stanoví, že kromě generála musí socha zobrazovat i jeho psa bulteriéra Viliho.
3: Co se týká návrhu, tak tamto zadání není striktní, to znamená, že se může jednat jednak o realistické návrhy, ale v podstatě pak to pojetí může být také volnější. Důležitá v podstatě bude také schopnost toho díla komunikovat s různými skupinami veřejnosti. My věříme, že soutěžící dokážou propojit historickou rovinu, ale také tu sochařskou kvalitu.
0: Návrhy na novou sochu bude město přijímat do 20. ledna. Následně z nich odborná porota vybere vítěze. Na ocenění nejzajímavějších návrhů i na samotné zhotovení sochy má Plzeň připravené 3 miliony korun. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
4: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let. Sport.
0: Čeští volejbalisté vyhráli na mistrovství Evropy nad Švédskem 3-2 na sety, a to i přesto, že Švédové dokázali za stavu 0-2 vyrovnat. Pátý set vyhrál český tým 15-13. Na mistrovství Evropy jsou tak Češi stále bez porážky.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V obci Luženičky na Domažlicku je uzavřena silnice z důvodu opravy povrchu vozovky. Objížďka je obousměrná přes Domažlice, Týnské předměstí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět minut po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Plzeň. Desítky lidí se včera vydali na tradiční turistický pochod rozhlasová 25. Zájemci si mohli vybrat ze dvou tras kolem přehrady České údolí. Před 8:30 řekneme víc. A tradičně nás čeká taky rubrika Co v učebnicích nebylo. Víte, proč nebolí stříhání nechtů? Na to nám odpoví Martin Písařík už za chvíli.
1: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nechtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nechty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nechtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nechty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nechty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nechty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes čekejte zataženo během dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý, proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: kojoti.
1: 118 lidí se včera zúčastnilo tradičního turistického pochodu rozhlasová 25, který pořádá Český rozhlas Plzeň. Účastníci měli na výběr ze dvou tras a obě vedly kolem přehrady České údolí. Start a cíl byl před rozhlasovou budovou na náměstí Míru. Na cestu zájemci dostali mapu, účastnický list i drobné dárky a v cíli je čekalo opékání špekáčků.
2: Dobrý den, my vás tady vítáme. Jestli vás můžu poprosit, jestli nám řeknete jméno, příjmení, jakou půjdete trasu, vaše telefonní číslo, kdybyste se nám na trase někde ztratili, my vám zavoláme.
3: Zapisuje na startu turisty Nikola Navsková.
2: Jakou půjdete tu trasu?
4: 12.
2: Tak tady si vemte účastnický list a můžete vyrazit.
4: A pojďte něco?
2: Ne, to je zdarma. Ještě dostanete busta za odměnu, no, že jste došli.
5: Vzali jste si určitě, jo?
2: Máme, všechno máme, nebojte se.
3: Na pochod Českého rozhlasu Plzeň se vydává i pan Patrik. Chodíte pravidelně nebo poprvé?
6: Co to začalo znovu, tak chodím skoro pořád.
3: Proč?
6: Mě to baví prostě, mě baví poslouchat rozhlas, baví mě chodit hlavně a je to takový vyčištění hlavy. Je to parádní procházka.
3: Jak se vám líbí ta trasa?
6: Trasa je hezká. Právě kolem té vody je to takový uklidňující, moc hezká trasa, takže spokojenost.
3: S kamarádkou a pejskem se na rozhlasový pochod vydala i paní Iveta.
7: Chodím pravidelně, jo, když teda mám čas.
3: Co vás na tom láká? Nebo proč chodíte?
7: Kvůli pohybu, jo, a prostě procházky mám ráda s pejskem, no. Že zase vidím něco jiného, okolí, přírodu, jo.
3: Tak ať se vám dobře šlape.
7: Děkujeme moc.
3: Na pochod se svým tátou se vydává i Honza.
8: Často chodím, mám rád jako se tak jako procházet a mám to rád, tu turistiku, tak jako jsem se musel jako přijít.
3: A rozhlasovou 25 jdete s tátou poprvé?
8: Jo, já už se na to těším. My to máme přes tu Hotu, tam mám pro rodiče, tak tam je navštívíme taky. Takže myslím si, že to bude jako dobrý.
3: Tak ať se vám dobře jde.
8: Děkujeme.
3: Co mají lidé na výběr za trasy?
9: Máme tady dvě trasy, tak je to rozhlasová 25, takže 25 kilometrů a potom polovinu 12,5 kilometrů.
3: Kudy vedou?
9: Trasa vede kolem přehrady Borské a účastníci se vrací zase sem k nám před budovu Českého rozhlasu.
3: Říká produkční Ivana Švajcrová.
9: Máme tady turistické známky výroční, potom tady máme různé dárky od Českého rozhlasu v Plzni, drobnosti, takže se snažíme naše posluchače tak to aspoň potěšit.
3: V cíli už je paní Blanka, než se pustíte do špekáčku. Jak jste si užila dnešní pochod?
10: Moc hezký to bylo, jsme spokojení, nadšení jako Plzeňačka, která už 30 let bydlí v severních Čechách, tak jsem si to užila. A zapomínala na mladá léta.
3: No a co pán?
11: Bylo to hezký, užil jsem si to.
3: Doplňuje pan Karel.
11: Dokonce jsem i byl, kde jsem ještě nikdy nebyl, no. A bylo to dobrý.
10: Příští půjdeme zase.
3: Letošní rozhlasové 25 se zúčastnilo 118 lidí. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
12: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Před vozovnou v Plzni na Slovanech je nový památník bývalého ředitele elektrických podniků Františka Mlynaříka. Díky němu se Plzeň v roce 1941 stala teprve druhým městem v republice s trolejbusovou dopravou. V Radobyčicích vybuduje třetí plzeňský obvod nové dělící ostrůvky v Dlážděné ulici u křižovatky s ulicí Pod Skalou, uvedla to mluvčí obvodu Michaela Adámková. Cílem je umožnit chodcům bezpečnější přecházení přes vytíženou silnici. Obvod stavbu zaplatí 700 tisíc korun a hotovo má být do 10. října. V České Bříze na severním Plzeňsku dnes pořádají sokolnické ukázky dravců a sov. Začnou ve 12 hodin a potrvají do 16 odpoledne. Sokolník Petr Balín uvedl, že si návštěvníci mohou dravce prohlédnout zblízka a vyzkoušet si i přímý kontakt. Sklárna Moser v Karlových Varech eviduje zájem o rekvalifikační kurzy. Zavedla je proto, že firmě chybí zaměstnanci. Personální manažerka firmy Moser Lenka Tomanová uvedla, že se přihlásilo zhruba 50 zájemců a kurz dokončilo 12 lidí. Ti jsou teď ve firmě zaměstnaní. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a propagují především kandidáty mladší 30 let. Španělský cyklista Enric Mas udržel v předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra. Český vrchař Jan Hirt dojel v královské etapě 6. a zaznamenal nejlepší výsledek v letošním ročníku. Svěřenkyně trenéra Jana Železného, Japonka Haruka Kitaguchiová, vybojovala zlato mezi oštěpařkami na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti. Zvítězila v národním rekordu 68,92 metru. A ještě počasí. Dnes čekejte zataženo nebo skoro zataženo. Dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 kolem 25. kilometru Uzdic ve směru na Plzeň dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy a Petra Broučková, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Asi každý z vás ví, co znamená slovo čurbes. Roman Stupka vám v dnešním slovíčkaření prozradí, jak vzniklo. Ještě předtím vám zaspívá Valdemar Matuška a taky Hana Zagorová. Tak hezké ráno.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Čurbes. Jsem si jistý, že v krajích západočeských je tohle slovo dobře známé a tím pádem každý ví, že znamená velký nepořádek, ale třeba také velký hluk, halas, ba přímo kravál. A tenhle druhý význam byl u původu slova. Pochází totiž z latiny z výrazu turba, což byl hlučící dav na fóru, tak ho označovali staří Římané. V jidiš, jazyce středoevropských Židů, se z toho postupně stalo čurbe, používané pro hluk na tržišti. Tam, kde byly v 19. století velké židovské čtvrti, jako třeba v Praze, Kolíně a i v Plzni, Češi tohle slůvko zaslechli, když se tam někde strhla hádka s velkým křikem. Slyšeli, jak židovští obchodníci křičí a čurbe, a slovo si spojili s tím, co vidí. Přidali si koncové s a tak vznikl čurbes v dnešní podobě. Všeliký ten nepořádek má tedy původ na shromaždištích starého Říma.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, před námi je aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: A víc nám teď řekne meteorolog Ivo Bohman. Ještě jednou dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to venku momentálně vypadá?
2: Tak zhruba na polovině, hlavně té severní polovině území Plzeňského kraje prší nebo se honí přehánky. Zatažená obloha je nad celým krajem a teploty se pohybují mezi 12 a 14 stupni Celsia.
0: A řekněme ještě našim posluchačům, jak bude zítra?
2: Tak nejdříve tedy bude stále tak nějak pršet se zataženou oblohou a to v občasné formě až do zítřejšího rána. No a teprve zítra se dostaneme k nějakému protrhávání oblačnosti a ustávání srážek. Zítra večer se může už dokonce téměř vyjasnit. Teploty dnes pouze mezi 16 a 19 stupni, v noci to bude 15 až 12 stupňů, no a zítra přes den už bude zase naštěstí trošičku teplej, 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Tak to byl meteorolog Ivo Bohman, moc děkujeme za informace, hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: V Plzni pokračuje Mezinárodní festival divadlo. V divadle Alfa můžete zhlédnout představení Gazdina Roba Slováckého divadla z Uherského Hradiště. Vesnické drama Gabriely Prajsové tam začíná ve 13 hodin. Ve Škodalandu v Plzni začíná v 12:30 den Spills Free. Na návštěvníky čekají soutěže pro děti, atrakce, dílničky, minigolf, šlapadla nebo projížďky na vodě. Od 17:45 zahraje kapela Tremolo a v 19:00 kapela Lucie Revival. Pro rodiny s dětmi je určené taky představení Hrajeme si s pohádkou 2. Premiéra druhého dílu pořadu v divadle Pluto v Plzni začne ve 14 hodin. V Klatovech si můžete od 10 hodin prohlédnout, jak vzniká teplo pro celé město. Den otevřených dveří 50 let Klatovské teplárny nabídne komentované prohlídky výrobní části, hudební a taneční vystoupení, hry pro děti i občerstvení. Program potrvá do 14 hodin. A na den baroka můžete vyrazit do Chříče. Od 14:30 se zámek spjatý s hraběnkou Gabrielou Lažanskou promění zpět na tehdejší kulturní centrum regionu. Čekají vás přednášky, koncerty, filmové projekce, ochutnávky vína i program pro děti. Vstupné je dobrovolné.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
3: Za chvíli jsou na řadě další zprávy. Po nich vám dnešní dopoledne zpříjemní neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka a po 10. hodině se můžete těšit na pochoutkový rok. Krásnou neděli s Českým rozhlasem Plzeň. Od mikrofonu se s vámi loučí Lucie Machartová.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Krajští silničáři mají další speciální stroj na pokládku bezpečnějšího asfaltu. V obvodní knihovně v Plzni na Borech přibývá čtenářů. Dnes bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky a teploty do 19 stupňů. Pěkné nedělní dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje rozšířila svou techniku o další pokladač emulzních mikrokoberců. Speciální stroj slouží k rychlé obnově horní vrstvy asfaltu a prodlužuje životnost vozovek. Nová technologie pomáhá cestářům efektivněji opravovat silnice druhé a třetí třídy. Asfaltový mikrokoberec navíc zvyšuje bezpečnost provozu. Pokračuje provozní ředitel správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Šíma.
3: Povedlo se nám pořídit nový stroj kladeč mikrokoberců, který doplní flotilu dvou, takže už budeme mít vlastně tři velké stroje speciálky, obnovují a prodlužují životnost povrchu pokládku mikrokoberce. To je hrubý povrch, který řidiči moc nemají rádi, protože hučí, ale pro bezpečnost silničního provozu a pro tu silnici je to nejlepší, co může být.
1: Počet čtenářů stoupá v obvodní knihovně v Plzni na Borech. V současné době jich pobočka městské knihovny eviduje přes 2 500. Lidé všech věkových kategorií si tam chodí půjčovat knihy nebo časopisy v papírové i digitální podobě a taky deskové hry. Víc doplňuje vedoucí knihovny Kateřina Richtersová-Smílková.
4: Každý týden registrujeme 10 nových čtenářů minimálně. Cena knih stoupá. To si myslíme, že je jeden z těch hlavních důvodů. A největší zájem je o detektivky a o současné české autory.
1: Knihovna na Borech letos oslaví 15 let své existence, a to v úterý 15. září, kdy je pro veřejnost připravený odpolední program. Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun. 7 lidí přišlo o život. Lidé se dodnes vyrovnávají s následky, například v ostravské Nové Vsi.
5: Mám jedny boty, co se říkalo po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
6: Takže všechno šlo do baráku, prostě.
5: No všechno šlo tady, jako.
7: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou Ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
8: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz. Na soutoku.
7: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas. Sport.
1: Nevidomý plavec David Kratochvíl získal na závěr mistrovství Evropy stříbro na 100 metrů znak. Na kontinentálním šampionátu v paraplavání v tureckém Kebze tak vybojoval medaili v každé disciplíně, předtím 5x zvítězil. Druhá byla i Agáta Koupilová, a to v kraulařské dvoustovce.
2: Počasí.
1: Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 počítejte s uzavírkou exitu 93 Nýřany ve směru na Plzeň. Vjezd na dálnici je uzavřen z důvodu výstavby dálnice v úseku Nýřany-Líně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň uvádí neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka.
6: Já vás všechny zdravím. Já vám musím jedna poděkovat, že zatleskáte na začátku. Kdyby mohl být o krapánek delší, třeba o 4 minuty delší ten potlesk, jo. Mně by se přicházelo hned líp. A kapela za mnou, no tak to je jasný. Pojďte se posadit. Začíná neočekávaný dýchánek. Jsme v plzeňském divadle Alfa. Mám z toho radost samozřejmě. Jako vždycky jsem se těšil. Dneska jsem si dovolil pozvat kapelu, která je vícečlenná. Nic za to nechtějí, tak jsem je vzal. Ale musím říct, že jsem je slyšel hrát vlastně v jedné pizzerii v Polžicích a Bezdružicích. Já to říkám proto, že já mám rád historii a tak jsem si vzpomněl na toho velkého cestovatele a filozofa a politika Haranta. Ten dopad, co? Ten dopad. My jsme tehdy v těch Polžicích dopadli dobře, krásná akce a tahle kapela hraje skvostně. A abyste pochopili, jaký je rozdíl mezi tím, když hraje kapela nebo když hraju sám, tak já nejdřív zahraju a ať to nejhorší máme za sebou. Míle a míle jsou cest, které znám. Jdou trávou, jdou úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam. A já na všech

a špínou si třísnili šat. To ví snad jen déšť a vítr kolem

0: Tak, ještě jednou vás zdravím, ještě jednou vás vítám. Dobrá kapela, ne? Vydržela můj arytmický rytmus. To jsou Heroldi. Dvě dámy, čtyři chlapy. Vede je Slávek. Slávku, já jsem ten papír, co jsi mi diktoval všechna jména, včetně tvého, jsem nechal doma. Takže Vala, Slávek Vala. To je, ale to si zaslouží potles, protože já jsem si pamatoval jméno. Jaroslav Vala. A Slávku, prosím tě, jenom takhle na ten mikrofon představ kapelu. Představ, řekni mi, koho jsi vzal s sebou na dnešní neočekávaný únorový dítánek.
1: Vesměs teda hráče, s kterým jako hrajou stabilně.
0: Ano.
1: Což je kytarista Tále, ten veliký chlapec.
0: Ano.
1: Radim Sládek.
0: Radim Sládek, sympatické jméno, Radim Sládek, plzeňský Sládek.
1: Hned u mě, abych to nezapomněl, je Tomáš Pavíza.
0: Tomáš Pavíza, takový skromný, skvělý hráč.
1: Basista v bílém triku, to co neplete aspoň, tak to je Mirek Pot.
0: Mirku, basa, který tvrdí muziku, ano.
1: A pak jsou tady, no musím co? Říkat ty nejlepší, protože no, já bych to potom asi už nerozdechal.
0: Jedna takže z nich je tvoje
1: žena. Zpěvačka číslo jedna,
0: ano.
1: Moje prakticky, ano paní, no bohužel.
0: No prakticky nebo doopravdy?
1: Prakticky
0: nebo
1: opravdu teda.
0: Jo, čili částečně tvoje paní.
1: Částečně nejvíc teda.
0: Ano.
1: A její vlastně dcera.
0: Aha.
1: Taky zděnka.
0: Jo.
1: A jméno teda Heidelmajerová.
0: Heidelmajerová je kdo? Dcera
1: je
0: nebo?
1: Moje, tady ta.
0: To je tvoje paní?
1: Tohle ta
0: paní. A teď se jmeneš Vala, ne?
1: No, ale my to máme, aby to bylo trošku to je komplikovanější.
0: Jo, takhle, jo, jo, jo. A když se bude
1: jednoduchý
0: dělit majetek.
1: To umí každé, jakože.
0: No, to je jasný, no.
1: A Zdenda druhá.
0: Ano.
1: Dcera Vodičková.
0: Ano. A jsme komplet. Děkuju. A do toho vchází ještě jedna dáma, která mě vždycky takhle pozoruje z toho portálu. Marie Formáčková.
2: Pozoruju a hlavně poslouchám, jak on se lepší, že jo, jako v tom zpěvu. Dneska to bylo hezký.
0: No ne, čili už rok velmi špatný dneska, jako.
2: Ne, vždycky je to hezký, ale dneska s tou kapelou to bylo opravdu moc hezký.
0: To mě připomíná, na střední škole vždycky třeba z francouzštiny mě nikdy nešly moc jazyky, vůbec. No, mě nikdy moc nic nešlo teda, ale jazyky to vůbec, jako. A naše milá francouzštinářka vždycky úplně jásala, když přinesla ty práce, čtvrtletní třeba, a říkala, Jančařík, velké zlepšení, lepší pět. Lepší pět.
2: Ale máš aspoň o čem vyprávět. Já mám jedinou historku, jak jsem jednou dostala dvojku a tak strašně jsem brečela kvůli té dvojice, že mě celá rodina utěšovala, rodiče seděli, bratři seděli a když dvojka je taky hezká známka, nebreč. Jo. A já fakt celou noc probrečela.
0: Já vůbec nevím, dvojku. Jak dvojka vypadá. No.
2: Máš aspoň o čem vyprávět.
0: No, dvojka, no. To je.
2: Já nemám vůbec o čem vyprávět. Já furt jsem jako opravdu o té dvojice, kterou jsem obrečela.
0: Můj kamarád Větrovský, musím říct, jak se jmenuje, seděli jsme spolu v první řadě na ekonomické škole a on měl pořád trojku schování. Ale jinak strašně chytrý kluk, ale on vždycky chodil kouřit a jako, když se mu nechtělo, tak do té školy nešel a tak. Pak vystudoval vysokou školu ekonomickou a tak, ale a jednou, tak to myslím ve třetím ročníku, jsme koukali na vysvědčení. Mě to vysvědčení moc nezajímalo, protože bylo dost monotónní. Teda to byly, jako jak říkám, já nevím, jak jednotka se, to se nějak verbálně nazývá, asi výborný, že jo? Nebo
2: dvojka.
0: No, no to neznám vůbec, to neznám. Já od toho dobrý jsem šel takhle. A on takhle koukal a já jsem vůbec nezušel a on taky ne, že chování se píše nějak jinak. Tam není jako výborný, kvalitivní, dobrý. Tam je to nějak jinak verbálně vyjádřeno. A nebo slovně. A já koukám a on říká, to je malér. To je malér. A já říkám, co je, Jardo, co je? Člověče, já mám dvojku schování. Já jsem říkal, no, teď máš vždycky trojku, buď rád. A on říká, ty vole, táta neví. Táta myslí, že to je jednotka. Vůbec netušil. Takže asi ve třetím ročníku na něj prasklo, že moc do té školy nechodí. Takže takhle my jsme chodili do školy. A ty jsi byla taková odporná jedničkářka, jo?
2: No, a teď, jak teď končtu, já jsem ráda, že teď nejsem dítě, protože jak teď už nebudou dávat jedničky a budou to jenom ústně hodnotit, já bych se zabila.
0: Pro.
2: fakt, já bych se zabila, já prostě chci ty jedničky. A já jsem je fakt chtěla a mně se to líbilo. A já se do dneška chlubím tím vysvědčením, jo, jako, jak tam mám furt jenom ty samý jedničky. Jako, opravdu, vždycky jsem měla samý jedničky. A furt, a
0: stáváš se mi dost nesympatickou.
2: A nikoho už to nezajímá.
0: No podej, když se bába chlubí, že měla samý jedničky, no.
2: No ale dneska už nebudou vědět, co to je.
0: Jo.
2: Protože jak už dneska ty známky pomalu mizejí a jsou jen ty ústní, ale jsou jen ty ústní hodnocení.
0: Já musím říct, že na některých gymnáziích, na Křížíkáči, teda správně řečeno, tady v Plzni třeba dělají hodnocení. Já nevím, jestli dělají i, ale dělají určitě jako takové to slovy hodnocení několika větami a je to hezký. Já si to rád přečtu, když je to, ale co by tam psali o mně? To by bylo, to bych nerad čet. Tohle.
2: Ale oni vo všech píšou v podstatě hezky. Ono dneska se mají všichni jenom povzbuzovat, jo.
0: No vidíš, to
2: a pak jsou tak deprimovaný strašně, protože jsou všichni, všichni myslí, že jsou tak dobrý. A pak najednou při prvním maléru se zroutí, jo. To jako ano. Taky není dobrý, no ale nebudeme to.
0: Ne, nebudeme. A ty se scházíš se svými spolužáky stále,
2: ano,
0: že
2: ano,
0: jo?
2: Ano, zrovna včera jsme měli setkání. Mm. Zrovna tady mám taky jednoho spolužáka, kdyby vás zajímalo.
0: Taky samý jedničkář plzeňský. Určitě, no jo.
2: Já ani nevím, Libor,
0: to je jedno, to víš, já ho viděl, ten
2: ne, on studoval architekturu, ale
0: no,
2: určitě,
0: jedno.
2: Určitě měl
0: toho
2: taky samý jedničky. No ale měli jsme včera setkání a tady určitě Petra, která sleduje můj Facebook, tak to už asi četla, tak nějaký mladý můj facebookový přítel tam napsal, no jen si seniori užívejte, za 4 roky máte po důchodu. Jo, a tak jsem mu napsala. Protože já jsem říkala, nebojte se, já jsem taková aktivistka, že my se o sebe umíme postarat, my ještě furt pracujeme. A on říkal, teď, ale za 4 roky už se ani nehnete. Jo, takže ono opravdu...
0: To byl vizionář, to je jasný.
2: A to jsem mu napsala, jako nikdo neznáme svoji budoucnost, protože třeba se nehne ani on, že jo.
0: No jasně, jo. Tam by se, ježišmarja, prosím tě, já jsem si v souvislosti s dětmi, a o to vlastně o dětech není, ale říká se, že pravdu mluví děti, blázni a filozofové. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofům nikdo nerozumí. Tak Marie, děkuju. Odpočiň si, hele.
2: A je otázka, kdo je filozof a kdo ne. Já jenom ještě maličko. Luba Skořepová říkala o jednom svém kolegovi. Byl hloupej, ale nebyl hloupej zase tak, aby to nevěděl. A tak mlčel a lidé ho považovali za filozofa.
0: Marie Formáčková. Já vím, o kom to říkala Luba Skořepová. Já vím. Ale nebudeme to říkat, protože to byl výborný herec. No ale vy se mi tady nějak poflakujete. No tak pojďte do práce, hoši, dáme do práce. Musím vám říct, ale já si to myslím zcela vážně, že to pro vás bude zážitek. Máma s dcerou, krásně zpívající, je to jako kdyby přišly naše dvě nejlepší zpěvačky. To je hrozný, když děláte někomu takovouhle reklamu, že jo, oni si říkají, buď sticha, prosím tě. Tak, ale oni fakt jo, jsou tak trošku jako, já nevím, rozpůlená Eva Olmerová. Tak a kapela... která má ten krásný název Heroldi. Ještě jednou vítejte, začíná neočekávaný dýchánek v únoru.

0: Děkujeme. Děkujeme moc.
1: Díky.
2: Že zpívají skvěle. Že to je krásná muzika. Heroldi, děkuju, paráda. Děvčata, sedněte si tady u nás. Už jste startujeme, tak to chci říct. Sedněte si, prosím. Já jsem si říkal, jak mám uvést našeho dalšího hosta, teda teď mě něco napadlo, to zase bude kritiky, hlavně tady od Marie. Král Karel s Buškem z Velhartic teď zasedli si k dubovému stolu. Ti dva už pili mnohou číši spolu a zapěli si z plných plic. Nuž, podej zlaté číše, páže, a nalej vína, dolej víš. Dnes, pane Bušku, čehož zvíš? Král Karel vesel káže. Zde potom víně, Bušku, slyš, domácí slunce naše v loni hrálo. Toť první víno, které v Čechách zrálo. No už tedy vzhůru, pijme již. A pili. Král však náhle prsknul, to, že je víno. Tenhle kvas, vždyť křivý ústa láme vas. A zlostně rukou mrsknul, ach, lezurevu s Burgundsem. Král dál a dál si v zlosti svojí vede. A takovouhle peluň mě z ní svede ta velebená česká zem. Jsem přesvědčen, když broskve vsadím, že zčesám trpké trnky z nich. A chceš-li klidit pustý smích, zde růže sázet radím, však jaká země, taký lid. Vás, kdyby chtěli učit všichni svatí, zavšimnou si jich, Češi paličatí. Buď svatý rád, že není byt, jak bych zde mlátil od te psámi. Nechť si, co chci. Za krátký čas se všechno jinak zvrtne zas. Máme já to bídu s vámi. Před zase číši k ústům zdvih a napiv se své velké dobré oči, teď kradmo po soudruhu točí, ten však je jako pěnatich. Jen aby marně nezahálel, pan Bušek máčel zub a pisk a víno kupu nebý tisk. A po jazyku válel. Bá je to bída, jel zas král. A rychle zavdal sobě vína znovu. Tak rychle, jak by bránil zlému slovu. Mám žízní umřít. Na mou víru ty jsi oslep, páže. Nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? A dej mi dobrou míru. Pij, Bušku, už se nezarmuť. A poslyš, co ti král tvůj moudrý praví. Můj jazyk je, jak známo, vybíravý. A našel již v tom víně chuť. Víš, zkoumat třeba, Bušku milý, to víno má svůj zvláštní ráz. Zprv trpké, ale milé zas. My myslím, se už vpili. No vidíš, králi, tak náš lid má duši zvláštní, trochu drsná, zdá se. Však kvete po svém v osobité kráse. Teď přerušil svůj náhle klid hned rozveselen Velhartice. Ach, přibliž k tomu lidu hled a přitiskneš svůj k němu red a neodtrhneš více.
3: To je zajímavý. Jména kapely si nepamatuje a takovouhle baladu Nerudovu si zapamatuje.
2: Já to udělal jenom kvůli tomu, že teď chci pozvat hosta, protože kdyby někdo měl hrát toho nejpopulárnějšího českého krále, no tak by to byl právě on, který je teď připravený. Já jsem si říkal, jestli vůbec pozvu ještě někoho, já ho nemám rád, upřímně řečeno. Nemám, protože tak například, jo, my spolu trávíme už delší čas pár dní vždycky koncem června v České Třebové, kde je takový týden sportu a tam děti sportují. On sportuje s nimi, já vždycky ležím, on sportuje. Pak se tam odpoledne a večer udílejí diplomy a jsou tam kapely různé a tak. Proč o tom mluvím? Protože když tam není náhodou, má něco jiného třeba na den nebo na půl dne vypadne, tak já chodím po tom náměstí a občas si mě někdo všimne. Když tam je on, nula. absolutně prostě jako když tam nejsem. A jak vejde on na to náměstí, tak oni, ale to mě štve nejvíc, kdyby to skončilo u nějakého věku, jo. Ale oni takhle malí děti a větší oslečny, jo, a potom ty babičky a pane Čenský, Honza Čenský.
0: O, děkuji, milé. Velmi milé. Velmi milé přivítání a Petře, děkuji i tobě. Takhle dlouhý úvod jsem ještě nikdy neměl. Zkus taky baladu kosmickou teď.
2: Kosmická rychlost. Ahoj. Já jsem, víš, proč jsem tak dlouho mluvil? Protože on mi říkal, Petře, já jsem si koupil nový boty. Podívejte se, já vím, že rozhlasoví posluchači z toho nemají takový zážitek. Ale oni nemají...
0: Posluchači nadšení.
2: Ano, ano.
0: A on co říká... vy? Pěkný. Jsou hodinový jenom.
2: Jo. Ale to není jako, že...
0: Tlačej.
2: Jo. On si říká, já jsem myslel, že to je na hodinu pořád, tak jsem si vzal nový boty, ale 2 hodiny nevydržím, jo. Takže je docela možný, že se tady bude promenádovat potom bosky, jen tak, je to tak.
0: No ale Petře, smykáme před tvou pamětí, protože opravdu to byl krásný výkon. Opravdu to bylo, milí posluchači, z paměti. A tady se ozvalo, když dokončil, ty vole...
2: To je pravda, ale to je, musím říct, nejkrásnější kritika. Prosím tě, Jeníčku, ty jsi měl někdy nějakou kritiku, která tě třeba zaskočila, jako, že už si říkali, ale už dost.
0: Já to nečtu.
2: Ne, úplně. Nemyslím přímo jako od diváku.
0: Od diváku.
2: Jako, no.
0: Jako při představení.
2: No třeba, nebo při moderování. Tak ty jsi moderátor, ty jsi herec, ty jsi sportovec, ty jsi spisovatel, ty jsi důchodce. Ne, důchodce ještě ne, ale vypadá. Ne.
0: Takže... Důchodce už seš blíž než spisovatel. Ale... ale jednou jsem měl takovou kritiku. Jsme hráli v divadle Viola pro děti. A to je fantastické publikum, protože u dětí a navíc ještě u vojáků. Poznáte, jestli se jim to líbí nebo ne. U dětí ty to rovnou řeknou, takže tam se stalo, že jsme hráli představení a najednou jedno dítě říkal, tatínko, to jenom nechaj, nebo půjdu domů. Najednou musíte přidat, že jo? Jsme s Tomášem Jořičkou hráli krásné představení Kocourek Modrooko. A ta pohádka začínala tak, že ten Tomáš tam vyskočil na takový klavír a říkal, čau děti, mňau, já jsem Kocourek Modrooko, tady mám svůj pelíšek, tady mám polštář, pod tím poltářem deník a tam si všechno píšu a já vám z něj něco přečtu. Chcete? A děti většinou řekly, ano, chceme, a takhle jsme začali hrát příběhy. Jednou se stalo, že v té Viole seděl takový v první řadě šikovný mládenec, sám takhle měl kolo hezky vedle sebe, už jsme tušili, že to bude takový zvídavý čertík, tak jsme začali pohádku, vyskočil Tomáš Juřička na klavír, říkal, čau děti, čau kočky, já jsem Kocourek Modrooko, tady mám svůj deník a já vám ze něco přečtu. Chcete? A ten první kluk, než ty děti stačili něco říct, nechceme. A teď, co teď bude? Tak půjdeme domů, nebo co? Tomáš tak říkal, no, to nevadí, já vám se stejně něco přečtu. Pohádka mohla začít. Takže děti jsou bezvadné. Jednou se stalo, že jsme hráli takové představení, kde byla sluj, tam byl takový dráček a většinou to byl moment, kdy ten dráček začal vylézat, že se zatmělo, byla taková strašidelná hudba a většinou tam se děti bály. A přišla paní učitelka, měla hodně malinké děti, 3-4 roky. A my jsme říkali, paní učitelko, tam je taková pasáž, máme to hrát naplno se všemi efekty, aby se děti nebály, abychom je neodradili od divadla. No, no, no, zaplatili si celé vstupné, děti mají rádi horory, pěkně naplno. No tak dobře, tak jsme začali. Začali vylézat ty hlavy, to a té saně, takhle to blikalo. Takhle nad dětma, najednou paní učitelka měla vedle sebe takové holčičku a to říkal, pačko bojím. Tak ona si vzala takhle na klín a říkal, neboj se, Aničko, to nic není, to je takový dráček, ten ti nic neudělá. Ale když ta hlava byla úplně nad nimi, holčička byla, pačko bojím. Myslím, co mě počkadny sobě přebalí, pak se mohlo rád dá. To jsme mají vojáci, přátelé, když jsem zahrál 2 roky pro vojáky. A to je rachot, protože tam taky poznáte, jestli se jim to líbí nebo ne. A pro herce není nic strašnějšího, než když usne při představení divák. To je hrozné, že jo? Když usne nějak hodně hlasitě, to je nepříjemné i pro okolní bdící diváky. Ale nás učili na škole, že když takhle se něco takového staví,

0: za sebou.
1: To je hezký, jo, to je dobrý.
2: Já jsem si vzpomněl, když jsi mluvil o těch dětech, když jste hráli pro malé děti a tak. Pan Přeučil hraje pro malé děti, že jo, pořád s Evou Hruškovou a tak. Taky říkal, že říkal, my hrajeme dvě pohádky, zahrajeme jednu a já říkám, tak co děti, líbila se vám pohádka? No, jo. A chcete ještě jednu? A ozvalo se, ne! Já jsem říkal, co jsi dělal? No. Řekl jsem, no když se vám to líbí, tak ještě přidáme. No,
3: to je podobný jako říčka. Jestli dovolíš, já bych tady zkusil, ty jsi začal poezii Neruda, já bych zkusil takzvanou vojenskou liriku, protože při těch představních pro ty vojáky jsem musel recitovat jednu báseň. Nebojte, není tak dlouhá, jako je romance o Karlu IV.
2: Já za to nemůžu, že to Neruda napsal, to je kolik?
3: To bylo ještě kratičký, zkus fálně tu kosmickou. Ale já jsem tam recitoval báseň, která se jmenovala Kombajny. A
1: to musel vyjít. Já bych ne, na ten pořad šel.
3: A jakmile jsem řekl tuhle báseň, tak se začali smát všichni ty, co nespali, probudili ty spící a už se jim to nelíbilo. A navíc jsem měl jiný problém. Na mě se tam zased jeden kapitán. A ten prostě si usmyslel, jakože mě naučí vojensky vystupovat. A já prostě, když mluvím, tak potřebuji gesto, potřebuji pohyb. A on říkal, tady seš na vojně a budeš recitovat v pozoru. A říkal, já vím, ale když recituju v pozoru, bez pohybu, bez gesta, tak mi vypadávají slovíčka. Nejde to. A my jsme hostovali v Národním divadle a pan Růžek mě poradil, Jendo, vemte si do rukou dva korkové špunty a když je budete držet, on to naopak, když třeba máte trému a potí z vám ruce, ten korek příjemně saje, a když budete držet ty špunty, tak ty slovíčka vám vypadávat nebudou. Je to pravda, funguje to je fajn, ale já jsem měl na závěr té básně vyzvat to publikum. Tak představte si, že za mnou byl sbor mužský, 60 člený, přede mnou symfonický orchestr, všechno zelené. My jsme tomu říkali zelený kesbuntes. Tam bylo všechno, tance, zpěvno, všechno a recitace taky. Takže přišel Vojničenský a recitoval báseň. S těma špuntama takhle. Kombajny. Pšt.
1: To je vážná věc.
3: Pšt. Na poli obilí sklízí kombajny. Co kombajny nesklidí, se zobou vrány. Co vrány nesnědí, se zobou vrabci. Předběhněme je, chlapci.
1: To je výkon.
3: Já doufám, že už tohle nikdy nikdo poslouchat nebude muset.
1: To se naučím, s tím budu taky vystupovat. To se chytne v každý době tohle.
3: To dáš.
1: To víš, že jo. Já jsem si vzpomněl na ty děti, jak jednou se byli podívat na Velký Pardubický, jo, a paní učitelka se školkou tam a samý takovýhle malý špuntové. A teď, jak se jednomu chce začít čůrat, že jo, tak všichni musí. A teď ona jich tam měla asi 16 a jak jsou malí, tak tam to pro ně není zařízený, takže ona z každého musela zvednout k té mušličce, jo, otevřít a se vyčura a zase další. A když bral asi 7, tak se ho vzalo, nechte mě, já jsem žokej Váňa. Já se tak na tebe dívám. Já to na tebe prozradím, jo. Honza Čenský je noblesní člověk. To jako, o to se nebudeme přijít, jo. A on je ale taky člověk, který mě teda, vás asi ne, protože se to nehodí, ale překvapí třeba vtipem, který jako je tak na hraně jako toho, jestli se má vyprávět nebo nemá vyprávět, ale on jo, on to může, on to s tou noblesou, řekni mi nějaký takovej. No, já nevím.
3: Čo. Teď nevím, co unesete, ale jestli chcete ještě jde přijít třeba v březnu na Petra. Ale my jsme si říkali jeden takový, který kloubí hereckou práci a lékařskou. A protože my se občas objevujeme na operačním sále a dostaneme se do míst, kde kam se normálně smrtelník nedostane, jenom jako pacient a máme poradce z oboru teda lékařského, tak tam občas páni profesoři nosí poměrně drsné vtipy. A jeden je takový, kde je to vtip herecko-lékařský. Stane se to, že herec se dostane do nemocnice s akutním zánětem slepého střeva appendix. Já už teď používám takový terminologii.
2: Pane doktore, zůstaňte ve svý branži,
3: v pohodě. Já neříkám, že paní si zlomila nohu, já říkám, má frakturu femuru.
2: No.
3: Jo, to je tam nejde. Takže se s appendixem dostane. To proběhne v noci operace rychlá. Mladý herec

0: se ráno probouzí a takhle se podívá na lůžko, ještě trošku zblblý po té anestezi, podívá se takhle na břicho, tam jenom krásná malá jizvička, je šťastný, tak to dopadlo dobře. A podívá se níž, tady jsou dreny, hadičky, odklopí tu peřinu a těsně pod kyčlí takhle bahel zavázané, jenom prostě noha pryč. Sestři probá, co se stalo? Klid, já vám dám něco na uklínou. Přijde za chvilku pan primář s vizitou, on vás operoval, on vám to vysvětlí. Tam on zoufale čeká na vizitu, přijde pan primář s tou suitou, říká, pane doktore, probá, co se stalo? Ležte. Vy jste herec, vy to pochopíte, já vám to vysvětlím. Já jsem vás na to si operoval a byli se tam podívat taky medici, studenti. A opravdu se ta operace povedla, zachránila jsme vás, jizvička krásná, no a prostě na tom operačním sále mě zatleskali. Tak jsem přidal. Vy to pochopíte. Prostě potlesk, no tak jsem přidal.
1: Mně se líbí, jak pomaličku, jako lidi říkali, a máme vůbec...
0: To jako myslel vážně.
1: Co to je? Prosím tě, ale
0: pane profesoři to říkají.
1: Z tebe si lidi už dneska dělají doktora, že jo?
0: Já myslel blázně nebo legrace.
1: No to tak.
0: No možná někdy, jo? Že tak jo? Jako konzultují.
1: Přichází, no, aby si dala,
0: no,
1: radu.
0: Občas třeba ortopedicky jako. I moje žena se mnou konzultovala, jestli má teda už jít na výměnu nebo ne. Jsme dlouho váhali, jsem říkal, už dávno tam měla být. Nakonec, přátelé, po pár letech si nechala poradit a povedlo se to.
1: Člověče, tak no. To se mě moje žena nikdy nezeptala, no. Jestli už má jít na výměnu, no. Že by přišla nějaká mladší nebo...
0: Ne, výměnu, počkej, ne, jí, že bych vyměnil.
1: No takhle, pardon, to já jsem to nepochopil.
0: Já mám čas do léta. Máme termín do léta.
1: To jo, jo, to je nervák, to je dobrý. Jeníku.
0: No. Je tady vedle, pozor, ať to neslyší.
1: Ne, nic, nebudeme nic říkat. Já musím znova říct, že mám fakt velikou radost, že Honza přijel a že patří do té sorty lidí, s kterými, když se na něčem dvouslovně domluvíš, přijedu, tečka, jo, takže to platí. Honza Čenský.
0: Petře, děkuji.
1: Tak Heroldi, ke strojům dáme si písničku. Já doufám, že ji teď věnujete. Tady Suchý se jmenuješ, ne? V tom seriálu, nebo ne? David Suchý. Já se musím přiznat, já to nikdy, ale to bych neměl říkat samozřejmě. Ke svému žalu to musím říct, já jsem to nikdy neviděl.
0: Já vám to vysvětlím, proč. Ono to je teď nově na placeném kanálu. A
1: to bylo hnusný. Heroldi, je
2: ale
1: to na...
2: Plzeňští ti rozumějí, viď?
1: Marie, to byl klid, když mluvil Honza, to byl klid. Tak, přátelé, prosím vás, zahrajte něco panu Čenskýmu, ať vypadne. Děkuju, Heroldi.

0: Ďakujem moc.
1: Ďakujem.
2: To je takové zvláštní. Už si, Honzo, někdy dělal rozhlasový pořad, ve kterém se vystavují obrazy?
1: No právě se na to strašně těším, protože tady diváci v sále vidí něco, ale posluchači to nevidí. Už jsem zažil jednu pantomimu.
2: Rozhlasovou?
1: Rozhlasovou.
2: Prosím tě.
1: Balet, ale výstavu obrazu, to jsem v rádiu opravdu ještě
3: neviděl.
1: Ani neslyšel.
2: To v rádiu neviděl nikdo.
1: Nevídáno, neslýcháno.
2: Škoda, jo, kdyby naši posluchači, kteří ovšem musím říct, mám to ověřený, mají obrovskou, velkou fantazii, jo, tak ale kdyby opravdu viděli, co tady je vystaveno, tak dejte najevo potleskem, jestli si myslíte, že by se jim to líbilo. Líbilo by se jim to, když se podíváte na obrazy na pravou i levou stranu?
1: Začalo to nesměle jako o tom vtipu o té noze.
2: A potom jako z úcty ke starému pánovi se přidali, že jo, tak dobrý. Já tady mám takovou zvláštní charakteristiku těch obrazů. Vypučil jsem si to z jiné výstavy. S malováním to mám jako s čokoládou. Ulomím jeden kousek, druhý, třetí a nevím, kdy přestat. Vezmu štětec do ruky, nanáším barvy, ztrácím se v čase. Mléčná, hořká, nugát. Každá chutná jinak, stejně jako mé obrazy. Svůj styl stále hledám a jestli se mi to podaří, ukáže čas. Ochutnejte z nabídky mých obrazů, které mají společné pouze jedno. A to asi autorku. Dana Čenská!
4: Dobré ráno.
2: Dano, pozor, teď vlastně nevíte, které jsou její obrazy, protože říkáte, kdo si myslí, že jsou to obrazy po mé levé ruce? Zatleskejte. No, tak to je špatně. Jsou to tyhle obrazy. Já vám musím, Dano, ale fakt vyseknout velkou poklonu. Jedna, která vypadáte úžasně.
4: Děkuji.
2: Úžasně. Za prvé. A za druhé, ty obrazy mají úžasnou hloubku. Já, jestli můžeme, pojďme se na ně spolu podívat. Jo? Co byste, jak byste těm našim posluchačům, kteří to nevidí, jak byste popsala ten obrázek číslo 1, je jich tady 5, takže moc času na to nemáme. Ale na tom prvním obrázku je takový dům, v kterém si myslím, že se šťastně žije. Alespoň to tak na mě působí. Má to nějaký název?
4: Má to název, je to taková letní pohoda, dovolenková.
2: Ano.
4: Umím si představit, že bych trávila léto v takovémhle domečku někde u vody.
2: Ty by ještě vzadu byl bazén, ne? Takhle, jako abych nemusela až do řeky.
4: Bazén ne, asi řeka.
2: Řeka, jo?
4: Řeka.
2: Vy jste taková jako trampířka, jo? Nebo...
4: Je to lepší, no, ten bazén. No tak ten bazén.
2: Bazén je výborný, co byste... Vy nemáte bazén?
4: Máme, ale no, máme proto... i řeku vedle.
2: Jo, takhle, vy máte ještě vlastní tok, jo?
4: My máme sázavu.
2: Jo, takhle, no, ta sázava tam má kouzlo.
4: To je krásné.
2: No, jo, no, no. Ještě tam jezdí ty trampové kolem té sázavy.
4: Pořád.
2: Jo, pořád se to drží. Heroldi, vy jste byli někdy na trampu vůbec? Vypadáte, že jo? Takový jako sešlí, co? Teda, ne.
5: Přesně.
2: Jo, přesně. Čili jo, já tady mám nějakou tramskou, oni mám za chviličku. Prosím vás, vyberte nějakou krásnou, něžnou písničku pro Danu za chviličku. Takže to je první obrázek.
4: Ano.
2: A jdeme k tomu druhému a tam je hned zase něco úplně jiného.
4: Jo.
2: Ale opravdu krásné zátiší. A nějaký konvi je to, jo? Nebo co to je? S tím se dřív chodilo pro mlíko, nebo já nevím. Tak povídejte,
4: popisujte. Je to možný. Já nemám u všech obrazů název, protože já se prostě třeba zbudím ráno a řeknu si, tak a mám chuť na zátiší. A vezmu 5 pláten a maluju zátiší.
2: 5 pláten, čili 5 obrazů, na 5 zátiší máte chuť?
4: Jeden den namaluju jedno, druhý den namaluju druhý zátiší a takhle.
2: Aha.
4: A po 5 třeba se řeknu, tak to už stačí, už jsem si to splnila, tak zase zkusím něco jiného. Vezmu jiný barvy, vezmu špachtlý místo štětce a vymyslím si nějaký jiný motiv a zase si jdu nějakou takovou sérii. Proto já říkám, že já prostě nejsem umělec, kterýho, když někde uvidíte ty obrázky, tak si řekněte, jo, tak to je ona, protože moje obrázky jsou vlastně po každý jiný.
2: Čili oni odpovídají naladění toho dne.
4: Ano.
2: Mně se líbí, že říkáte, že se ráno vzbudíte, což se mi ještě nestalo nikdy teda. Když se ráno vzbudil. Když se člověk ráno vzbudí, tak má jenom vztek. Protože si říká, teď můžu ještě spát, teď není ani 11, jo, tak co bych si... Jo. A vystává taková čiperka? Jako?
4: Já musím, no. Mě zbudí zvířata. A ty už mě potom
1: Honzíku,
4: nenechají.
1: Nedívej se na mě.
2: A co, jaký zvířata máte doma?
4: My máme pejska a 3 kočičky. Občas ještě hlídáme druhýho pejska, takže tam máme takový zvěřinec. Ale já ráda vstávám, protože já už vždycky večer přemýšlím, co na tom obrázku ještě musím změnit a předělat a dodělat a já už se ráno těším, že půjdu zase malovat.
2: To jste teda dobrá, to jste dobrá. Já mám opravdu geniální myšlenky, já jsem opravdu strašně chytrej, opravdu, jo. Co to bylo tohle? Ale já jsem chytrej jenom v noci. Já mám v noci, mně se zdá, že jsem skoro jako Einstein. Jo. Fakt, jo. To je. A ráno se probudím, já v noci si říkám, to si budu pamatovat. Mně napadne nějaký verš a já si říkám, to je Petře, ale ty jsi genius. On je, ten Nezval byl dobrý, to jo, Neruda výborný, všechno, ale Janča řík, ty jo, to je ono. A ráno, já na to nemůžu přijít. A vy to v noci jako žmouláte v hlavě a potom na to hned ráno jdete, čili udržíte tu myšlenku.
4: No, udržím, protože já to vidím.
2: Vy to máte vlastně,
4: já to
2: ano.
4: Mám, no, já to mám, ten obrázek mám v té hlavě, takže já to vidím.
2: Čili tady je otázka, jestli ty umělci v podstatě si zaslouží ty naše poklony veliké, protože jim to dává prostě z hůry někdo, jako, že najednou prostě si řeknou, tohle musím napsat, tohle musím vytvořit, tohle musím složit. Já tak uhlízu.
4: Já myslím, že se to zasloužíme.
2: Jo, já myslím, já při pohledu na vaše obrazy si to myslím taky. Uprostřed, to je nějaký Holandsko, nebo co to je?
4: No, to je Moulin Rouge.
2: Jo, Moulin Rouge.
4: A to už je takový starší obraz a to jsem zrovna měla období špachtle.
2: Aha.
4: To jsem objevila špachtly, tak jsem si zkoušela malovat. A na tom je zase dobrý, na té špachtly je dobrý to, že když tam máte nějaké nepřesnosti, takže se to v tom obrázku ztratí.
2: To já mám rád, protože já si myslím, že život je plný nepřesností a my jsme rádi, když se ztrácejí v těch dalších nepřesnostech, jinak ten život je příšerný, že by po nás furt chtěli, aby jsme byli přesní a dokonalí.
4: A dokonalí a to neexistuje.
2: A tlak na výkon. No a hned vedle toho je zase něco takového, jako, jo, jako je, u nás je hezky.
4: Tak, jako. To je zase to druhý zátěší, ta série z toho zátěší.
2: Ano, no a pak jdeme do pohádky, nebo
4: ano,
2: co to je?
4: Ano,
2: jo.
4: A tenhle ten obrázek...
2: Čili spousta krásných domečků, nádherné barvy. Ty barvy, to je vůbec vaše velká síla, barvy nádherný. A co teda o tom obrázku?
4: Ten obrázek jsem vlastně malovala, mám série 4 obrázků, to jsou mý poslední teďko, co jsem namalovala. Protože já jsem trávila letošní léto na rehabilitaci a tam mě paní primářka rehabilitačního oddělení...
2: On už vás poslal na to koleno, nebo co?
4: Na kyčel mě poslal.
2: Na kyčel.
4: Říkal, já se nechám opravit, že už jsem starší, že už je to potřeba.
2: Co si dovoluje tohleto? Ježišmarja, může být rád, že jste u něj. Ježišmarja, co já mu do toho nebudu mluvit, ale mě do toho nic není, ať je rád. Jo. A kdy půjdete na druhou?
4: No, brzo.
2: Brzo.
4: No, jo. Děkuju.
2: No, takže...
4: No a tak tam mi půjčila knížku, která se jmenovala Letnice a to byla takový krásný magický realismus, se to jmenuje, ten směr, ale byla bez obrázku ta knížka. A já ji mám furt v hlavě, tu knížku, tak jsem si říkala, že si ty letnice musím namalovat. To máte jako s filmem, jdete na film a ten vás neosloví, a jdete a přečtete si knížku, ta vás osloví, tak si ji namalujete. U filmu je to, že když něco vidíte, tak třeba ten film si řeknete, ještě ho musím jednou vidět, nebo no, prostě něco mi to dá, je zajímavý. Tak já to mám takhle s těma knížkama a zrovna se teda všichni ty letnice.
2: A vy jste si teda ilustrovala knížku, která neměla obrázky?
4: Ano.
2: To je ale úžasný. To je úžasný, že si jako přečtu knížku a si k tomu ještě udělám obrázky. On je to slabý, ten text, já si trošku...
4: To je právě ten text, není slabý.
2: Jasně.
4: On je takový nabíjející a takový, že vás to vlastně jako nedonutí, jo, ale vyprovokuje k tomu si tu krásnou vesničku, kterou tam ten spisovatel popisuje, nakreslit.
2: Já mám takový pocit, že my všichni, jak jsme tady, nebo kteří nás poslouchají, že všichni toužíme po harmonii. Nikdo netouží potom žít v nějakém diskomfortu a hádat se pořád s něčím a tak, že toužíme po té harmonii. A v těch vašich obrázcích nebo obrazech, já teda se nechci ptát, ale kolik to tak stojí? No to je jedno, nebudeme o tom mluvit.
4: Jo, to je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
0: Ale prodáváte to? By mě zajímalo, jako jestli prodáváte.
4: Prodávám.
0: A ráda. Nebo vás třeba mrzí, někoho to mrzí třeba, když se musí.
3: Mě ten to mrzí, když prodá obraz, nerad se s některým olazem loučím.
4: Je to tak, no, já některé ty obrazy ještě, když jsou takový ty čerstvý, tak si je chceš jako užít, tak si je mám doma ještě pověšený a chci si je užít.
2: Já myslím, že mluvíte o Honzovi, že jsou takový čerstvý, tak si, a potom už člověk
4: no,
2: to
4: Honza, prodá. Honza vždycky přijde a řekne, ten neprodávej, já ti ho zaplatím, nech ho doma.
2: To je ale hezký, to je ale hezký, to se mi líbí, Honzo.
1: No. Já bych do toho rád vstoupil, přátelé,
2: toho jsem se bál.
1: Rád bych jenom chtěl upozornit na tuto historickou chvilku. Vy jste svědky neuvěřitelného okamžiku, absolutní premiéry, protože moje žena Dana vystoupila ze svého stínu paní Kolombové a dneska jsem v Plzni, přijela se mnou dobrovolně, nemusel jsem jí lámat nějak násilím, ale je to její absolutní premiéra před posluchači a před publikem. Daně, já ti děkuji. Děkuji.
5: A ještě polívek k tomu. Dámy říká, já chci taky, nic.
0: Ale Petře, musí říct, že ten polibek dal pan Čenský své ženě, protože rozhlasoví posluchači si budou myslet, že ty si líbal.
5: To víš, že já jsem se vrhl na Danu a začal jsem jí líbat za to, že přijela s Čenským, jo, to je výborný. Ne, to ne, tohle to já bych si nedovolil a taky ten Honza, on je hrozný sportovec, vy taky sportujete?
4: Já už jsem dosportovala právě. Jak mi poslal na tu kyčel, tak už tím jsem dosportovala.
5: Ale máte vztah ke sportu, ne?
4: Od 3 let jsem sportovala.
5: A co jste dělala?
4: Dělala jsem balet, gymnastiku, rytmiku, atletiku, volejbal plážové, lyžování.
5: Hele, a kdy vás napadlo teda, že budete malovat?
4: Když jsme se odstěhovali na vesnici.
5: Teprve až, jo? A to znamená, že vám třeba bylo, já nevím, 30 nebo?
4: Jo, to mi bylo tak 30 a já jsem tam objevila kroužek, jmenovalo se to Pišovské ženy malují. A jednou za 14 dní jsme se scházeli na obecním úřadě, byla tam u toho strašná legrace, a tak jsme si malovali různé obrázky, nakonec jsme jezdili i do plenéru kolem Sázavy a bylo to hrozně prýma, pak to teda skončilo a mě to malování zůstalo.
2: To je ale moc dobře. Skutečně při pohledu na těch 5 obrazů, které jste přivezla, si myslím, že to je děsně fajn. Za prvé.
4: Děkuji.
2: A za druhý, víte, jak já jsem na to pyšnej, že ten Honza řekl, když jsem mu zavolal, přijedu, řekl, jo, jasně, mám volno, přijedu, dobrý. A co kdyby si vzal Danu? Člověče, já ji vezmu. Je to poprvé, je tady, jak říkal Honza, premiéra a já si to dneska zapíšu do deníčku. Dana Čenská, děkuju moc. Co ona měla větší potles než my, člověče? Hele, ale to bude hezký titulek. Pop odhalená, jo, a jak jsou vždycky ty titulky, Dana Čenská odhalená, jo, a pak si přečtou, že byla v divadle, jo.
0: Ale mimochodem všímáš si, pan Čenský, jaký je gentleman? Třeba on mi nalil vodu, to se mi tady za 35 let ještě nikdy nestalo. Ale opravdu, ale teďko ještě,
2: když... Tak hezký pořad to byl.
0: No ale poslouchej, teď ještě, když jeho žena sem přišla, on si stoupnul a počkal, až ona si sedne, protože takhle podle Guta Jorchovského se gentleman chová, že nikdy nemůže muž sedět, když žena stojí, jo. A to jsem tady taky viděla poprvé, Petře.
2: No, nemáš ještě něco do třetice tak strašného výchovního. Mě jako když jsem dostal políček z jedné, z druhé strany, kluci, neseďte, tak vy jste zaražený jako já stejně. Holky, pojďte zpívat, je tady závěr první hodinky, jsou tady heroldi, kteří teď budou hrát závěrečnou písničku. Prosím vás, nějakou pěknou, abyste zaplašili tu chmuru, kterou jsem vnesla paní doktorka Marie Formáčková, která je na jevišti. Spolu s ní je tady Honza Čenský, který se tady čepejří tím, že poprvé před diváky také vstoupila jeho žena Dana, která si zaslouží ještě jeden potlesk. No, díky, že jste tady. A heroldi, závěrečná píseň.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence. První plzeňský obvod představil studii k přestavbě parku u Lochotínského bazénu. Dnes bude zataženo na většině území občasný déšť nebo přehánky a teploty do 19 stupňů. Hezké dopoledne zprávy pro vás má Petra Broučková. Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně. A to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají na hranici svých možností. Pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
2: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Českému rozhlasu napsal, že připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Studii k přestavbě parku u Lochotínského bazénu představil první plzeňský obvod. Následuje zpracování kompletní projektové dokumentace a získání příslušných povolení. Podle mluvčího prvního plzeňského obvodu Miroslavy Vejvodové by první stavební práce mohly začít na přelomu roku 2027 a 2028.
3: Návrh počítá s odstraněním dožívajícího sportparku 1. Tím vznikne prostor, v němž bude znovu dominovat příroda. Otevřené koryto s vodnice, nové výsadby stromů, keřů a trvalek i citlivá práce s terénem pomohou vytvořit příjemnější prostředí pro pobyt, odpočinek i hry.
0: Zimní stadion v Klatovech má na sezonu novou rolbu. Městu se podařilo získat stroj, který upravoval led při olympiádě v Miláně. Už teď je v provozu při kempech a při trénincích dětí a dospělých.
4: Podle vedení města byla původní rolba v provozu už 18 let a fungovala v kombinaci plyn a benzín. Nová už je plně elektrická. Přišla na 3 miliony korun bez DPH a město ji hradilo ze svého rozpočtu. Rolbu stadion využije i pro zimní olympiádu dětí a mládeže, která se bude v Plzeňském kraji konat na začátku příštího roku. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Záchranáři v Indonésii pátrají po 140 pasažéřích z lodi, která se dnes ráno ztratila v Jávském moři. Informují o tom tamní úřady. Přes 100 lidí už evakuovali, jeden z nich zemřel. Loď během plavby za nepříznivého počasí ztratila v Jávském moři spojení s pevninou. Sport. Fotbalisté Liberce porazili Mladou Boleslav 3-0 a posunuli se do čela neúplné tabulky šance ligy. Severočechy večer na prvním místě může vystřídat Slavia, pokud zvítězí v Teplicích. V dalších sobotních zápasech Sparta vyhrála nad Jabloncem 2-0, stejným výsledkem Bohemians zdolali Slovácko a Zbrojovka porazila v zápasech dvou brněnských týmů Artist 2-1. Dva týmy z Brna se v nejvyšší soutěži utkali po takřka 90 letech.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, dopoledne místy, odpoledne a večer na většině území občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Fouká slabý proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 62. kilometru u Rokycan dejte pozor na nebezpečí akvapléningu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a tak je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 36 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot, máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse. Co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nějak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědý karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako hezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškotek, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept desetiletí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Ořechovky, tady je jeden z nich.
1: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
2: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
3: Jsou, že jo? Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho.
0: Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
0: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
0: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
1: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice, a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
0: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
5: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Tak já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo. Nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský. Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
1: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, se to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
1: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
1: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
1: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
1: No, a tak tam je, tak já jsem teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo. Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělskou, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
1: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
1: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: Ale... A co šíleného si tam jedl?
1: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo?
1: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
1: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my jsme...
0: To jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
1: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenomé placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka, tak on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to znamená syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tak čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
1: Ne, odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten je to už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jako by si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
1: ryba.
0: Tak je to
1: no.
0: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
1: To už jsme skončili.
0: No je to, mám Harko, to našlapaný.
1: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě, s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju a zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: České Bříze na severním Plzeňsku pořádají sokolnické ukázky dravců a sov. Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les pokračuje ve výzkumu minerálních pramenů Karlovarského kraje. Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní záruku na úvěry. Dnes bude zataženo s občasným deštěm a teploty do 19 stupňů. Pěknou neděli u zpráv přeje Petra Broučková. Život dravých ptáků a sov dnes přiblíží veřejnosti v České Bříze na severním Plzeňsku. Sokolnický program za kulturním domem nabídne letové ukázky i odborný výklad o chovu a ochraně těchto opeřenců. Návštěvníci si dravce prohlédnou zblízka a vyzkouší si i přímý kontakt. Chovatelé tak chtějí přilákat k tomuto koníčku hlavně mladou generaci, říká sokolník Petr Balín.
2: Sokolnictví mladé lidi určitě zajímá, jen se k němu často nedostanou. Sokolníci se snaží mladou generaci zaujmout tím, že pořádají různé besedy, akce pro školy a veřejnost. Velkou roli hrají sociální sítě, kde se dají sdílet různá videa a zajímavosti ze života dravců.
0: Ukázky sokolnictví začnou v České Bříze ve 12 a potrvají do 16 hodin odpoledne. Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les aktuálně pracuje na několika projektech. Jedním z nich je výzkum minerálních pramenů, na kterém už několik let spolupracuje s Českou geologickou službou, potvrdila odborná pracovnice CHKO Slavkovský les Jana Rolková.
3: To je téma našeho regionu. Teď jsme měli 3 roky moc hezký projekt, který byl podpořen státními dotacemi. Protože ty výstupy byly tak zajímavé a tak dobré, tak se ukázalo, že dostali ty peníze i na další 3 roky. Takže aktuálně pokračujeme ve výzkumu minerálních pramenů celého Karlovarského kraje.
0: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. 1/5 projektu si musí firmy zafinancovat sami a zbytek jim úvěrem poskytne partnerská ukrajinská banka. Sport. Čeští volejbalisté vyhráli i 2. utkání na mistrovství Evropy. V souboji se Švédskem ztratili vedení 2-0 na sety, v tom 5. pak zvítězili 15-13. V zápase v italské Modeně se hráči prostřídali, za Milana Moníka naskočil na post libera Jan Pavlíček. Trenér Jiří Novák i tento taktický tah vysvětlil.
4: První 2 sety byly dobrý, pak bych to nazval jedním slovem nepoučitelný. No. Prostě si myslíme, že se to nějak dohraje, že soupeř nebude vzdorovat. Na téhle úrovni, když začneš set asi -4, -5, tak málo kdy je šance se vrátit. Milan musí hrát líp, prostě nenavázal, tak jsem do toho sáhl a Honza Pavlíček hrál dobře, tam vydržel do konce.
0: Zítra se Češi utkají se Slovenskem.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Fouká slabý mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 19 u spáleného Poříčí u křižovatky na hoře Hledy na jižním Plzeňsku havarovalo osobní auto mimo komunikaci, projíždějte opatrně. A na dálnici D5 počítejte s uzavírkou exitu 93 Nýřany ve směru na Plzeň. Vjezd na dálnici je uzavřen z důvodu výstavby dálnice v úseku Nýřany Líně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jedenáct hodin a 5 minut je sice 13., ale pověrčivý se nemusí bát, jelikož to není pátek, nýbrž neděle. Je možná trochu uplakaná, ale vy dobře víte, že víc záleží na tom, jaké počasí je ve vaší duši. A o to se bude i nadále starat rádio vašeho kraje. Víte, že dnes začíná takzvaný měsíc dobročinné závěti. V následující hodince vám vysvětlíme, o co vlastně jde. A bavit vás bude Miroslav Donutil a k zamyšlení donutí už za chvíli Josef Fousek ve svém novém fejetonu s názvem Nikdo netuší. Taky nadále příjemný poslech, vážení.
1: dopoledne a Roman Stupka.
6: Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrt hodin

0: Kubskův svět.
1: Nikdo netuší. Jak jsme tenkrát přišli na svět, nikdo netuší. Proč nám láska jen na chvíli srdce rozbuší? Proč nám bloudí v naší mysli dětské myšlenky? Proč rozdává anděl v bráně zdarma jízdenky? Jaká cesta na nás čeká? Nikdo neví kam. Život čekárnu je věčnou, kde jsme každý sám. Mír a klid nám hladí duše, bouře v zápětí. Nebylo to nikdy jiné v žádném století. Od pradávna člověk toužil spatřit duší ráj, neřekla nám ani jedna, jak se v nebi mají. Jestli sebou odnesli si chyby člověčí, jestli se tam ze závisti děti vyléčí. Zdali duše zapomenou na náš zemský svět a zda také nezatouží vrátit se k nám zpět. Za noci se k nebi dívám, to vám přiznávám. Mezi duše, které mlčí, vzletět nehodlám. Jak jsme tenkrát přišli na svět, nikdo netuší, proč nám zloba místo lásky srdce rozbuší. Stále věřím, že nás Pán Bůh začne v úctě mít, když začneme ve slušnosti jako lidé žít.
0: Kubskův svět.

0: Pittsburgh. I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 13. září, svátek má Lubor, tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. S ním byly znárodněny i plzeňské akciové pivovary Gambrinus. Vznikl z nich jeden národní podnik Plzeňské pivovary. Před 80 lety došlo také k jedné z posledních veřejných poprav na českém území za účastí tisíců lidí. Na louce za Třeští na Vysočině byla oběšena česko-německá úřednice Herta Kašparová za podíl na masakru 33 civilistů na konci války. Popravy se zúčastnili lidé z Třešti i okolí, včetně žáků základních škol. Na exekuci byly dokonce prodávány vstupy. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 000 běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Nejúspěšnější americký rapper všech dob s více než 75 miliony prodaných nosičů, Tupac Shakur, byl zastřelen v Las Vegas přesně před 30 lety v roce 1996. Bylo mu 25. Jeho vrah byl usvědčen teprve před 14 dny. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaní.
4: Tonda Blaní, hurra for president!
3: Marek Daniel. A já přeju hezkou neděli.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: No a teď už má slovo Miroslav Donutil. Řeč bude o jeho kolegovi, herci Jiřím Kodetovi.
2: Já mám Jirku Kodeta strašně rád. Nás kdysi seznámil režisér Mencla, udělal to dost nešikovně, protože řekl, to je Jiří Kodet a to je Miroslav Donutil. A Jirka ho opravil, řekl, kolikrát ti budu vysvětlovat, že nejprve máš vyslovit jméno absolutní nuly a potom teprve hvězdy, jako jsem já. A tam jsem pochopil, že to je zvláštní a bezvadný člověk a začali jsme se zbližovat a dneska už jsme tak blízko, že jsme v jednom angažmá v Národním divadle a máme šatny nedaleko od sebe a nedávno přišly dvě dámy do Národního a Jirka je zastavil na schodišti s bílou šálou a říká, jdete pochopitelně za mnou? A oni říkali, ne, my jdeme za panem Donutilem. Ach tak. A aby zachoval dekorum, tak dodal, to musíte o 3 šatny a 50 let dál. No takhle, Jirka kráčí prostě životem a trousí moudro. Já musím vzpomenout na jednu krásnou story, která se stala v tom 89., když jsme stáli na těch náměstích a cinkali těma klíčkama a volali jsme konec vlády jedné strany. A Jirka stál a tak si prohlížel ten dav, co to volá a absolutně mu to nešlo do hlavy. A až byla pauza a čekalo se na nějaký proslov, tak sám do toho ticha si dal konec vlády jedné strany. Teď ti lidi se všichni otočili, co to má znamenat a on říká, já jsem solista, já nebudu řvát s davem. V 60. letech, když byl Jiří Kodet v angažmá v Činoherním klubu, tak oni jeli na zájezd do Anglie. Jirka si sebou vezl 55 liber, což jak sám říkal, byly tehdy 3 měsíční platy a jeden oblek. Přijel jsem do Anglie a řekl jsem si, nenavštiv v Anglii Hilton a je to jako kdyby tady nebyl. Ostatní kolegy

Kolegové pochopitelně škudlili, ale já jsem tam šel. Sedl jsem si ke stolku, lusknul jsem na číšníka, ten pohunek to okamžitě pochopil. Přišel ke mně, já jsem mu naznačil, že chci jídelní lístek, on měl jasno, byl z Hiltonu. Dal mě jídelní lístek, já neznaje jediného slova v anglickém jazyce, zabodl jsem prst do jednoho z pojmů. Píkolík odešel. Uchopil jsem Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině čekání se otevřely dveře a do místnosti vjel na vozíčku 14. poschodový svatební dort.

0: Pochopil jsem, že to patrně bude ta moje objednávka. Všichni kolem tleskali a hledali nevěstu. Já jsem tam byl zcela logicky sám. Přivezli mi dort ke stolu, šoupli mi ho na desku. Já jsem uchopil moučníkový příbor se špachtličkou. Naštěstí doma jíme na stříbře, takže se v tom vyznám. Sňal jsem ze 14. poschodí toho dortu jahůdku, kterou byl dort ozdoben. Odložil jsem ji na talířek a decentně jsem ji snědl. Potom jsem tomu blbečkovi naznačil, že ten zbytek si může odvést.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

11:47, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Víte, že lidé v Česku na dobročinnost ročně darují desítky milionů korun ze závětí. Na tuto možnost upozorňuje měsíc dobročinné závěti, který začíná dnes, tedy na Mezinárodní den závětí. Kampaň ale taky vzpomíná na lidi, kteří ve své poslední vůli mysleli i na dobročinné organizace. Více k tomu už za chvíli, jen co dospívá Jakub Smolík.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: vlastně mi voní dým.
1: Desítky milionů korun loni odkázali lidé v Česku ve svých posledních vůlích na dobročinnost. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, která sdružuje přibližně 50 neziskových organizací. Tento způsob darování navíc podle koalice volí čím dál víc lidí. Poskytnout informace o darování ze závěti a poděkovat dárcům, to je cílem měsíce dobročinné závěti, která dnes při příležitosti Mezinárodního dne závěti právě začíná.
2: Vyjadřuju tím svoji vděčnost, pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
3: Říká 61-letý lékař záchranné služby Robert Pleskot. Rozhodl se darovat desetinu majetku organizaci Cesta domů. Co pro dobročinnou organizaci Dar ze závěti znamená, popisuje Jan Staněk, mluvčí kampaně a vedoucí péče o dárce domova svatého Josefa.
4: Můžeme díky tomu vlastně zajišťovat paliativní péči, můžeme díky tomu poskytovat rehabilitaci pro nemocně roztroušenou sklerózu. Taky dobré budovat důvěru neziskovek, že ty dary se využívají, řekl bych, s největší pozorností v tu poslední vůli těch, kdo ty dary odkázali.
3: Podle červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých, v poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří darují už za života a jsou dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
5: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
3: V závěti lidé nemusí darovat jen peníze, říká mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
6: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
3: Závěť je možné sepsat i bez právníka, vlastní rukou. Je ale potřeba jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
7: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu. Pokud třeba nevím, jakou organizaci chci, můžu ten účel specifikovat a pak si ten proces po mně poradí. I když budu mít třeba vykonavatele závěti, tak on si s tím bude muset naložit případně soud.
3: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba kolem 3 000 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Zhruba 270 požárů trávy nebo lesa řešili letos v létě kvůli horkému počasí hasiči v plzeňském kraji. V Plzni je nový památník Františka Mlynaříka. Česká národní banka podle analytiků na čtvrtečním jednání úrokové sazby nezmění. Dnes bude zataženo s občasným deštěm a teplotami do 19 stupňů. Pěkné poledne u poslechu zpráv přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Zvýšený počet zásahů v lesích měli letos v létě kvůli počasí hasiči plzeňského kraje. Během prázdnin vyjížděli zhruba ke 270 případům, což je o 128 víc než v loni. Nejtěžší byly požáry u Velhartic a Brodu nad Tichou, které byly ve špatně přístupném terénu a pomáhat tam musela i letecká hasicí technika. Většinu letních požárů způsobila nedbalost, jako například zakládání ohňů v přírodě nebo kouření. Některé vznikly i na polích při sklízení obilí, potvrzuje krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.
3: Během letních požárů se hasiči častěji střídají, a to po 20 či 30 minutách. Vždy ale záleží na veliteli zásahu, který může nařídit i častější střídání. Jinak mají hasiči zajištěny ochranné nápoje a při zásazích nad 4,5 hodiny dostávají i stravu. Pokud akce trvá déle, snažíme se samozřejmě pro naše kolegy vytvořit i místa, kde by mohli odpočívat.
2: Před vozovnou v Plzni na Slovanech je nový památník bývalého ředitele elektrických podniků Františka Mlynaříka. Díky němu se Plzeň v roce 1941 stala teprve druhým městem v republice s trolejbusovou dopravou. Památník tvoří pylon z leštěné žuly a bronzová bysta. Pokračuje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
4: My jsme v únoru vybrali návrh sochaře Jindřicha Zeithamla a ten pomník jsme zde instalovali až nyní, ale samotný prostor pro něj už byl připraven loni v září.
2: Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na 3,75%. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK a naznačila to tento týden i viceguvernérka banky Eva Zamrazilová. Centrální banka naposledy upravila základní úrokovou sazbu v červnu, kde ji zvýšila o 0,25% na současnou úroveň. Bylo to první zvýšení sazeb po 4 letech. Experti nevylučují, že by se sazba mohla zvýšit v závěru roku. Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku a Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Sport. Do velké ceny Španělska vozů Formule 1 odstartuje z prvního místa úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Druhý byl v kvalifikaci lídr aktuálního šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Závod začne na novém okruhu Madring v 15 hodin. Počasí. Dnes bude zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Fouká slabý, mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby o předpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Osobní auto havarovalo na 52. kilometru dálnice D5 směrem na Rozvadov a pozor dávejte na průtahu Čímicemi na Klatovsku, je tu odstavený porouchaný traktor. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Ano, ve 12 hodin a 5 minut začínají nedělní písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a já mám takový dojem, že budou z části takovým dozvukem těch včerejších Marí a Marušek. Měli včera svátek a pochopitelně, že se do té včerejší hodinky úplně všechny nemohli ani vejít, jak my říkáme, ta hodina není nafukovací. Tak máte možnost teď přání doplnit, nic proti luborům, kteří mají dnes svátek, jejich u nás téměř 14 stovek. Ti si samozřejmě také nějaký ten vzkaz zaslouží. Každopádně nechávám to úplně na vás. Volejte na číslo 221 554 222. Telefonní linka už je volná. No a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: viaje. Sí.
1: No a štěstí měl i pan Vlasta ze Stříbra, protože se jako první dovolal do dnešních písniček pro vás. Dobrý den, Vlasto.
2: Dobrý den, pane Romane. Zdravím posluchače Rádia Plzeň a vás v rozhlase. A chtěl bych nechat zahrát písničku k zítřejšímu svátku paní Radce Šafaříkový z Plzně. Vše nejlepší a hodně zdraví jí přeje Vlasta ze Stříbra. A děkuju a mějte se hezky.
1: Naschle. Díky vám, jí pošleme kvíny.
2: Díky.

0: Je 12:45 a to je přesně doba, kdy mám u telefonu písniček pro vás z Českého rozhlasu Plzeň, paní Miluši z Plzně Slovan. Miluško, už vás posloucháme. Dobrý den.
1: Dobrý den. Včera to nevyšlo, tak to dneska napravuju. Takže, milé Marušky, v první řadě Maruška, paní Lorová, rodačka z Radobyčic, potom paní Maruška Petrlová z města Touškova a paní Maruška Vavřů ze Škvrňan. Moje milé Marušky, přeju vám všem hlavně to zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko, štěstíčko a rodinnou pohodu. A vám, pane redaktore, moc děkuju za zahrání.
0: Takže
1: děkuju a zase někdy. Naschledanou a naslyšenou.
0: Naschledanou a naslyšenou posíláme krásný duet.
1: Děkuji.

0: prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: No a Víťu Vávru teď na vlnách Českého rozhlasu Plzeň na chvíli vystřídá paní Bohuslava z Třemošné, ta je totiž u telefonu. A my do Třemošné zdravíme, dobrý den.
1: Ano, dobrý den. A prosila bych pro moji kamarádku Jarušku Vaňkovou, která měla včera 80 let, jelikož jsme se nedovolali, tak to zkoušíme dneska. Přejeme tě, Jaruško, hodně zdraví, vše se ti daří, to tě ze srdce přeje. Bohuš a syn Láďa Štruncovi Třemošné. A písničku tě posíláme. Děkuju.
0: No a Jarušce posíláme Petra Reska a vám děkujeme za zavolání.
1: Já děkuju. Hezký den.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí.

0: manželství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Je půl jedné, posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a na telefonu je Michal Střebícinky. Ten bude mít teď slovo. Michale, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Michal Střebícinky. Já bych chtěl tu písničku nechat zahrát Marušce Pužmanový, která měla svátek, je to tady naše sousedka, je to hodná sousedka, tak ta písnička by byla hlavně pro ní. A potom pro všechny Marušky, kteří včera slavili ty meniny a to a všem Maruškám, který mě znají a takhle, tak pro všechny a pro moji manželku Míšu.
1: Dobrá, takže pro manželku Míšu, pro všechny Marušky, ale hlavně pro tu hodnou sousedku, ano?
2: Ano, pro tu hodnou sousedku hlavně.
1: Tak jí pustíme písničku, která se přímo jmenuje Marie a je od skupiny Lucie. Michale, mějte se hezky.
2: Děkuju vám, mějte se taky, na své.

No a následující vzkaz je stručný. Prosíme o zahrání písničky od Jiřího Schillingera Díky za všechno, mámo má. A to pro naši mamču Zdeňku Michálkovou k významnému životnímu jubileu. No a to přání je od dcerušek.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

No a měl bych tady ještě dvě Marušky. Dobrý den, milé rádio. Prosíme, zahrajte paní Marii Nové ze Staňkova, která včera oslavila svůj svátek. Gratulaci posílá rodina Otova. No a ta druhá věc, zdravím Český rozhlas Plzeň a prosím o zahrání písničky ke včerejšímu svátku pro paní Marii Šmatovou ze Gdyně, že jí přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví a štěstí, a to všechno přeje Václav Nový ze Gdyně.

Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Přede mnou leží další vzkaz. Dobrý den, včera manželé Pohankovi z Plzně, toho času v Plánici, oslavili zlatou svatbu. Přeji jim hodně štěstí a hlavně zdraví, ať ve zdraví dojdou ke společné té diamantové. Jsou to totiž úžasný lidičky i s jejich velkou rodinou. Prosím o písničku Když muž se ženou snídá, píše Ilona.

Za 8 minut bude 1 hodina, čekají na vás další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň a já už jsem se bál, že se v dnešních písničkách pro vás neobjeví oslavenec jménem Lubor. Ale nakonec je tady. Jmenuje se Lubor Bernášek a je z Ejpovic a vzpomněl si na něj jeho kamarád Ota Plas z domova v Mirošově. Přeje mu všechno nejlepší a posílá mu píseň Hady Matildo.

tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Motoristé by se teď podle průzkumu nedostali do sněmovny. Z opozice vede hnutí STAN. Na 22. základní škole v Plzni Doubravce pokračuje stavba nové sportovní haly. Kvůli požáru museli v noci chorvatští hasiči evakuovat z městečka na ostrově Brač více než 200 lidí. Dnes bude zataženo s občasným deštěm a teploty do 19 stupňů. Hezké nedělní odpoledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Menší podporu oproti loňským volbám mají i další koaliční subjekty. Hnutí ANO by volilo přibližně 31% lidí. SPD by podpořilo přes 7,5% dotázaných. Největším opozičním hnutím je podle agentury STEM hnutí STAN se skoro 15%. Do dolní komory by prošla i ODS a Piráti. TOP 09 a Lidovci zůstali pod 5% hranicí. V průzkumu na začátku měsíce odpovídalo 1539 dospělých lidí. 22. základní škola v Plzni Doubravce bude mít novou sportovní halu. Současná tělocvična už pro 650 žáků kapacitně nestačí. Nová hala vyjde na zhruba 100 milionů korun a investorem je město. Hotovo má být do začátku příštího školního roku, říká ředitel školy Josef Hřičica.
2: Nová hala bude větší, bude tam samozřejmě větší sportoviště, bude tam i hlediště, bude tam moderní zázemí a bude tam i menší sálek, kde plánujeme postupně zřídit posilovnu. Bude tam úplně všechno, je tam multifunkční hřiště na basketbal, na florbal, všechny prostě tyhle ty halové míčové hry.
0: Hasiči na chorvatském ostrově Brač se už třetím dnem potýkají s rozsáhlým požárem. V noci na dnešek museli evakuovat přes 230 lidí z městečka Milna, jak uvádí agentura AFP. Z plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 letadla. Ráno začal požár zeslabovat. Velitel hasičů Slavko Tučakovič uvedl, že se i přes silný vítr podařilo zachránit hodně obytných domů. Velmi horké a suché léto způsobilo, že podobně rozsáhlých požárů jsou napříč Balkánem desítky, především v Srbsku, Bosně a Černé hoře.
1: Sport.
0: Tereza Kneblová se vyšplhala na třetí místo v celkovém hodnocení světového poháru kanoistek na divoké vodě. V posledním závodě seriálu ve španělském Seu vybojovala bronz.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 12 až 15 stupňů. Fouká slabý, mírný západní až jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré, aby o předpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Máme hlášenou dopravní nehodu v Dobřívi na Rokycansku. Osobní auto narazilo do domu u autobusové zastávky Dobřív. Na místě jsou záchranné složky. A dávejte pozor, na dálnici D5 ve směru na Prahu je uzavřený nájezd u Nýřan. A kvůli stavebním pracím neprojedete Jablonského ulicí v Plzni. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
3: Nový školní rok se už naplno rozběhl a děti tak musí přes týden opět sedět v lavicích. Ale o víkendu je klidně můžete vzít na výlet a trochu jim tak pomyslně prodloužit prázdniny. A pokud byste potřebovali nějakou inspiraci, tak jsme tady. Tady je naše nabídka. Dobrý den. Vezmeme vás na novou vyhlídku ve Frenštátu pod Radhoštěm na severní Moravě. Vznikla u pomníku malíře Břetislava Bartoše v lokalitě Horečky. Má krásný moderní design a samozřejmě skvělé výhledy. Potom zamíříme do pražských Malešic, kde navštívíme botanickou zahradu. Je sice především pracovištěm střední odborné školy, ale zároveň je přístupná i pro veřejnost, a to zcela zdarma. Čeká nás také procházka po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině, která nás zavede ke starému mlýnu i k hrobu spojenému s jednou neuvěřitelnou novinářskou kachnou. A nakonec vám představíme jeden úžasný unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek v Litoměřicích na severu Čech, kde uvidíme na 40 otisků dlaní známých osobností vyvedené ve skle. Tak co, berete naši nabídku? Pokud ano, jste srdečně vítáni.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Naše první dnešní zastavení bude ve Frenštátě pod Radhoštěm na severní Moravě a podíváme se na něj pěkně z nadhledu. Z nově vybudované originální vyhlídky v lokalitě zvané Horečky. Nejenom, že má krásný dřevěný altánek a stylový mobiliář, ale také půvabné poetické jméno Milá domovina. Nachází se v lesíku u zrestaurovaného pomníku malíře Břetislava Bartoše a je součástí naučné stezky Beskydské nebe. A my se na ní teď vydáme s naší ostravskou redaktorkou Petrou Štrimplovou.
1: Po takovém vlastně zpevněném dlaždicovém chodničku my jdeme s Patricí Pustějovskou z turistického informačního centra Frenštátského z Kopečka.
2: Z Kopečka, ano. Teďka je to naštěstí jako po loňské rekonstrukci zpevněné, takže je možnost tady i s kočárkem přístup. A v minulosti tady byly takové přírodní stupně, takže to nebylo úplně sízdné pro kočárek přístupné. A po rekonstrukci tady toho památníku Břetislava Bartoše vznikl i vyhlídkový altán tady a vyhlídka Milá domovina. Je to nádherný výhled na město a na okolní hory. Moc pěkná vyhlídka.
1: My než tam sestoupíme, protože na vyhlídce je teďka plno, tak já jenom popíšu vlastně tady to prostředí kolem nás. My jsme tak jakoby v takovém průseku ukrytí pod korunami vysokých vzrostlých stromů. Ta Bartošova vyhlídka, to je vlastně kamenný monument.
2: Je to vlastně památník Břetislava Bartoše, což byl frenštátský rodák a malíř, legionář. Umřel velmi mlád. A v letošním roce, v červnu, jsme si připomínali vlastně 100 let od jeho úmrtí.
1: Tak, my se teda pár metrů ještě po chodníčku dostaneme na samotnou vyhlídku. Já se jí zeptám, tady příchozí. Dobrý den, došli jste na vyhlídku, na jaké pouti jste?
3: Jsme učitelky, takže dobíjíme baterky, máme to tu rády.
1: Takže výlet jakoby cílí přímo na Frenštátsko, nějak si to tady obšlápnete.
3: Určitě a je nám celkem jedno, kudy jdeme. Cesta je cíl.
1: Cesta je cíl. Já poprosím křestní jména jenom.
3: Markéta.
1: Markéta.
3: Monika.
1: A Monika, odkud jste přijeli sem?
3: Příbor a Libošť.
1: Já vás nechám kochat. My si povíme, co tady vlastně jde, paní Pustějovská, všechno vidět z vyhlídky.
2: Tak my vidíme před náma vlastně Ondřejník a Skalku, jako z těch hor. Dneska je to trošku v oparu, myslím si, že by bez problému byla vidět i jako Vysíláči Lysé hory. A hlavně město jako na dlaní, takže Dolní kostel svatého Martina, Horní kostel svatého Jana Křtitele a jde vidět i věž radniční přímo na náměstí. Jinak potom tady vidíme trať, která vede z Ostravy na Valašské Meziříčí.
1: Je ten průsek tak krásně prostě vymodelovaný, že opravdu ten hřbet horský, to je takový jako fotopoint, přesně ano. To tam tak jako zapadá ano, nad tím městečkem.
2: Když se díváme třeba z radniční věže, tak jsem si všimla, že je to opravdu nádherně vidět tady ten altán, který opravdu jakoby symbolizuje rám obrazu malíře Břetislava Bartoše, že si připadáte přímo jakoby na plátně. No.
1: Povězme, kdy teda ten altán vyrostl?
2: Altán teda je tady z minulého roku. Proběhla ta rekonstrukce celého toho okolí, byl restaurován celý ten památník Břetislava Bartoše a vznikl tady nový altán s lavičkami, s mobiliářem. I design jakoby toho zábradlí je v designu vlastně města. Tady ty nové jakoby prvky, které máme v novém vizuálu, takže se to všechno k tomu přizpůsobilo.
1: Design těch hlaviček vyzkoušíme. No hezky se tu sedí, když se ta páteř nakroutí na to dřevo.
2: Přesně tak, je to tu úplně nádherný výhled a dneska nám přeje i počasí, není úplně vedro. Tady to je fakt nádhera, jako já si myslím, že se to podařilo.
0: Konstatuje spokojeně Patricie Pustějovská z Frenštátského turistického informačního centra, která na vyhlídku jménem Milá domovina zavedla naši ostravskou kolegyni redaktorku Petru Štrimplovou. Na Horečkách se přitom můžete zatoulat i na další zajímavá místa, třeba k Mařenčině, Studánce anebo k Atlasu Valašských mraků. A pokud si Horečkami šlápnete ještě víc, můžete prozkoumat atraktivní naučnou stezku Stupně ke zlaté přímo ve Skokanském areálu. Provede vás po schodech kopcem vzhůru a na několika zastaveních přiblíží historii skokanského sportu, frenštátských můstků a také odkaz olympionika Jiřího Rašky.

Společnost vám dělají nedělní výlety. My jsme minulý víkend zadali vlastně novou soutěžní otázku, protože o prázdninách výlety, ty klasické výlety v té klasické podobě měly přestávku. To jsme vám nabídli zámecké léto, včetně všednodenní soutěže. Takže opět jsme oprášili, jak se říká, tu klasiku, vymysleli jsme soutěžní otázku a vy jste odpovídali. Inspirací nám byla reportáž z Karlových Varů, kdy jsme vám nabídli nebo představili jeden unikát podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. To je taková ta impozantní stavba nahoře na obzoru. Je to dominanta mimo jiné, nebo mimo jiných, také dominanta Varů. Ale v tomto lázeňském městě najdete ještě jednu lanovku. Její spodní stanice je v uličce Mariánská a my jsme se ptali, zdali byste věděli, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Dvě možnosti byly za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. No já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, když jsem se díval, byla tam sama Ačka. Ano, je to opravdu na výšinu přátelství k rozhledně Diana. Ale jenom zajímavost k tomu Bčku, tedy ten hotel Thermal a venkovní bazény nad ním. Tak když půjdete z hotelu Thermal, nevím z kterého podlaží, tuším z jedničky, tak tam nastoupíte do výtahu a teď si říkáte, jak to, když ty bazény jsou o hodně dál, tak ten výtah, to je takový další unikát, jede šikmo. Takže on vás šikmo zavede až skutečně k těm bazénům. No a vy se pak můžete vykoupat v pravé minerální vodě mimo jiné. Ale Ačko bylo správně, kdo napsal Ačko do textové zprávy, měl šanci vyhrát rychle schnoucí ručník, ideální na cesty. Vozím ho také v autě a skutečně hodí se při různých příležitostech. Kdo ho dostane? Paní Miroslava Žižková z Jeseníku, paní Ludmila Hlebová z Mostu, pan Jan Štefan z Deštné, paní Markéta Tobiášová nebo Tobiasová z Borovnice a paní Lidia Vítková z Domažlic. Všem upřímně gratulujeme. Pokud chcete vyhrát novou cenu, tentokrát budeme nebo hrajeme o powerbanku, tak pošlete textovou zprávu. Soutěžní otázka je jednoduchá. Inspirovali nás v zahradě Čech, respektive na zahradě Čech s jejich výročím. Ano, my jsme se vydali do Litoměřic a pokud vy se tam vypravíte, tak rozhodně patříte-li mezi zahrádkáře, kutily, tak si tam přijdete na své. Ale soutěžní otázka bude teprve následovat.

0: pražských Malešicích se rozkládá tak trochu jiná botanická zahrada. Náleží ke střední odborné škole, která kromě mnoha jiných oborů nabízí i ty zahradnické. Zahrada tak slouží nejenom k procházkám pro veřejnost, ale především jako unikátní pracoviště pro studenty. Do Malešické botanické zahrady nás vezme kolegyně Jolana Nováková.
1: Přes 100 let historie, 11 hektarů a 5 tisíc druhů a kultivarů rostlin. To je botanická zahrada v Malešicích, která je otevřená návštěvníkům. Je to přírodně krajinářský park, ale především je to unikátní pracoviště střední odborné školy Jarov a já jsem si pozvala k mikrofonu, nebo poprosila jsem o to, aby mě zahradou provedl. Poprosila jsem zástupce ředitele pro odborný výcvik Eduarda Chvostu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy už jste mi tady ukázal spoustu věcí. Viděli jsme několik stoletých velikánů, myslím tím stromů, které jsou tady tak dlouho jako zahrada. Taky tady stojí vila, taková krásná bílá Jiráskova vila. Kdo to byl, pan Jirásek?
2: Pan Jirásek byl obchodník s uhlím a taky radní města Prahy, takže velice bohatý, zámožný člověk a vlivný si tady tu novorenesanční vilu nechal přizpůsobit pro svoje bydlení v Praze.
1: Teď tam sídlí vedení vaší školy, myslím si, na takovém krásném místě. Máte tady ale několik dalších staveb. My jsme před chviličkou procházeli okolo bývalých lázní a budoucí cukrárny, kde vždycky stávaly a určitě stát zase budou takové ty krásné vaše palmy. Máte tady kromě mnoha rostlin vodní plochy, mostky a lavičky, altánek a velký most s balustrádou a květinami, ke kterému návštěvníky dovede nová cesta.
2: Ano, ano. Ten park je protknutý mnoha drobnými zahradními stavbami. No a tato doba první republiky byla zajímavá tím, že šel do módy nový materiál, a to byl železobeton. No a tady právě ty stavby, jako ten altánek, jak jste říkala, i ten most, jsou udělané z tohoto materiálu, jsou zrekonstruovaný. Poprvé po 100 letech můžete se podívat na tento most přes novou cestu.
1: Máte tady taky palmu na kolečkách.
2: Máme tady jednu z nejstarších palem, palmu Washingtonia robusta. Ona byla už tak veliká po těch svých 100 letech, že už se nám nevešla stěhovat naspátek do skleníku. Nasadili jsme ji teda do zahrady, ale tím pádem jsme ji museli na zimu nějakým způsobem ochránit. To znamená, že na zimu na ní najíždíme po kolejích na kolečkách se skleníkem. Český unikát.
1: My jsme se teď zastavili v takovém klidném bambusovém koutku, ale vedle bambusového koutku je taky skleník a tam bychom si mohli ukázat nějaké pravěké rostliny, které tam rostou. Mě třeba překvapil tady ten cykas a já myslela, že to jsou šišky, to obrovské, takové zahnuté. Jste říkal, že to je samčí květenství. Mm-hmm. No a co tyhle kapradiny? Která z nich je nejzajímavější?
2: Možná zmíním za všechny rostlinu, která bývá málo často pěstovaná, protože patří mezi největší na planetě. Její listy dosahují velikosti 6-7 metrů na délku, jmenuje se Angiopteris. A to je opravdu rostlina, kterou možná znáte z muzeí, kde jsou vidět fosílie skamenělé a to je jejich nejbližší příbuzná. Takže je to opravdu taková pravěká vobluda, veliký kusan. Přijďte se na ní podívat.
0: Zve do botanické zahrady v pražských Malešicích Eduard Chvosta ze střední odborné školy na Jarově. Otevřeno mají od dubna do října, denně od 9. do 18. hodiny. Od listopadu do března pak pouze ve dnech školního vyučování od 9. do 16. hodiny. A procházet se zahradou můžete zcela zdarma. V říjnu se tu navíc bude konat Malešický podzim, výstava zeleniny, dýní a také čili papriček.

0: Už více než 120 let chodí turisté po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině. Je dlouhá něco přes 6 kilometrů a začíná i končí na Husově náměstí. Prochází nejen ulicemi města, ale také po loukách kolem vody a přes mokřady a má několik krásných vyhlídek. Kolegyně Irena Šarůnová část stezky, pojmenované po starostovi Václavu Pojmanovi, prošla s polenským badatelem Janem Prchalem.
1: Kdo to byl Pojman?
2: Majitel škrobárny, a protože byl rodák z Polí, tak se prostě snažil tomu městu nějakým způsobem pomoct a financoval různé akce. V roce 1909 se rozhodl, že prostě zafinancuje zřízení Pojmanovy stezky kolem rybníků Bor a Kukle. V roce 1912 byla slavnostně otevřena, zpřístupněna.
1: Takže ta stezka, na kterou my se vypravíme, je stará přes 100 let.
2: Je to pravda, ano.
1: Jdeme po žluté turistické značce. Míjeli jsme i známý polenský židovský hřbitov a já se musím zeptat, opravdu to byla novinářská kachna, že tam údajně měla být pohřbená Hitlerova babička, jak je to?
2: Je tam pohřbená Rosalie Millerová Geborg, rozená Hitlerová. Totiž v židovském městě Polné žili tři

0: rodiny Hitlerů, či se shodou okolností v polovině 19. století vystěhovali do Horního Rakouska. Takže jeden novinář, jmenoval se Reisman, v roce 1934 vydal novinový článek o tom, že má Hitler židovské předky spolné, což je nesmysl. Teď dojdeme pomalu k Borskému rybníku.
1: To jsou ty dva rybníky za sebou, jak jste říkal, Bor a Kukle.
0: Ano, dojdeme k takzvanému Štohanzlovu blídu.
1: Vy sám jste tu stezku chodil často?
0: Chodili jsme ji jako členové klubu za historickou polnou často s křovinořezem, když tráva hodně vzrostla. Ovšem největší zásluhu na obnovení pojmenové stezky má rodina Bednářova. Ty již před rokem 2000 si dali za cíl, že prostě obnoví ty altány.
1: Po celé trase je několik altánů, my všechny neobejdeme, nepůjdeme celých těch více než 6 kilometrů.
0: Dva takové altány byly mezi rybníky takzvaná Ježibaba a pak byl takzvaný Doubravník už za rybníkem Kukle. Ta Ježibaba, ta zanikla.
1: Už se blížíme k takzvanému Borskému mlýnu, ale vy jste říkal, že to je mlýn Jana Štohanzla.
0: Ano.
1: Zbyly už jen rozvaleny. Tady dole, předpokládám, to je náhon.
0: Ten mlýn fungoval v podstatě od začátku 17. století a jezdili sem sedláci nejen z Polné, ale z Věžnic a případně i z dalších okolních obcí se blít svoje obilí.
1: Já nahlédnu do toho náhonu. Cáká tam pěkně ta voda. Tamhle v té zdi naproti je takový otvor a tam v podstatě mohlo být ukotvené to mlýnské kolo. Dokdy ten mlýn sloužil?
0: Do 20. let minulého století.
1: Pojmenova stezka dál pokračuje nahoru do kopce a to bychom zřejmě došli k tomu altánu Doubravník.
0: Když dojdeme k altánu Doubravník, tak stezka pokračuje dál, ovšem potom tam jsou bokřady, ale místní firma se přičinila o to, že zbudovali pěkný dřevěný přechod přes ty bokřady.
1: Narazili jsme tady na dva mladíky, kteří čistí pojmenovou stezku. Vy jste z té firmy, která nad tím převzala patronát?
2: Od města jsme. Poslali nás senka to tady vyčistit a prostekat.
0: To je velmi dobře. Děkuju.
3: Říká místní badatel Jan Prchal, který pojmanovou stezkou v Polné na Vysočině provedl naši kolegyni Irenu Šarůnovou. Stezka je turisticky žlutě značená a mezi rybníky se kříží se zelenou trasou, která vede po druhé straně rybníka Kukle. A vyplatí se zajít i tam, narazíte na pozůstatky historické valchy. A ještě nás Irena upozornila na vyhlídkové místo v Mokřadu, které má podobu ptačího hnízda a prý i svejci. Výlety. Tak jsem udělal trochu tajemno kolem nové soutěžní otázky. Říkal jsem, že nás inspiroval veletrh Zahradaček v Litoměřicích, který probíhá. No, vyplatí se tam zajet. Ty výpěstky jsou nádherné, také ty ceny jsou mnohem mírnější než třeba, řekněme, v těch velkoobchodech. Tak se tam třeba vydejte, je tam i bohatý kulturní program. Ostatně já myslím, že jsme včera nabídli docela slušný důkaz v přímém přenosu. My jsme se ptali, nebo ptáme se stále ještě, kolikáté výročí slaví Zahradaček, tedy tento veletrh. Je to kulaté výročí za A 50, za B 60. Co si vyberete, co je správně? Příště budeme losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kteří dostanou powerbanku. Tak si poznamenejte, pokud si snad ještě nepamatujete textovou zprávu, jak se píše, jak se odpovídá. Výlety, krátce vylety, pak následuje mezera, pak napíšete Ačko nebo Bčko, podle toho, jakou odpověď vyberete a napíšete, ne napíšete, uděláte druhou mezeru. Pak teprve napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo, je to jasné, řada obcí má stejný název, tak aby nám ta výhra nebloudila. Tuhle zprávu odešlete do dnešní půlnoci do 23. hodiny a 59. minuty, ale... Ano, jednou jsem tam, tuším, našel odpověď, která byla přijata těsně před touhletou hranicí. Tak nečekejte, posílejte raději hned. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa, telefon 90 011 04. 4 koruny. Kterým powerbanku pošleme a na začátku října pak budeme znát výherce hlavní ceny. Hlavní cenou je v září výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak je to velmi oblíbená, praktická cena, hodí se na ty vaše výlety a můžete vyhrát samozřejmě při troše toho pověstného štěstí. Držíme palce.

0: Litoměřice na severu Čech nabízejí kromě řady památek a výletů jeden opravdu světový unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek. Nikde jinde se totiž nemůžete dotknout ruky 40 významných českých i světových osobností z různých oborů. A právě tam nás teď vezme naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Expozicí plnou skleněných dlaní nás provede Alexandr Huňát, otec tvůrce křišťálových otisků Jana Huňáta. A tak se nechme vést.
1: U nás je to de facto obrovská síň slávy, kde si návštěvníci můžou připomenout, co tyhle ty vynikající osobnosti pro nás v životě dělali, jak budili naše pozitivní emoce tím, že si nafotí ruku svého favorita, pohladí si ji a má důkaz, že si podá ruku třeba s Karlem Gottem, což se vám nikde jinde ve světě nepodaří.
2: Zdaleka se tady muzeum Křišťálový dotek neomezuje jenom na ty české osobnosti, je tady spousta naprosto významných světových jmen. A všechno to tvoří váš syn Jan. Já tedy o technologii skla mnoho nevím, ale tolik vím, že sahat na rozstavené sklo se opravdu nevyplatí.
1: Návštěvníci uvidí i technologii, máme tady video, jakým způsobem tenhle křišťálový dotek vzniká, čili nejdříve se musí získat otisk této slavné osobnosti, tam se do toho po vychlazení naléje speciální tekutina, která po stuhnutí vytvoří de facto umělou ruku dané osobnosti se všemi detaily. A s touhle umělou rukou se dělá otisk do sádry, sádra vydrží teplotu rozžaveného skla. Pak se naléje rozžavené sklo, zarovná se to a výsledek je takový, že máte světový unikát, je to vlastně daktyloskopická stopa dané osobnosti, tak na to si získá mezinárodní ochranu známku.
2: Některé ty exponáty jsou ještě umělecky dotvořené.
1: To jsou umělecká díla, která si vytváří, jako by vzdal hold těm osobnostem. Třeba Madeleine Albright chtěla něco českého, něco amerického, tak je tam český lev a americká orlice. Pan Maso pustil míč, takže je tam skleněný míč a před ním je jeho ruka. Třeba Karel Gott je tam s vybroušeným slavíkem.
2: U které z těch rukou vy se nejraději zastavíte nebo pro vás osobně hodně znamená?
1: Nezodpověditelná otázka pro mě, protože každá z těch osobností zanechala v historii tak významnou stopu a hlubokou, že si nedovolím říct, která je pro mě význačnější. Samozřejmě v oblasti, já nevím, lidství je to Nicholas Winton. Z oblasti sportu je to Lukáš Krpálek s Jardou, hokejistou. To je těžký říct, protože každá ta osobnost nechala tak hlubokou stopu v mé mysli a v mých pocitech, protože oni vlastně ovlivňovali naše životy, oni budili ty pozitivní emoce a každý svým dílem v oblasti svého Ennio Morricone, prostě když slyším jeho hudbu, tak se mi doslova zježí chlupy na kůži. Takže každá z těch osobností ve mně nechala hlubokou stopu a z toho důvodu nedokážu říct, která je hlubší.
2: Zkrátka nezbývá, než poradit návštěvníkům, aby se do muzea Křišťálový dotek v Litoměřicích přijeli podívat a sami si vybrali ten otisk ruky osobnosti, která je nejvíc zaujme.
0: Dodává naše ústecká kolegyně Slávka Brádlová, která nás spolu s průvodcem Alexandrem Huňátem provedla úžasnou galerii plnou slavných osobností. Našli byste v ní otisk ruky prezidenta Václava Havla, režiséra Jiřího Mencla, herce Bolka Polívky, tenisty Ivana Lendla a spousty dalších. A sama Slávka přiznala, že jí oslovila dlaň jednoho z členů skupiny Beatles Ringo Starra a taky místo pro otisk ruky Járy Cimrmana. A pokud je chcete vidět také vy a to hned teď, tak se podívejte do fotogalerie na našem webu výlety.rozhlas.cz.

I po prázdninách tradice velí připomenout závěrem soutěžní otázku, ale ještě než ji řeknu, tak také připomenu adresu našeho webu výlety.rozhlas.cz, kde to znění otázky najdete. Najdete tam všechny reportáže, které jsme odvysílali, můžete si je poslechnout. K ním jsme přiřadili fotografie, takže se můžete také podívat na místa, o kterých je řeč. A pak se tam třeba osobně vydat. Tak ta soutěžní otázka inspiroval nás podzimní veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. Patří mezi největší výstavy svého druhu nejenom na severu Čech a vstoupil do svého jubilejního ročníku. My se ptáme, kolikáté výročí slaví, za A 50. nebo za B 60. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Výherce tedy budeme znát až na začátku dalšího měsíce. Máte dost času, abyste odpověděli alespoň jednou v průběhu září správně. Pak jste ve slosování. No, kdybych na něco zapomněl, opět odkážu na náš web výlety.rozhlas.cz, kde se dovíte všechno potřebné, anebo mi napište pavel.kudrna@rozhlas.cz a já vám, co budu vědět, řeknu. Tedy kromě správné odpovědi, pochopitelně. Mějte se moc pěkně, tým výletu vám přeje hezký zbytek neděle, užívejte si stále ještě, řekněme, přiměřeného počasí, než začnou ty podzimní plískanice. To přeci jenom s těmi výlety bude poněkud horší, ale je řada míst, kde se i při těch výletech můžeme schovat do tepla a pěkně pod střechu. Ale to už hodně předbíhám. Pavel Kudrna přeje dobrý den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň poskytne dalších 10 mikrograntů organizátorům koncertů nebo komunitních aktivit. Vláda je připravená regulovat ceny elektřiny. Ruský dron zasáhl vlak 2 kilometry od polských hranic. Zítra čekejte zataženo nebo skoro zataženo s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Ezeldin Dudáková. Plzeň rozdělí 216 tisíc korun v rámci takzvaných mikrograntů. Dotace dostanou organizátoři koncertů, festivalů, výstav, divadel nebo komunitních aktivit. Podle mluvčí magistrátu Evy Barborkové mikrogranty dostávají projekty, které nemusí mít velký rozpočet, ale přinášejí zajímavé kulturní aktivity pro obyvatele města.
2: Mezi podpořené projekty patří například Porta Západočeská, víkend otevřených ateliérů, projekt Kapky medu pro meditační zahradu 2026. Je to i čtvrtý ročník soutěže Zlatá opona, hudební ceny Žebřík a další.
0: Sklárna Moser v Karlových Varech už přes rok pořádá rekvalifikační kurzy. Reaguje tak na to, že firmě chybí zaměstnanci. Oslovuje zájemce, kteří neměli dosud se sklářstvím žádné zkušenosti. Tímto způsobem si chce firma pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne. A zájem je velký, říká generální ředitel firmy Moser Martin Dvořák.
3: Máme tam velmi dobré příklady toho, kdy se to podařilo, ale máme samozřejmě i příklady toho, kdy se to úplně dobře nepodařilo. Zhruba okolo 40 až 50 lidí už se přihlásilo a zhruba okolo nějakých 10-12 lidí nastoupilo.
0: Doplnit zaměstnance by taky mohli žáci, kteří nastoupili letos do ročníku znovu otevřených oborů sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech. Vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího benzínu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Visegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší paliva než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Ruský dron zasáhl 2 kilometry od hranic s Polskem lokomotivu osobního vlaku. Informovala o tom ukrajinská železniční společnost. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy. Nikdo nebyl zraněn ani nezemřel. Kvůli ruským dronům útočícím na západě Ukrajiny dnes v Polsku preventivně vzlétly stíhačky a rozezněly se sirény. Velitelství polských ozbrojených sil nezaznamenalo narušení vzdušného prostoru země.
1: Sport.
0: Obhájci titulu házenkáři Plzně poprvé v nové extraligovém ročníku nezvítězili. Ve druhém kole remizovali s Lovosicemi 29-29. Hosté vedli v průběhu prvního poločasu už o 7 branek. Alespoň bod zajistil talentu v závěru svou devátou trefou v utkání Jakub Douda.
4: Přišlo mi takový zvláštní od začátku, hrozně jednoduchý chyby. Nevím, přišlo mi, že jsme někteří poprvé na hřišti a hrozně na cíno jsme odevzdávali ty balony a co bylo podle mě kámen, že jsme neproměňovali vyložené šance.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo nebo skoro zataženo, na většině území občasný déšť. Nejnižší teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat doznívající občasný déšť nebo přehánky. Během dne srážky ustanou. Odpoledne a večer oblačnost částečně ubyde. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Povane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na trase Rabštejn nad Střelou Nový Dvůr. Osobní auto tu narazilo do stromu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Evo. evropští výrobci autodílů dál doplácejí na krizi v autoprůmyslu. Plzeňský závod JTEC propustí zhruba 300 lidí, tedy polovinu svých zaměstnanců. Nabízí jim ale vyšší odstupné i pomoc v hledání nové práce. Podrobnosti uslyšíte v reportáži tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 14:30. No a připraveny jsou také hvězdy, hity, legendy, kde tentokrát bude hostem dnešní oslavenec, americký zpěvák, skladatel a basista Peter Cetera. No a už za pár minutek řidičská abeceda. Tam se, milí řidičové, dozvíte, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty, kterých je čím dál tím víc. Tak poslouchejte nás i nadále. Hezké nedělní odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň,

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si například povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximální rychlost do 30 km v hodině, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče, a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jaká platí pravidla na kruhovém objezdu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Tak co byste ještě mohli stihnout? Ve Škodalendu v Plzni začal den Spills Free. Na návštěvníky čekají soutěže pro děti, atrakce, dílničky, minigolf, šlapadla nebo projížďky na vodě. Od 16:15 zahraje kapela Tremolo a v 19:00 kapela Lucie Revival. Pokud máte rádi pohádky, tak v divadle Klatovy začíná v 15 hodin Popelka. Činoherní pohádka s písničkami vypráví známý příběh o dívce, která díky pomoci zvířecích kamarádů a kouzelné kmotřičky nakonec zamíří na Královský ples. Galerie SAM 83 v České Bříze zve na vernisáž výstavy Kateřiny Šípové a Ondřeje Konráda s názvem Ztracená, temná, líhnoucí se. Začíná v 17 hodin a potrvá ta výstava tedy do 1. listopadu. Na den baroka můžete vyrazit do Chříče. Zámek spjatý s hraběnkou Gabrielou Lažanskou se dnes proměnil zpět na tehdejší kulturní centrum regionu. Čekají vás tak přednášky, koncerty, filmové projekce, ochutnávky vína i program pro děti. Vstupné je dobrovolné. Tolik tedy dnešní tipy. No a připraveni už jsou bratři Nedvědové, kteří už za chvíli budou gratulovat.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.

0: Rozhlasu Plzeň je v 2:30 a 3 minuty. Asi se mnou budete souhlasit, když řeknu, že jeden z největších strašáků doby je přijít o práci. No a jeden z největších zaměstnavatelů na plzeňských horských polích, společnost JTEC, chystá hromadné propouštění. Výrobce autodílů v Plzni po více než 20 letech výrazně redukuje výrobu a rozprodává část evropských aktivit. O práci tak přijde přibližně polovina ze 600 zaměstnanců. Firma jim ovšem nabízí na standardní odstupné a pomoc s hledáním nových míst.
1: Na jednu z posledních nočních směn ve třísměnném provozu nastupuje Jana Bezděková. Tady má odslouženo téměř 20 let.
2: No, je to hodně bolestivá situace. Máme tady veškeré jistoty a teď půjdeme do neznáma.
1: Někteří lidé si už ale novou práci hledají sami. Jako třeba operátorka Aneška Žemličková.
3: Už jsme s tím tak nějak počítali z jara, protože vlastně se začaly mašiny, na kterých pracuju, odvážet něco do Francie, něco do Pardubic.
1: Stroje z plzeňské haly zamíří v rámci globální restrukturalizace firmy do jiných zemí, kde JTEC působí. Důvody vysvětluje personální ředitel podniku Jan Jiřík.
4: Automobilový průmysl prochází významnými změnami, na které musí reagovat bohužel skupina JTEC. Na centrální úrovni bylo proto rozhodnuto o strategickém prodeji části evropských aktivit. Bohužel součástí této globální restrukturalizace je také úprava výrobního portfolia v našem plzeňském závodě.
1: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců, dodává Jiřík.
4: To je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jednorázové, ale bude probíhat postupně v řádu několika měsíců.
1: Firma propouštěným zaměstnancům nabízí zvýšené odstupné.
4: Rovněž jsme navázali spolupráci s cirka 30 firmami z blízkého okolí, které nabízí pracovní příležitosti odpovídající právě profilu propouštěných kolegů.
1: S řešením situace pomáhá i úřad práce, který komunikuje jak s firmou, tak potenciálními zaměstnavateli v okolí i propouštěnými zaměstnanci, říká ředitelka krajské pobočky Pavla Janovská.
5: Zaměstnanci tak budou mít k dispozici informace o možnostech dalšího pracovního uplatnění ještě před skončením pracovního poměru.
1: Seznamy zaměstnanců, kterých se bude hromadné propouštění firmy JTEC týkat, si vyžádal i odborový svaz OS Kovo. Pokračuje vedoucí regionálního pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj Václav Pelc.
6: Očekáváme v nejbližších dnech, že ty seznamy nám budou předány.
1: Podle Václava Pelce je firma JTEC první firmou, která ohlásila hromadné propouštění v automobilovém průmyslu.
6: U firm, u kterých působíme v Plzeňském a Karlovarském kraji, tak v současné době nemáme žádné takové informace, že by mělo dojít k nějakému razantnějšímu propouštění.
1: Připouští ale, že někteří zaměstnavatelé v oboru úbytek lidí maskují jinými způsoby.
6: Zaměstnavatelé to nazývají optimalizací výroby, tím trošku zakrývají vlastně to propouštění.
1: Celkem 300 zaměstnanců z firmy JTEC bude dostávat výpovědi postupně až do jara příštího roku. Z Borských polí v Plzni Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT 2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 13. září a své 82. narozeniny slaví zpěvák Peter Cetera. Je známý jako zpěvák skupiny Chicago. Přišel na svět v roce 1944, jak jinak než v Chicagu, do rodiny polsko-maďarských přistěhovalců a byl druhý ze šesti dětí. Přestože rodiče nebyli profesionální muzikanti, v domě od rána do večera vyhrávala hudba a všichni se nějakým způsobem věnovali muzice. Prvním nástrojem, na který se začal učit, byl akordeon. I když už tehdy toužil po kytaře, rodiče rozhodli jinak. V 15 letech se poprvé vydal do klubu na koncert a po jeho zhlédnutí přišlo rozhodnutí pořídit si kytaru stůj co stůj. Zpočátku hrál na akustickou kytaru, kterou ale záhy zaměnil za baskytaru a začal hrát s prvními kapelami. Při otevírání nového klubu v Chicagu v prosinci 1967 poznal muzikanty v kapele The Big Thing. Parta se zakrátko přejmenovala na The Chicago Transit Authority a pod tímto názvem se v roce 1968 přesunula do Los Angeles. Tady se začali prosazovat. Dostali stále angažmá v klubu Whisky a Go-Go, kde je viděli například Jimi Hendrix a Janis Joplin, které natolik nadchly, že si je oba vytáhli na společné turné. V roce 1969 vydává kapela první album, které zaznamenává úspěch. Krátce po jeho vydání se však ozývá přepravní společnost The Chicago Transit Authority s hrozbou žaloby kvůli názvu a kapela tak zkracuje své jméno na Chicago. Během 70. let se ze skupiny stává opravdu rocková ikona s hity jako If You Leave Me Now nebo asi největším Hard to Say I'm Sorry. Jejich autorem byl právě Peter Cetera. V červenci roku 1985 ale skupinu opustil. Prakticky hned po odchodu z kapely se Peter vrhá na sólovou kariéru a už první singl pro něj znamená obrovský úspěch. Skladba Glory of Love, která zazněla jako titulní melodie filmu Karate Kid 2, zabodovala prakticky po celém světě. Skladba pozbírala i několik filmových cen a byla nominována na Oscara a Grammy.

0: Nahodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji porostou v příštích letech počty seniorů, dětí do 14 let ubyde. Město Kazimírov připravuje rekonstrukci sportovního areálu u základní školy. Soudy v Česku vyhlásily meziročně o 8% osobních bankrotů méně. Zítra čekejte zataženo nebo skoro zataženo s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Pěkné odpoledne, u poslechu zpráv přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Počet obyvatel Plzeňského kraje stoupl za posledních 20 let o 12%, tedy asi o 61 tisíc lidí. V regionu teď žije téměř 613 tisíc obyvatel, kteří se koncentrují do krajského města a okolí. Plzeň za tu dobu získala asi 25 tisíc obyvatel. V kraji bude v příštích 12 letech přibývat seniorů. Mladých do 14 let naopak ubyde a počet obyvatel v produktivním věku bude stagnovat. Na sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje to řekl ředitel regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Filip Uhlík. Kazimírov na severu Plzeňska chystá proměnu zastaralého školního hřiště na moderní víceúčelové sportoviště. Zázemí a vybavení areálu je téměř 30 let staré a nevyhovuje už současným potřebám tělovýchovy a sportovních oddílů. Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace. Pokračuje ředitel základní školy v Kazimírově Tomáš Korelus.
2: Základem nového hřiště bude menší fotbalové hřiště s umělou trávou, kolem kterého bude atletický ovál a doskočiště pro skok daleký. V dopoledních hodinách budou hřiště využívat žáci, odpoledne pak místní fotbalový klub a další kazimírovské spolky.
0: Soudy v Česku od ledna do konce srpna letošního roku vyhlásily meziročně o 8% méně osobních bankrotů, celkem tedy 9869. Soudy zároveň přijaly 10 121 návrhů na osobní bankrot, také o 8% méně než za posledních 8 měsíců roku 2025. Vyplývá to z analýzy, kterou ČTK poskytla společnost KRIF Czech Credit Bureau. Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Ve Finsku začíná dvoudenní evropský arktický summit. Představitelé Evropské unie i některých členských států se na něm budou snažit sjednotit přístup k otázkám bezpečnosti, obrany a odolnosti Arktidy. Debata o této polární oblasti zesílila po opakovaných prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa o obsazení Grónska. Sport. Fotbalisté Slávie se pokusí vrátit do čela tabulky šance ligy. V 8. kole potřebují v Teplicích zvítězit, aby se vrátili na první místo před Liberec. Teplice poslední dva zápasy vyhrály. Podle záložníka Severočechů Marcela Čermáka nebude snadné se proti obhájcům titulu prosadit.
3: U Slávie je to super v tom, že máte jistotu, že vždycky na zádech budete mít nějakého fréra a že nikdy se vám nestane, že byste byl někde sám, takže na to se můžete aspoň připravit, aspoň člověk ví, co od toho čekat. Oni mají extrémní kvalitu hráčů, tak od to bez debat. My se jim budeme muset vyrovnat běžecky, vyrovnat se jim agresivitou a všichni budeme muset podat ne standardní, ale nadstandardní výkon a musí se to sejít.
0: Souboj Teplic se Slávií začne v 18 hodin a před několika minutami nastoupila Plzeň proti Olomouci a Zlín proti Hradci Králové.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo nebo skoro zataženo, na většině území občasný déšť. Nejnižší teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat doznívající občasný déšť nebo přehánky. Během dne srážky ustanou, odpoledne a večer oblačnost částečně ubyde. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Máme hlášené dvě dopravní nehody. Na trase Mnichov-Pivoň na Domažlicku havarovalo osobní auto a v Jateční ulici v Plzni se střetla dvě osobní vozidla. Došlo ke zranění a na místě jsou záchranáři. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
4: Je 15:05 a na vlnách Českého rozhlasu Plzeň pokračuje nedělní odpolední vysílání. Už se dívám do programu další hodinky a vidím, že na vás čeká například turistický tip, který vás zavede do Jindřišských skal u Horní Blatné v Krušných horách. Ty lákají nejenom pěší turisty, ale i horolezce. To bude krátce po 15:30. No a do téhle hodiny vysílání rádia vašeho kraje je naplánována i soutěž. Pro výherce opět mám jednu hodně zajímavou knížku, hodně, myslím, řekl bych, takové romantické čtení je to, když se tak na to dívám. Tvůj nezájem taky rozhoduje. Tak tenhle slogan používají studenti, kteří rozjíždějí kampaň nazvanou Nezájem. Chtějí přimět své vrstevníky, aby šli ke komunálním volbám. Mladí lidé totiž moc volit nechodí, jak známo. O tom budeme mluvit už za malou chvíli. No, já si myslím, že se nadále vyplatí zůstat na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, takže vám i nadále přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupňák.

0: Nezájem, tak se jmenuje kampaň, kterou spouští studenti, aby přilákali ke komunálním volbám mladé lidi. Ignorují noviny, rádio nebo televize a jdou jenom přes sociální sítě a také diskuze. Vrstevníkům na svém webu Nezájem nabízejí pouze kandidáty mladší 30 let. Na webu používají heslo Tvůj nezájem taky rozhoduje.
1: Říkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, tak dále.
2: Patrik Michálek studuje právnickou fakultu v Praze a je mu 20 let.
1: I typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé moc, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
3: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize. Celá ta medializace je cílená primárně na ty starší generace.
2: Marie Salvetová je také studentka druhého ročníku na pražských právech. O politiku se zajímá, ale když hledala informace ke komunálním volbám ve své obci, moc úspěšná nebyla.
3: Tak mi vyjelo jako pár internetových článků a to bylo celý. A vůbec jsem nechápala, kde zjistím něco o těch kandidátech.
2: Studenti proto založili webový portál nezájem.cz, kde kromě základních informací k volbám vytvořili databázi kandidátů mladších 30 let bez ohledu na to, za jaké hnutí nebo stranu kandidují.
1: Klidně u nějaké jako recesivní, taky tam máme takové, tak všechny, pokud kandidují, pokud mají vlastně podanou kandidátku, tak jim dáváme prostor na těch medailoncích na webu.
2: Velká část webu nezájmu je proto věnována úplným základům. Funguje jako volební manuál a také jako databáze. Hlavně ale obsahuje mapu mladých kandidátů, jejich medailonky a možnost filtrovat je podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat.
3: A je zajímavý, že jsme do toho projektu dostali spoustu lidí i z jiných částí republiky, který bych jinak nepoznala.
2: Institut politické participace mladých odhaduje, že v komunálních volbách před 4 lety hlasovalo jenom 20 až 30% lidí do 30 let. Přesný údaj neexistuje, protože volby jsou tajné a oficiální statistiky věk hlasujících nemůžou sledovat. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a ve hře tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň bude zase jedna hodně zajímavá knížka. Napsala ji Katie Frost a jmenuje se Kouzlo islandské noci. A já si myslím, že to zase bude zábavné čtení, protože tahle autorka je hodně renomovaná a hodně prodávaná. Kdo chce soutěžit, už vytáčí číslo 221 554 222. No a my zjistíme, kdo to stihl nejrychleji z těch, kteří to číslo vytočili. A to jste vy. Hezké odpoledne, kdo pak je tam? Halo, halo? Tak, někdo mi to položil. Zřejmě se zalekl odpovědnosti, zkusíme dalšího. Tak co třeba vy, dobrý den.
1: No, tady Michal.
0: No. Michale, no. Zdravím, jste čtenář?
1: No, tak jo, to je to přečtu.
0: Tak já myslím, že tahle knížka je teda spíš pro ženy, ale to vůbec nevadí. Každopádně je zajímavá, tak se asi pustíme do té soutěžní otázky, co říkáte?
1: Určitě.
0: Takže dnešek, to 13. září, je to prakticky jednoduché, je buď za A Mezinárodní den kečupu, nebo za B Mezinárodní den ořechů, nebo za C Mezinárodní den čokolády. Michale, povídejte.
1: No, to budu asi teda typovat.
0: Kečup, ořech, čokoláda?
1: No, nevím, tak zkusím tu čokoládu, nevím.
0: Odpovědí vám je výherní fanfára. Já k tomu jenom doplním, že tenhle ten Mezinárodní den čokolády se slaví v den narození britského spisovatele Roalda Dahla, což je autor knihy, velmi známé knihy i zfilmované, Karlík a továrna na čokoládu. Takže čokoláda vám přinesla krásné čtení. No a co mi zbývá, než vám pogratulovat a říci vám, abyste mi chvíli zůstal u telefonu. Ano?
1: Dobře, děkuju, paráda.

0: Napadlo vás někdy, že vás přinejmenším v nějakém ohledu považuje okolí za staromódního? Bazírujete na tom, že dohoda platí jen podáním rukou, nebo se vás stále ještě netýká současná hyperkorektnost a při příchodu dámy vždy povstanete ze židle? Těch možností a oblastí, kdy a kde býváme staromódní, je dlouhá řada. Co si o tom myslíte vy? Na vaše příběhy a názory čeká v dnešní noční lince moderátor Borek Kapitančík. No ale my teď už míříme do terénu. Nedaleko obce Horní Blatná v Krušných horách totiž najdete uprostřed smrkového lesa Jindřišské skály. Jednotlivé působivé skální bloky s názvy jako okno, strašidlo, křemenáč nebo ztracená lákají k zastavení a výhledům do krajiny nejenom pěší turisty. Nás k ním teď zavede redaktorka Jana Strejčková.
1: Na Jindřišské skály se vydáváme s ředitelem destinační agentury Krušnohoří Štěpánem Javůrkem, tak kudy se nejlépe k Jindřišským skalám dostat?
2: Tak nejlepší trasa je z Horní Blatné nebo z Potůčků, záleží, z kterého směru vyrážíte. Do obou těch měst se dá dojet vlakem, což je strašně fajn, že vlastně si můžete udělat i výlet bez použití auta. My jsme vyrazili z Horní Blatné, což je historické hornické město, které tady vlastně na Zelené louce vzniklo v 16. století, když tady v okolí byly objeveny ty cínové doly a cínový revír, který nás tady obklopuje, na který my teď koukáme. A z Horní Blatné se na Jindřišské skály dá dojít úplně pohodlnou procházkou po vyznačených cestách.
1: To odkud ten název Jindřišské skály nebo také skály na strašidlech?
2: Ty z Jindřišské skály, to jméno Heinrich se tady objevuje historicky. Není úplně jasné, proč Jindřišské skály. Na strašidlech to je taky spojeno s nejrůznějšími regionálními pověstmi.
1: Jsou Jindřišské skály v rámci Krušných hor něčím výjimečné?
2: Tak ta lokalita je hodně oblíbená horolezci, kteří mě teď proklejou, že jsem to prozradil, protože tahle

0: se váže s mnoha skalními útvary po celých horách a nejen po těch našich, tak tady také na Jindřišských skalách se říká, že se otevírají jednou ročně na Velikonoce, vydávají poklady a taky je tady uchovaná pověst o jakési hádce dvou bratrů, kteří tady v minulosti našli zlatý valoun a pohádali se o něj, tak až se oba dva propadli do nějaké skalní průrvy, která tady je.
1: Kolik těch skalních masivů je tady poblíž rozeseto?
0: No, záleží, jakým úhlem pohledu na to koukáme. Těch velkých viditelných masivů, po kterých se třeba i leze, to jsou jednotky, ale těch různých výstupků, výčnělků a skalních útvarů jsou desítky kolem.
2: Území Jindřišských skal bylo registrované jako významný krajinný prvek, který utváří typický vzhled krušnohorské krajiny. Je proto zákonem chráněné před poškozováním a pohybovat se je dovoleno pouze po vyznačených cestách. Z Horní Blatné na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: Tak trochu houbařské okénko, tak trochu chvilka s češtinou. Přesně takový charakter budou mít příští dvě minuty. S jazykovou odbornicí se hlásí Vladimír Šťovíček.
2: Být na houbách. Kde se to v jazyce vzalo? To dnes probereme s Helenou Chýlovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jedná se o rčení, které skoro všichni známe. Být na houbách, pronesené většinou k někomu mladšímu, než jsme my, vyjadřuje, že se jedná o dobu, kdy on ještě nebyl na světě. O dobu před jeho narozením.
2: Ten význam znám, ale můžeme vyložit, jak to rčení vzniklo?
3: Domnívám se, že asi nejlépe by nám poradili etnografové. Houby od pradávna představovaly organismus tajemný, opředený mýty. Jednak to souvisí s tím, že mohou být i nebezpečné, mohou člověka otrávit nebo ovlivnit svými halucinogenními účinky. Jednak mýtické tajemno představuje i neviditelné podhoubí.
2: No a jak se tady houby dostaly do toho rčení?
3: Pravděpodobně díky zvyku u vesnické mládeže. V době, kdy houby nejvíc rostou, obvykle v červnu, se mladí lidé z vesnice rozdělili do dvou skupin a vydali se do lesa hledat houby. Chlapci šli z jedné strany, děvčata z druhé. No a jaké mohly být následky setkání, to si můžeme jen představovat. I když už se daný zvyk nedodržoval, les byl a stále je místem klidu. No a děti pak mohly růst jako houby po dešti. Dodejme ještě, že Jaroslav Zaorálek v knize Lidovárčení uvádí, že ve starších matrikách se u nemanželských dětí zapisovalo, že otec je na houbách. No a ještě bych si přihřála literární polívčičku. Připomeňme, že se houby objevují často i v literatuře. A mezi výborné houbaře patřili například bratři Čapkové. A o houbách psal třeba Svatopluk Čech, Jakub Deml, Ota Pavel nebo Miloš Urban.
2: No a já si zase vzpomínám na scénu z Houbaři z lesa ve filmu Ekce homo homolka. Tak věřím, že jsme dnešním jazykovým koutkem nikoho neotrávili a nebyl na houby. Loučíme se s Helenou Chýlovou. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No a já k tomu ještě dodám, že další náměty nám můžete posílat na adresu info@pl.rozhlas.cz. 15:51, za chvíli jsou tady hvězdné návraty a čeká nás čas ve společnosti herce, kterému říkali figurkář, tichý komik, ale také velebnosti. Poslední ze jmenovaných přezdívek si vysloužil svou asi nejslavnější komediální rolí. Možná, že už jste poznali, že bude řeč ve Hvězdných návratech o Luďku Kopřivovi. No a Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Plzeňské Radobyčice budou mít bezpečnější přecházení přes Dlážděnou ulici. Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní garance úvěru. Zítra čekejte zataženo nebo skoro zataženo s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Další aktuální zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Ta má lépe zohlednit, kolik času člověk skutečně potřebuje pomoc nebo dohled a zároveň zlepšit dostupnost a financování sociálních služeb. V Radobyčicích vybudují třetí plzeňský obvod nové dělící ostrůvky v Dlážděné ulici u křižovatky s ulicí Pod Skalou. Cílem je umožnit chodcům bezpečnější přecházení přes vytíženou silnici. Třetí plzeňský obvod za stavbu zaplatí 700 tisíc korun a hotovo má být do 10. října, říká mluvčí obvodu Michaela Adámková.
3: Stavba bude probíhat ve čtyřech etapách. Po celou dobu zůstane Dlážděná ulice obousměrně průjezdná. Doprava bude v jednotlivých etapách řízena pomocí světelné signalizace. Řidiči tak musí počítat s dočasným omezením a se zdržením a tímto je prosíme o trpělivost a ohleduplnost.
2: Obec Bezvěrov na severním Plzeňsku zřídila finanční sbírku pro lidi, kteří při srpnovém požáru přišli o střechu nad hlavou. Do výzvy k pomoci se postupně přidávají i další obce a lidé v regionu. Vybrané peníze pomůžou zasaženým rodinám s obnovou domovů a návratem do běžného života.
4: Při ničivém nočním požáru 26. srpna vyhořely v Bezvěrově 4 rodinné domy. Přesná příčina neštěstí zatím stále není známá. Konečná výše škody zřejmě překročí původně odhadovaných 18 milionů korun. Číslo transparentního účtu pomoci najdou lidé na webových stránkách obce. Z Bezvěrova Pavel Hala, Český rozhlas.
2: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektů si musí firmy zafinancovat sami. Zbytek jim úvěrem poskytne partnerská ukrajinská banka.
1: Sport.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v šance lize po třetí v řadě. Na domácím stadionu podlehli v 8. kole Pardubicím 1-2 a Plzeň hostí Olomouc. Aktuální stav zápasu je 1-2 pro Olomouc.
1: Počasí.
2: V noci bude zataženo nebo skoro zataženo, na většině území občasný déšť, nejnižší teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat doznívající občasný déšť nebo přehánky. Během dne srážky ustanou, odpoledne a večer oblačnost částečně ubyde. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18, povane slabý západní až severozápadní. Západní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Tři osobní auta se srazila na silnici číslo 19 u Červeného Poříčí, na místě jsou zranění. Další nehoda dvou osobních vozidel je hlášená z Jateční ulice v Plzni, na místě zasahují záchranáři a další osobní auto havarovalo na trase Pivoně Mnichov na Domažlicku. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
0: Už je to tady.
5: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
0: Já jsem bás. Bás.
5: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
0: No, mám jednu dceru.
5: To jsem ani nevěděl.
0: A ty máš nějaké děti?
5: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
0: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
5: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme zvesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
3: No, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak, játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno. Zuby! Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Ne, jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já...
3: Jistě, že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a...
2: Aha.
3: A... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co, pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat, tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom. No, vidíte a už je ven.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
5: Ještě jednou asi, že?
6: Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.
7: Takhle má vypadat Silvestr.
3: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
1: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
8: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
9: Počkej, to začíná
10: aby
9: slibně.
10: Aby jsi se narodil, Jaroušku.
9: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
8: Aby jsi se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špenát.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo Štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Brejvír, Baruško. Koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Hledepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starej, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Osáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Osáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Osáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: Jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se to odločit na pondělí.
4: Helgo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Osáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou se druhou vedoucí, tam makám jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel pasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
5: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: No tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte.
6: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všecko bude ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chrán, bohuch, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost od kolektivu, pochopitelně.
7: Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo?
5: No.
7: Právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
7: A jestli je tam někde máce, tak mě ho zavolejte.
5: Zajiste, soudru řediteli, zajiste.
8: Někam vyrazíme, soudru řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
3: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tadyhle máte flašku.
9: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Dobrý den.
2: Pane šéf, prosím vás.
3: Prosím.
2: Já bych byl moc rád, kdyby vaše Seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
3: No samozřejmě, jistě, naše Seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
2: Děkuji.
3: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host,
2: ano. Děkuji.
3: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly, optejte se, prosím, příští týden, ano. Naschledanou.
2: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
3: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
2: No.
3: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
2: No.
3: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
2: Ano, tak.
3: Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
2: Ano.
3: Kvůli kybernetu. Ano,
2: aha.
3: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
2: Ano.
3: Kdybyste si trošičku stoupnul.
2: Ano, prosím.
3: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, Hned bych se tedy podíval, ano, měl bych tady pro vás,
2: no.
3: Tady, prosím, bohatá,
2: no.
3: Hezká,
2: no.
3: Moudrá,
2: jo.
3: Jen trošičku starší.
2: A je, to není nic pro mě, starší, na to já kašlu.
3: Kašlete na nic,
2: jo.
3: Samozřejmě to vám chválím, ano, tak tedy tady. Mladička,
2: no.
3: Skoro zajíček, a už bohatá,
2: jo.
3: Ano, hezonka,
2: jo.
3: Trochu docela nepatrně hloupá.
2: A jej, to není nic pro mě, na to já kašlu.
3: Jistě, proč taky ne, co s takovou hloupou

0: tou, že ano, tak, ano. Tak, tak tady, prosím. Chytrá, mladá, no. Hezká, chudá, kašlete.
1: A je, no jistě, na chudou kašlu.
0: Ano, tak tady, bohatá, no. Mladá, inteligentní, trošku šeretka. Já vím, kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválejte. No, ale že s váma cejtím, pane, tak tuhle no. Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím. No. Mladá, krásná, bohatá, no. Moudrá, no. Cizí státní příslušnost.
1: No, prosím, to je to, co já hledám.
0: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
1: Jakou?
0: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Stop! Stop, dost! Pro Krista Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala... Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty ostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát? Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelíno.
2: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
2: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová? Prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky, jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech, jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili, nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
2: Soudruhovedoucí.
5: Ano.
2: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
5: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
2: Identifikovat.
5: Ano.
2: Tak jdeme. Prosím.
5: Prosím, pozor.
2: S dovolením.
6: Prosím, gábel neboli vidlice péče 6653/4. Ano, 6653/4. Prosím.
2: Děkuji. Patří vám to, ne?
5: Ne.
2: No, tak to musíme rozbalit.
5: Prosím.
2: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
5: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendává sláma.
2: Račte. Račte. Co je tady k žihnání? Jak jste mohla připustit, prosím, jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
6: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
2: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vám, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

mez, kdo zhojí naše duše hladovějící, kuchař s bílou čepicí. Jsme lidé různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám dělá hodné, my dohodnem se je.

se vmísí do šarláty. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má soumes. Kdo zhojí naše duše,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan fará, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého, možná začal spát, říká, ne, já to moc omlouvám, prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká zákristy. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říkal, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a po mně zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíš? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No, je, a proč?
2: Ve vaší prekérní situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Anděl, opravdický
6: anděl. No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
7: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
7: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
7: Víte.
4: A ještě proč jsem přišel?
7: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
7: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
7: No počkejte. To jako to... Ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
7: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
7: to je bezvadí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
7: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
7: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl. Já jsem básník. Básník. Sice mladej.
7: No jo, to... Jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
7: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodnej jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
7: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
7: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
7: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. To... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
7: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
7: Čověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
7: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrova. Tam si vyměňou manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
7: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
7: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
7: Čověče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
4: Já si, vidíte?
7: Ale já si snad kvůli vás, jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mladí lidé ke komunálním volbám láká studentská kampaně Nezájem. V Plasích na severním Plzeňsku vznikne nová obytná zóna Drahotín. Plzeň začala stavět na Borských polích víceúčelovou sportovní halu za 500 000 000 korun. Zítra čekejte zataženo nebo skoro zataženo s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky, nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
2: Říkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Čili to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
0: Stavební úřad v Kralovicích zahájil veřejné řízení o povolení nové obytné zóny v Plasích Drahotíně. Projekt podle webu města Plasy počítá s výstavbou 12 rodinných domů a přípravou 9 samostatných stavebních parcel. Nebude chybět ani infrastruktura zohledňující ekologické trendy.
3: Nová čtvrť v Plasích nabídne bydlení pro více než 20 rodin. Součástí projektu je taky prodloužení ulice Stará cesta, podzemní vodojem a retenční nádrž na vodu. Lidé mohou k projektu podávat případné námitky na Kralovickém stavebním úřadu do 17. září. Z Plas, Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Město Plzeň zahájilo stavbu nové víceúčelové sportovní haly na Borských polích v sousedství Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. Moderní areál za přibližně 500 000 000 korun nabídne zázemí pro vrcholový i amatérský sport a kapacitu až 2 500 diváků. Hotovo by mělo být do 30 měsíců. O provoz se pak postarají házenkáři z Talentu Plzeň. Po policejní honičce byl v kradeném autě v Německu zadržen 17-letý Čech. Auto, které zmizelo z garáže v německém Pasově, policisté našli na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následné honičky se stalo několik dopravních nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a s lehkými zraněními skončil v nemocnici. Sport. Obhájci titulu házenkáři Plzně poprvé v novém extraligovém ročníku nezvítězili. Ve druhém kole remizovali s Lovosicemi 29-29. Hosté vedli v průběhu prvního poločasu už o 7 branek. Alespoň bod zajistil Talentu v závěru svou 9. trefou v utkání Jakub Douda.
4: Přišlo mi takový zvláštní od začátku, hrozně jednoduchý chyby. Nevím, přišlo mi, že jsme někteří poprvé na hřišti a hrozně lacino jsme odevzdávali ty balony a co bylo podle mě kámen, že jsme neproměňovali vyložené šance. Počasí.
0: V noci bude zataženo nebo skoro zataženo, na většině území občasný déšť, nejnižší teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat doznívající občasný déšť nebo přehánky, během dne srážky ustanou, odpoledne a večer oblačnost částečně ubyde. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18, povane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dávejte pozor na odstavené porouchané vozidlo, které stojí na příjezdu do obce Planá na Tachovsku směrem od Černošína. Počítejte tu se zdržením. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň blahopřejeme písničkou.
5: Je krátce po 17. hodině, zprávy skončily a začíná váš oblíbený a léty prověřený pořad Blahopřejeme písničkou. Krásné nedělní odpoledne a příjemný poslech vám všem přeje Iva Kokešová.

Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou a vyřídíme si první dnešní gratulaci. Jménem Hornicko-historického spolku Splané chceme poblahopřát našemu dlouholetému členovi, panu inženýru Vojtěchu Ludíkovi, který se 14. září dožije v plné svěžesti 90 let. V podstatě celý svůj život pracoval v hornictví. Přejeme mu především pevné zdraví a spokojenost do dalších let. S pozdravem, zdař Bůh, přání posílá Jan Teplík, předseda spolku.

Prosím, zahrajte písničku Kolej Yesterday od Michala Prokopa pro pana Václava Sedláčka, který v tomto týdnu slaví 71. narozeniny. Obec Klášter mu srdečně gratuluje a přeje vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a duševní svěžesti do dalších let.

Každou sobotu a neděli od 17 do 18 hodin můžete k dárkům pro své nejbližší připojit také blahopřání s písničkou a poslat ho po rozhlasových vlnách. Jak objednat písničku? Třeba klasicky písemně na adresu Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00. Napište prosím svou adresu, telefonní číslo, text vaší gratulace a název alespoň tří písniček, případně interpretů pro výběr. Pokud chcete vaši objednávku poslat elektronicky, stačí vyplnit formulář Nechte si zahrát, který najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Plzeň.

Morava, krásná zem, paní Aně Prieložné z Libovic, mimo jiné k narození 12. pravnoučete, pravnučky Elinky. Přání a písničku posílá Miroslava.

Rádio vašeho kraje teď zahraje dalším dvěma oslavencům. Tou první oslavenkyní je paní Analiza Knotková. Slaví dnes 90. narozeniny. A druhým oslavencem je pan Rudolf Svoboda, který dnes 13. září slaví 70. Přejeme vám oběma mnoho zdraví, štěstí a spokojeného života v nadcházejících letech. Tento den není jen oslavou vašich narozenin, ale také uznáním všeho, co jste pro naši obec a její občany vykonali. Přáníčko a písničku posílá obec Heřmanova Huť.

Nedělní pořad Blahopřejeme písničkou pomalu, ale jistě končí. Další přání splníme zase příští víkend. Už teď se na vaše hudební gratulace těšíme. Mějte se hezky, pěkný večer přeje Iva Kokešová.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Vláda zítra projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách a zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Města a obce Rokycanska a Berounská chystají rozsáhlé rozšíření skupinového vodovodu. První plzeňský obvod představil studii k přestavbě parku u Lochotínského bazénu. Zítra čekejte zataženo nebo skoro zataženo s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Pěkný nedělní podvečer přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách zítra projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce taky na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Města a obce na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje se připravují na úbytek podzemních pramenů vody. Plánují proto propojit obecní vodovody a díky tomu využijí volné kapacity zdrojů v chráněné krajinné oblasti Brdy. Do projektu jsou zapojená města Mýto a Zbiroch a obce Strašice, Cheznovice, Ceko, Vtěně a Kařes na Rokycansku a spolu s nimi Středočeské Cerhovice.
2: Projekt počítá s výstavbou nových vodovodních technologií, což má dlouhodobě vyřešit případný nedostatek zdrojů vody v regionu. Podle veřejné vyhlášky odboru životního prostředí v Rokycanech teď běží řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení. Připomínky a námitky mohou lidé i úřady posílat do 16. září. Z Rokycan Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Studii k přestavbě parku u Lochotínského bazénu představil první plzeňský obvod. Následuje zpracování kompletní projektové dokumentace a získání příslušných povolení. Podle mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslavy Vejvodové by první stavební práce mohly začít na přelomu roku 2027 a 2028.
3: Návrh počítá s odstraněním dožívajícího sportparku 1. Tím vznikne prostor, v němž bude znovu dominovat příroda. Otevřené koryto s vodnice, nové výsadby stromů, keřů a trvalek i citlivá práce s terénem pomohou vytvořit příjemnější prostředí pro pobyt, odpočinek i hry.
1: Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Sport. Fotbalisté Plzně v 8. kole šance ligy překvapivě prohráli s Olomoucí 2-3 a už po 6. v sezóně nejvyšší soutěže ztratili body. Dál Zlín zůstává po porážce s Hradcem Králové poslední v tabulce. Za to Pardubice poprvé v nové sezóně vyhráli. V Ostravě zdolali Baník 2-1. Počasí. V noci bude zataženo nebo skoro zataženo, na většině území občasný déšť, nejnižší teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat doznívající občasný déšť nebo přehánky. Během dne srážky ustanou, odpoledne a večer oblačnost částečně ubyde. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18, povane slabý západní až severozápadní západní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Osobní auto havarovalo na příjezdu do Dobřan směrem od Chotěšova. Vozidlo skončilo mimo vozovku. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Pro doporučuje. Aneb rozhovor týdne.
1: Naším dnešním hostem je pan doktor Vlastimil Vančura, kardiolog se zaměřením na arytmologii z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Pane doktore, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům i vám, paní redaktorko.
1: Řekněte mi, pane doktore, jak jste se dostal k tomuto svému oboru arytmologii?
2: No tak na kardiologii jsem se dostal spíš náhodou po promoci a arytmologii jsem si vybral proto, protože i v mládí mě fascinovala elektřina. Jako desetiletý kluk jsem si stavil obvody z tranzistorů, kondenzátorů a odporů a tohle je vlastně obor, který se zabývá srdeční elektřinou, protože srdce je řízeno elektricky. Takže mě to připadalo, že to je fantastická příležitost pro mě, že by mě to mohlo bavit a skutečně mě to baví.
1: A vy jste tady od promoce na kardiologii?
2: Od promoce pracuji jako kardiolog, ale celou dobu nejsem teda ve fakultní nemocnici Plzeň.
1: No a ještě se zeptám tady, jak dlouho jste v plzeňské fakultní nemocnici?
2: Od roku 2010.
1: Představte nám ten obor trošičku blíž, tu arytmologii.
2: Tak krkolomné slovo možná, arytmologie.
1: Ano, jsem zvědavá, kolikrát ho během té půl hodinky pokazím.
2: Ale je to obor, který se zabývá poruchami srdečního rytmu. Je to obor, který se vydělil z kardiologie. Pořád všichni jsme kardiologové, my arytmologové, ale jak přibývá exponenciálně poznatků ve všech oborech vědní činnosti a lidské činnosti, tak samozřejmě nestíháme všichni přečíst všechno a tak se i v té kardiologii odděluje obor arytmologie, vyžaduje to i speciální, bych řekl, manuální dovednosti. A ta arytmologie teda se zabývá hlavně tím, když to srdce běží příliš rychle, příliš pomalu, nebo řekněme nepravidelně. Obvykle pacienti to vnímají jako nepříjemnou akci srdeční a popisují to různě a to je to, co my obvykle od nich chceme vidět, když nám přijdou, aby nám řekli, jestli to srdce běží spíše silně, spíše rychle, spíše nebo spíše nepravidelně. A podle toho to pak dělíme, řekněme, na něco, čemu říkáme bradyarytmie, tachyarytmie, anebo řekněme extrasystolie, taková ta nepravidelná akce srdeční.
1: Je těch srdečních arytmií mezi lidmi hodně? Stoupá to, nebo je to setrvalý stav, jak to vnímáte z hlediska statistiky?
2: Tak jak stárne populace, tak arytmií přibývá. Je to tedy hlavně onemocnění vyššího věku a v této souvislosti přibývá jak těch bradyarytmií, to znamená těch situací, kdy to srdce běží příliš pomalu, tak těch tachyarytmií, zejména tedy fibrace síní a dneska žijeme v době, kde, o které se mluví jako o době epidemie fibrilace síní a toho přibývá skutečně exponenciálně a stává se to skutečně celospolečenským problémem, ta fibrilace síní.
1: Říkáte, že to sledujete, jak populace stárne, ale týkají se poruchy arytmií a arytmie i mladších lidí?
2: I v dětském centru v Motole provádějí zákroky kvůli arytmiím, protože některé ty poruchy rytmu mohou být tak jakoby více nebo méně vrozené. Takže i tam jsou děti léčeny pro poruchu srdečního rytmu, ale to gro těch pacientů je ve věku řekněme 60-70 a zejména u těch bradyarytmií, které si vyžadují implantaci kardiostimulátoru, tak až v takové té řekněme 8. dekádě.
1: Pokud se ještě někdo nedostal do vaší ambulance, do vašich rukou, jaké příznaky, které pozoruje na sobě doma nebo v práci, by ho měly varovat, kdyby si měl říct, musím k lékaři?
2: No tak takový nejzávažnější příznak je, když ten pacient začne ztrácet vědomí. Když má ztráty vědomí, vždycky má být vyšetřen, respektive každá ztráta vědomí, zejména u člověka, který už nějakého věku dosáhl, tak má být vyšetřena příslušným odborníkem. Takže to je taková nejzávažnější symptomatologie poruch srdečního rytmu, ale nemusí to samozřejmě být jenom způsobeno poruchou srdečního rytmu. Těch příčin ztrát vědomí je celá řada. Dalším významným symptomem je bušení srdce, které může být vnímáno, jak už jsem řekl, různě, ale hlavně je vnímáno nepříjemně. Je s výhodou, když ten pacient si sám umí změřit tep a dokáže to ještě nějak specifikovat a úplně nejlepší je, když si stihne někam doběhnout na natočení EKG a k nám už přijde s hotovou EKG křivkou v době, kdy tu poruchu srdečního rytmu nepříjemně vnímanou měl.
1: Takže nepříjemně vnímaná porucha srdečního rytmu, to ještě neznamená, že když se rozběhnu za přijíždějící tramvají, rozbuší se mi srdce, teče mi po zádech pot, tak to ještě není pro vás, pane doktore, veďte.
2: Tak já teda bušení srdce při sportu rozhodně nevnímám jako nepříjemné. Vnímám to naopak jako nutnou součást toho, aby člověk podal nějaký fyzický výkon, a naopak, když to srdce nedokáže při fyzické zátěži zrychlovat, tak je to špatné, a pokud to dosáhne určité míry, tak my to zase umíme opravit tím, že implantujeme kardiostimulátor.
1: Odpočívá někdy srdce? Srdce bije 24 hodin denně. Odpočine si někdy, když spíme? Dá se říci, že si trochu odpočine od té své neuvěřitelné celoživotní práce?
2: No, srdce je takový specifický sval, který odpočívat nepotřebuje, že liší se od těch příčin pruhovaných svalů, které máme třeba na rukách, a od těch hladkých svalů, které máme zase třeba v trávicí trubici, a odpočívat nepotřebuje. Takže v podstatě se dá říct, že srdce neodpočívá a pořád nějakým způsobem tam probíhá nějaká aktivita, takže odpočívat nemusí.
1: Ještě mi řekněte, pane doktore, říká se, že budeme konkrétní, že moje srdce bude velké přibližně jako moje zaťatá pěst.
2: Tak je to
1: pravda?
2: To je určitě větší.
1: Větší, opravdu?
2: Určitě větší, protože vy máte zvlášť teda malou pěst, musím říct. Já vím, že posluchači to nevidí, ale máte zvlášť malou pěst, a třeba při echokardiografii taková, bych řekl, zjednodušená norma velikosti levé komory je 60 mm. Do 60 mm je to v normě, takže já myslím, že vaše pěst 60 mm možná ani nemá.
1: No, děkuji, že jsem se dozvěděla něco nového. Naším hostem je dnes kardiolog Vlastimil Vančura. Za chviličku pokračujeme.

0: Povídáme si dnes s kardiologem se zaměřením na arytmologii, panem doktorem Vlastimilem Vančorou z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Pojďme si teď povídat o pacientovi, který se dostane k vám na oddělení. Čili jak začínáte, jak ho vyšetříte, co všechno potřebujete vědět?
1: No tak část pacientů se k nám dostane přímo už na to lůžkové oddělení k nějakému výkonu. A to jsou většinou ti pacienti, kteří jsou vyšetřeni kardiologem, ke kterému kratší nebo delší dobu předtím chodí. A ten kardiolog uzná za vhodné, že je potřeba, aby my jsme udělali nějaký výkon u toho pacienta, implantovali kardiostimulátor nebo udělali katetrizační ablaci. Část pacientů přichází poprvé do naší ambulance a ty cesty jsou velmi různé. Máme tam i nějaký malý prostor pro to, abychom vyšetřovali pacienty na základě jejich vlastního rozhodnutí. Ale já musím říct, že tady je poměrně velký problém v tom, že ten pacient sám neumí odhadnout, jestli patří do péče arytmologa, kardiologa bez nějakého bližšího zaměření, anebo třeba interního lékaře, anebo třeba často i úplně jiného oboru medicíny. Takže to je taková, bych řekl, nejméně výtěžná cesta, kdy od nás to nějaké úsilí vyžaduje, ale je to často úsilí, které bychom mohli mnohem smysluplněji věnovat nějakému pacientovi, který už je předvybrán. Pak část pacientů se k nám dostává po vyšetření praktickým lékařem, kde často samozřejmě praktičtí lékaři taky s tím nemají úplnou zkušenost, takže taky často tu dokumentaci nepošlou úplnou. Ale nejlépe je vyšetřovat pacienty, kteří byli vybráni už kardiologem, který si myslí, že on už mu nemůže pomoci a že specializovaní arytmologové v arytmologické ambulanci mu mohou pomoci lépe. No a pak jsme rádi, když ten pacient má sepsanou nějakým způsobem anamnézu, to znamená potíže, historii prodělaných onemocnění, léčbu, čím byl dosud léčen. No a hlavně jsou tam přiložené EKG křivky, protože pro arytmologa jako pro málo koho jiného je EKG křivka úplným základem a nejlepší je, když je tam ta EKG křivka právě s tou poruchou rytmu, kvůli které je k nám posílán, což někdy může být problém.
0: Vy jste mluvil už o katetrizaci, mluvil jste o kardiostimulátoru, ale ještě než se k tomu dostaneme, pouštíte také některé pacienty rovnou domů, léčíte je třeba jenom medikamentózně?
1: No, v arytmologii medikamentózní léčba je důležitá, ale není zásadní. Zásadně nemění ve většině případů ten další osud toho pacienta. Takže dneska je čím dál tím větší příklon k nefarmakologické léčbě, ať už implantaci kardiostimulátorů nebo katetrizační ablaci různých poruch rytmu srdečního. Takže léky jsou taky důležité, ale to gro je jinde.
0: Tak se pojďme dostat k té katetrizaci a k těm kardiostimulátorům. V tomto případě už je samozřejmě pacient hospitalizován, je to tak?
1: Je-li indikován k implantaci kardiostimulátoru, kdy ta indikace proběhne ambulantní, obvykle na základě toho, co ten kardiolog pošle, jak toho pacienta vyšetřil a co zjistil, tak ta implantace probíhá za hospitalizace. V zásadě my používáme hlavně transvenózní, to znamená ty kardiostimulátory, které jsou umístěny obvykle v levé podklíčkové krajině a elektrody pak směřují 1, 2 nebo 3 do srdečních dutin a stimulují ten srdeční sval. Ale samozřejmě implantujeme i takzvané leadless, to znamená ty bezelektrodové kardiostimulátory, které vypadají jako ulomený kousek propisovačky a já můžu říct, že třeba ten, který teď používáme, tak ten má objem menší než 1 kubický centimetr a hmotnost má menší než 2 gramy a přitom všem vydrží 10 let, ale samozřejmě má také svá omezení, která tady můžu zmínit, ale nevím, jestli by to pro posluchače bylo zase až tak zajímavé tady probírat výhody a nevýhody jednotlivých typů přístrojů.
0: Já jsem se vás právě chtěla zeptat, jak ty kardiostimulátory vlastně vypadají, ulomený kousek propisovačky?
1: Když to velmi zjednoduším, ono to takhle není, ono to je takový válečný. Na konci to má ten, který používáme my a který má poměrně velkou tradici, tak ten má na konci jako 4 ploutvičky a musí se strčit do pravé komory a tam se ty ploutvičky zachytí za ty svaly, kterými my říkáme trabekuly a pokud se zachytí v té akutní fázi, tak je celkem 100% jistota, bych řekl, pokud nějaká 100% jistota existuje, že tam těch následujících 5, 10, 15 let vydrží.
0: A potom musí pacient přijít tedy pro nový kardiostimulátor za těch 15 let?
1: No, u těch bezelektrodových kardiostimulátorů se to zatím řešilo spíš na jiných pracovištích, kde se v minulosti dávaly kardiostimulátory s mnohem kratší životností, ale v poslední době, kdy ta životnost je taková, jaká je, tak prostě třeba my jsme to v Plzni samozřejmě nezažili, protože ty kardiostimulátory, kde výrobce slibuje životnost 10 let, se používají řádově pár let, takže s tím zkušenosti nejsou, ale dá se určitě vedle toho dát další nový. Ten starý se dá s určitým teda úsilím opět odstranit, ale většinou, protože to je problém lidí, kterým bylo už 80, často i se blíží 90, tak většinou to není problém, který my budeme asi řešit.
0: Pane doktore, ví to pacient, pociťuje to nějak, že má kardiostimulátor, nebo o tom prakticky vůbec jakoby nevěděl?
1: U toho bezelektrodového, pokud tedy jsou splněny ještě některé další podmínky, které tady nechci jako úplně do detailu rozebírat, tak to neví, že má kardiostimulátor. U těch transvenozních si samozřejmě v levé podklíčkové krajině může nahmátnout ten kardiostimulátor. Často ti pacienti, kteří nevidí, co je čeká, pak říkají, já tady něco hmatám a nevím úplně přesně, co to je a není to špatně. A my říkáme, no ten kardiostimulátor má málo platné 10 nebo 12 kubíků nebo kubických centimetrů objem, takže nahmátnout ho musíte, protože on je v podkoží, on není pod svalem. No a tak pacient se obvykle uklidní a další život probíhá, bych řekl, v pohodě, protože on to pak ničemu víceméně nevadí. To vadí jenom v takových extrémních situacích, které zase tady můžu začít vyčítat, ale myslím si, že to nemá smysl.
0: Naším dnešním hostem je kardiolog Vlastimil Vančura.

0: to prostý.
1: Pan doktor Vlastimil Vančura z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň bude ještě chviličku naším hostem. Pane doktore, je každá srdeční arytmie, o kterých jsme před pár minutami mluvili, nebezpečná?
2: No, každá určitě ne. Zejména mladé lidi často postihují arytmie, které spíš jim znepříjemňují život, ale s tím my taky dokážeme něco udělat, takže když se nás obrátí, tak jim ten život můžeme vylepšit, zlepšit tu kvalitu života. Ale samozřejmě řada arytmií nebo většina arytmií je potenciálně nebezpečných a některé jsou vyloženě nebezpečné. Můžou to být jak ty bradyarytmie, které vyžadují implantaci kardiostimulátoru, protože tam je řada prognostických indikací, kde když ten pacient nedostane kardiostimulátor, tak zemře a před rokem 1960, než se kardiostimulátory začaly šířit světem, tak skutečně na to lidi umírali. Ale dneska je pořád problémem rychlá akce srdeční, zejména tehdy, když je řízená ta srdeční akce z komor. My tomu říkáme komorové tachykardia, nebo určitě posluchači znají pojem fibrilace komor. To je terminální rytmus, který vede, pokud není včas ten zahájená resuscitace, tak vede k úmrtí. A či to jsou arytmie velmi nebezpečné a my se s takovými pacienty setkáváme samozřejmě v situacích, kdy třeba s nějakou historií srdečního onemocnění ten pacient byl doma, náhle upadl, měl zástavu oběhu a dneska při telefonem asistované resuscitaci, když někdo včas zavolal tedy nějakou tu pohotovost, tak oni dokáží teda pomáhat s tou resuscitací po telefonu a když včas byla zahájena resuscitace, tak ten pacient to přežije, dostane se k nám a my pak zjišťujeme ty příčiny a tam skutečně dokážeme teda té recidivě, té oběhové zástavy do určité míry zabránit.
1: A jak tomu dokážete zabránit?
2: No, léky jsou v podstatě na tohleto neúčinné až na pár takových vzácných výjimek a jediný vhodný postup je postup nefarmakologický a základ těch nefarmakologických postupů je další implantát a to je takzvaný implantabilní kardiverter defibrilátor, což je zase taková škatulka, která se implantuje tam, co kardiostimulátor do levé podklíčkové krajiny, ale je už trošku větší, protože potřebuje podstatně větší baterie a funguje tak, jako známe z filmu ty zemní defibrilátory, kdy pacient nebo člověk v oběhové zástavě dostane těmi žehličkami výboj zvenčí, tak tady se ten výboj dává zevnitř, když to se do značné míry zjednoduší.
1: Je tohle to ten případ, se kterým se někdy setkáváme, slyšíme o tom, že mladý, zdravý fotbalista v nejvyšším sportovním výkonu prostě na hřišti padne a často zemře? Je to tenhle ten případ?
2: Je to případ té maligní arytmie, to znamená té rychlé komorové arytmie, která vede k oběhové zástavě. Samozřejmě náhlá smrt nemusí být vždycky jenom arytmická, může mít i jiné příčiny, ale u těch sportovců je to v naprosté většině případů tedy arytmická smrt, ale u těch mladých fotbalistů je to spíše něco, co oni mají víc nebo méně zakotveno v génech a dá se to do jisté míry, ale zase ne úplně stoprocentně predikovat. A pokud tedy je zresuscitován, tak pak samozřejmě ta implantace defibrilátoru je obvykle tím nejvhodnějším léčebným postupem.
1: No. Pane doktore, vy jste před chviličkou zmínil 60. léta minulého století. Za těch 60 let samozřejmě se strašně moc ve vašem oboru změnilo, ale pojďme mluvit o nějakém kratším úseku. Třeba za tu dobu, co vy jste na kardiologii, jak se vyvinula ta vaše technika, ty vaše léčebné možnosti? Spěje to také hodně rychle kupředu?
2: Vyvíjí se to obrovskou rychlostí a to jak v oblasti těch implantátů, tak i v oblasti té katetereční ablace, protože třeba ty implantáty, já pamatuju ještě obrovské implantáty, které se zaváděly takovými strašně silnými zavaděči a ty elektrody, na kterých ti lidé byli závislí, opravdu často praskaly. Takže ti lidé, ještě já pamatuju, že umírali kvůli tomu, že praskala elektroda. Ještě tady v Plzni jsem zažil to, že ty defibrátory, třeba protože se třou ty úlomky elektrody o sebe, tak ty defibrátory to interpretují jako fibrilaci komora, začnou těm pacientům dávat výboje. Takže přijel třeba pacient po 30 výbojích, protože měl praskou elektrodu. Ale teďko si teda nespomínám, když jsme tohle zažili naposledy, že by někdo přijel po 30 výbojích defibrátory. Fyzicky i psychicky úplně vyčerpaný.
1: Takže se to vyvinulo správným směrem.
2: Určitě jo, určitě jo.
1: Pane doktore, já se vás chci ještě na závěr našeho rozhovoru zeptat a myslím si, že nám nedáte žádné překvapivé odpovědi, že to všichni ví, protože se o tom hodně už dlouho a velmi často mluví. Co našemu srdci škodí? Tak a teď budete jmenovat věci, které známe. Vsadím se.
2: Já je asi nedokážu úplně vyjmenovat, protože jsou to ta obecná doporučení, která všude jsou, ale zase z pohledu aritmologa, tak riziko náhlého úmrtí narůstá v té mladší populaci, teda tam je to jináč, tam je to dost geneticky podmíněno, ale v té starší populaci je to hlavně u pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu, takže je to obecná prevence ischemické choroby srdeční. Pardon. Takže ti pacienti musí zdravě žít, zdravě se stravovat a takovou bych řekl mantrou úplnou je držet si váhu. Samozřejmě já chápu, že to je obtížné, protože je to ovlivněno genetikou a tím, jak jsme byli vychováváni a řadu dalších faktorů, také tím, co nám podsouvají stravovací řetězce za stravu, ale prostě dneska víme, že i s tím se dá něco dělat a že to nemusí být zrovna bariatrická chirurgie, kdy nám vemou kousek žaludku, ale že na to existují léky a prostě na tu váhu je potřeba myslet a na tu zdravou životosprávu. Nemluvím o kouření, nemluvím o alkoholu.
1: Snaží se vás někdy pacienti tahat za nos a třeba, když se dostanou k vám do ambulance, ubírat si počet vykouřených cigaret? Řeknou vám 2-3 denně a nakonec ona je to krabička denně? Nebo to se vám nestává?
2: Já popravdě to úplně důsledně neprověřuji, protože kuřák vždycky bude kuřákem, pokud prostě říká, že 2 dny nekouří, tak to vlastně nepredikuje to, že 3. den si nezapálí, takže prostě jestli kouří 5 nebo 15, tak moje životní zkušenost je ta, že muž se vždycky dostane na 20 cigaret denně a žena se vždycky dostane na 10 cigaret denně, ale chápu, že prostě někteří jiní zdravotníci by se mnou o tomto mohli polemizovat. Takže pokud kouří dočasně 5, tak je to stejný, jako když je to muž, tak se stejně zase zpátky na těch 20 cigaret dostane. Takže já se ani na to neptám a na alkohol se ptám taky málo, protože tady je velká tendence jako snižovat to, co obvykle ti lidé doopravdy vypijí.
1: Tak končíme takovým zdviženým ukazováčkem. Vlastimil Vančura, kardiolog se zaměřením na aritmologii z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, byl naším dnešním hostem. Pane doktore, díky za vaše zajímavé informace, mějte se hezky, ať se vám práce daří a naslyšenou příště.
2: Děkuji a naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Češi ve svých závětích loni věnovali desítky milionů korun dobročinným organizacím. Plzeň poskytne dalších 10 mikrograntů organizátorům koncertů nebo komunitních aktivit. Ruský dron zasáhl vlak 2 kilometry od polských hranic. Zítra čekejte zataženo nebo skoro zataženo s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Pěkný nedělní večer přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závětích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné darcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví. Upozorňuje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
2: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
1: Plzeň rozdělí 216 tisíc korun v rámci tzv. Mikrograntů. Dotace dostanou organizátoři koncertů, festivalů, výstav, divadel nebo komunitních aktivit. Podle mluvčí magistrátu Evy Barborkové mikrogranty dostávají projekty, které nemusí mít velký rozpočet, ale přinášejí zajímavé kulturní aktivity pro obyvatele města.
3: Mezi podpořené projekty patří například Porta Západočeská, víkend otevřených ateliérů, projekt Kapky medu pro meditační zahradu 2026. Je to i čtvrtý ročník soutěže Zlatá opona, hudební ceny Žebřík a další.
1: Ruský dron zasáhl 2 kilometry od hranic s Polskem lokomotivu osobního vlaku. Informovala o tom ukrajinská železniční společnost. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy, nikdo nebyl zraněn ani nezemřel. Kvůli ruským dronům útočícím na západě Ukrajiny dnes v Polsku preventivně vzlétly stíhačky a rozezněly se sirény. Velitelství polských ozbrojených sil nezaznamenalo narušení vzdušného prostoru země.
0: Sport.
1: Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze španělského Seu si tak odveze celkem 3 medaile. Má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
0: Počasí.
1: V noci bude zataženo nebo skoro zataženo, na většině území občasný déšť. Nejnižší teploty 15 až 12 stupňů, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat doznívající občasný déšť nebo přehánky. Během dne srážky ustanou, odpoledne a večer oblačnost částečně ubyde. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18, povane slabý, západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Osobní auto skončilo ve svodidlech na příjezdu do Bělé nad Radbuzou na Domažlicku směrem od Horšovského Týna. Silnice je průjezdná se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás, obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačilo jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávěla svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka, mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo naschvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím vším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů, nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla, a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, vzhled, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, čerty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. Ano, paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet nad průměru, v kontrole, slovo kontrola, tady s jistotou zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem se spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný přístup.
2: Já jsem
1: přístup.
2: Vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl bran ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí, vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v úvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovující vyhovující pro drobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce, protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal.

Oskars, ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Svátkem Rosh Hashana začalo období 10 dnů pokání. Terezín připomíná cestu Arnoštalu Styga a Brno dodnes provází odkaz rodiny Plačkovi. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Doslova před několika minutami skončil druhý den Rosh Hashana, tedy druhý den nového židovského roku 5787. Zvuk šofaru během svátku zahájil období 10 dnů pokání, kterým se hebrejsky říká Yamim Noraim. Ty vyvrcholí dnem smíření, svátkem Jom Kippur. A my už jsme ve spojení s rabínem brněnské židovské obce Štěpánem Menashe Klimentem. Dobrý večer. Nový rok zahájil období 10 dnů pokání, také se jim říká dny bázně, dny hněvu. Co se během nich děje mezi nebem a zemí?
2: My se připravujeme na svátek Jom Kippur, který následuje po Rosh Hashana. Rosh Hashana je počátek roku a Jom Kippur je dnem smíření. A vlastně my Židé věříme, že je možné začít znovu a lépe. A k tomu, aby bylo možno napravit to, co se nám třeba nepodařilo, tak je potřeba dojít usmíření. A Hospodin nám říká, že se můžeme usmířit mezi lidmi a mezi Pánem Bohem. Těch 10 dnů pokání je vlastně hledání, co jsme mohli udělat lépe a pokus o opravu, omluvení se, komu jsme ublížili a bychom do toho dnu smíření mohli vstoupit s tím, že jsme udělali maximum pro smíření mezi námi lidmi.
1: Těch 10 dnů pokání provází také řada rituálů a tradic. Které z nich vám jsou nejbližší a proč?
2: Já skutečně považuji za velmi silné poselství těch 10 dnů to, že člověk má přemýšlet nad tím, co se mu nepovedlo, a k tomu slouží vlastně modlitby slichot, doslova omluvy, kdy my připomínáme si navzájem to, že Bůh odpouští, tak jak odpustil synům Izraele, když zhřešili v poušti cestou z Egypta při hříchu zlatého telete, vlastně to nejhorší provinění nevěrnosti, kterou mohli provést synové Izraeli vůči Pánu Bohu, a Hospodin ukázal svému proroku Mojžíšovi, jakým způsobem má žádat o to odpuštění. A my si to říkáme v těch speciálních modlitbách před ranní modlitbou a myslím si, že to je takový velmi silný návod na to, že jednak máme najít sílu požádat o to, aby nám bylo odpuštěno, omluvit se a zároveň taky odpouštět vlastně, když na námi někdo přijde a chce se usmířit, tak nebýt příliš zatvrzený.
1: Závěrečný Jom Kippur potom provází ten nejpřísnější půst. Jak ho prožíváte vy osobně?
2: Já musím říct, že to je taková smíšená věc, kdy samozřejmě na jednu stranu 25 hodin nejíst a nepít, a věnovat se jenom modlitbám je fyzicky náročné, zvláště po, řekněme, 2/3 toho půstu přichází prostě fyzická únava, ale zvláště pak v závěru toho půstu člověk opravdu najednou nabíde takovou zvláštní duchovní sílu a je to velmi silný duchovní zážitek, kdy člověk opravdu propadne do takového meditativního stavu a ta modlitba během toho půstu je pak velmi silná a je to silný zážitek.
1: Říká brněnský rabín Štěpán Menashe Kliment. Děkuju moc, hezký večer a Šana Tova a Gmar Chatima Tova, tedy dobrý rok a nechť jste dobře zapsán v knize života.
2: Děkuji Šana Tova i vám a celému světu.
1: Bohoslužba na Jom Kippur začíná modlitbou Kol Nidrej, všechny sliby. Na archivní nahrávce zpívá dlouholetý kantor Pražské jeruzalemské synagogy Moshe Blum.

0: Spisovateľ, novinár, scenarista a svedok holokaustu Arnošt Tlustyk by sa letos v prosinci dožil 100 let. Toto významné jubileum do svého kalendáře zařadilo i UNESCO a připomíná ho po celý rok nadační fond Arnošta Lustyga. Nejnovější počin představuje výstava Arnoštova cesta, která se 10. září otevřela v památníku Terezín. Natáčela o tom Daniela Brůhová.
1: Výstava Arnoštova cesta představuje klíčové body života tohoto spisovatele. Scénáře k ní se ujala spisovatelka Markéta Pilátová. Z čeho vycházela? Ptám se zakladatelky nadačního fondu Arnošta Lustyga Evy Lustygové.
2: Podle mého vyprávění, které ztělesnila v grafickém románu Arnoštova cesta. Fotokoláže k této knížce připravila Eliška Podzimková. Výstava je česky a anglicky v památníku Terezín a zůstane až do konce prosince. Je absolutně unikátní, hlavně kvůli tomu, jak umělecky zpracovala ty materiály grafička paní Kratochvil.
1: Výstava v památníku Terezín nese výmluvný název Arnoštova cesta. Jaké křižovatky se na ní objevily?
2: To začalo i jeho narozením, protože ho jeho maminka pojmenovala Arnošt. Po jeho tatínkovi se stal Lustigem, což znamená Ernst Lustig v němčině, pan vážně veselý.
1: Začínáte tedy rovnou od peřinky.
2: Další křižovatka bylo jeho vzdělávání na základní škole Palmovka v Libni, kde mu nadávali židů a on se pral, protože se bránil. Tomu říkal jeho tatínek, že se musí bránit proti antisemitům. Třetí křižovatka byla vypuknutí druhé světové války. Čtvrtá křižovatka byl transport z Praha Bubny do Terezína v listopadu roku 42. Následující křižovatka byl transport do Osvětimi v září roku 1944. Další křižovatka byl transport do Buchenwaldu v říjnu roku 1944. Následující křižovatka byl útěk z transportu smrti v dubnu roku 1945 a vítězství nad nacismem a spoluúčast na pražském povstání.
1: To je doba válečná. A co dále?
2: Další křižovatka byla svatba s mojí maminkou v Izraeli roku 1949, potom pražské jaro a potom exil v srpnu roku 1968 a další křižovatka návrat po sametové revoluci. Poslední křižovatka byl konec jeho života. A další křižovatka je to, co děláme teď nadačním fondem, protože se to týká jeho tvorby a jeho humanismu.
1: Je jasné, že Arnošt Lustyk měl dobrodružný život a tak se divím, kde bral čas na svou tvorbu.
2: Arnošt miloval život. Říkal, že jeho největší úspěch byl, že přežil, protože to z rozhodnutí nacistů neměl. Takže on si život dvakrát tak vychutnával, ale pozor, tvorba a psaní byl jeho život.
0: V další modlitbě dnes smíření se opakují slova a odpust. Zpívá opět kantor Moshe Blum, významná osobnost pražského židovského života poslední třetiny minulého století.

0: Do náboženského, vědeckého i společenského života střední Evropy i celého světa významně zasáhla jedna brněnská židovská rodina, totiž Plačkovi. Byli mezi nimi rabíni, vědci i průmyslníci. Jeden z nich, rabín Baruch Plaček, nechal pro svou dceru Irmu postavit dům, který dodnes stojí v dnešní Ráskově ulici. Osud obyvatel, kteří v něm kdysi žili a dnes žijí, je do sebe nečekaně propletený a přináší nadějné rozuzlení. Celý příběh v Brně 15. září představí autorka knihy Plaček, rabíni, vědci a svědci dějin Barbora Dočkalová. Zajímala se o něj i Martina Pouchlá.
1: Stojíme před domem, který koupila moje babička a můj prastrýc od části původních majitelů, kteří přežili holokaust. A byla to Helena Seidlerová a její švagr Erich Seidler.
2: Milena Schubertová stojí u pětice kamenů zmizelých. Jsou mezi nimi také kameny se zmíněnými jmény.
1: A moji příbuzní kupní smlouvu na tento dům podepsali 28. února 1948. Takže 26 let jsme v tomhle domě nesměli bydlet. Ten dům byl pronajatý cizím lidem, národním výborem a nám se teprve v roce 1974 podařilo výměnou, která připomínala film Kulový blesk, získat byt v našem vlastním domě.
2: Když rodina vyklízela sklepy a půdu, tak objevila truhlici, ve které byly staré dokumenty, fotografie a kresby.
1: Rodiče usoudili, že je to po původních majitelech, protože ten dům nechával postavit Baruch Plaček pro svoji dceru Irmu, že je to po té pravděpodobně původní židovské rodině, která zde po generace bydlela a zpěty ty materiály všechny uchovaly.
2: To se ukázalo jako prozíravý krok.
1: Přišel rok 1989 a v létě roku 1990 tady z ničeho nic zazvonili cizí lidé. Ukázalo se, že jde o Helenu Seidlerovou, která ten dům po válce prodávala mým příbuzným a přijela i spolu se svým synem Eduardem, který strávil zde prvních 7 let svého života. Moji rodiče byli tou návštěvou překvapení, provedli je zahradou, pozvali je do bytu, bylo to velmi emotivní.
2: To byl ale jediný kontakt, který s Helenou a Eduardem měli. Poté nastalo ticho.
1: Pro nás bylo celé dětství takové trošku mysteriózní. Představovali jsme si, jak vypadali ti lidé, kteří tady žili před námi. Bylo toto vědomí, že trháme třešně ze stromu, který jsme my nezasadili.
2: A před 2 lety se ta situace téměř zopakovala.
1: V tom domě nyní žije moje sestra a z ničeho nic jí překvapil zvonek. Za dveřmi stála cizí dáma přibližně našeho věku, doprovázel jí tlumočník a ukázalo se, že jde o vnučku Heleny Seidlerové, která o své rodině píše příběh a měla přání podívat se dovnitř do domu a sestra ji pozvala nejenom do zahrady, ale i do svého bytu. Také jí předala všechny ty archivní materiály, které jsme tady po dlouhá desetiletí, jako kdyby čekali na tenhle okamžik.
2: Z obou rodin se stali přátelé a letos během Štetlfestu mohla Marianne Seidler-Golding opět spát v domě svých předků a být přítomná také položení kamenů zmizelých, které je na stejném místě připomínají. Kontakt s někdejším domovem jejího otce je pro ní důležitý.
3: Tohle je jeho dům, tady se narodil. To je místo, odkud uprchl v roce 1939, protože moje babička si byla situace velmi dobře vědoma. Vnučka lidí, kteří jej později koupili, je tady s námi. Jano pozvala nás, abychom během festivalu přespali ve stejném domě. Takže moc děkuji, Jano. Děkuji.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropská komise vydala 2 příručky na podporu židovské kultury a života v Evropě. První nabízí veřejným institucím doporučení k bezpečného prostředí pro židovské komunity, druhá mapuje židovské památky ve 30 zemích. Při příležitosti židovského nového roku izraelský ústřední statistický úřad oznámil, že Izrael má 10 milionů 305 tisíc obyvatel, meziročně o 1,2% více. Téměř 80% tvoří Židé a občané označení jako ostatní o něco více než pětinu Arabové. V Izraeli též pobývá více než 300 tisíc zahraničních rezidentů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy.
3: Stát loni po lidech bez dědiců a závětí získal přes 560 milionů korun. V areálu bývalých závodů v Dobříši vznikne 300 bytů. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvané od úmrti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. Lidé mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk připomíná, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
5: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
3: Dobříš uzavře memorandum o spolupráci při výstavbě bytů v areálu bývalých rukavičkářských závodů. Investor chce v nové čtvrti vybudovat přes 300 bytů. Návrh schválili zastupitelé, souhlasili i se zpracováním nové územní studie. Původní verze z roku 2019 už neodpovídá požadavkům majitele ani města, říká architekt Antonín Dolejš.
6: Je to zejména teda jiné požadavky na občanskou vybavenost, tý původní územní studie. Se počítalo s mateřskou školkou. Tahle informací města již není potřebná v areálu řešit. Naopak vyvstal požadavek na řešení základní školy, případně a dalších sociálních služeb.
3: V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války byl střelcem 311. československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Plukovník Hřebačka za svou odvahu získal 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a další vyznamenání. Pamětní deska je na domě v Chaberské ulici. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze Španělska si odveze celkem 3 medaile. Má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
7: Je to fakt neskutečný. Myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, těch míst jsem měla strašně moc. Takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala, a pak to mě to hrozně bavilo. Počasí.
3: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D6 z Chebu směrem do Karlových Varů u Sokolova na 138,5 kilometru dostalo auto smyk a po nehodě stojí napříč pravým pruhem. Na místě jsou záchranáři a vybočuje se. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným se stala těžká nehoda u Velvar. U benzínky Orlen se srazila dvě auta. Na místě jsou záchranáři a provoz policisté zastavili. Osobní auta to můžou objet přes Hopšovice nebo delší cestou přes Šlapanice a Zlonice. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
8: Česká dvanáctka. Jako každý týden touto dobou vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Novinky v této hitparádě budou dnes mít Daša, skupina Cukr a Yellow Sisters a Andrew. Hosty zatím v tom roce 2026 byli Petr Kolář, Bohuš Matuš, Bígo, tedy zpěvačka Bígo, Jakub Kohák, zpěvačka Rozálie, Jiří Lang, bubeník skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Šimon Bylina, Ondřej Soukup, ten tady byl dokonce dvakrát, Josef Melen, Luděk Minka, Igor Tymko ze skupiny No Name, zpěvák Láska, Heidi Janku, Radek Tomášek, Jan Krůta, Nikol Votrubová, zpěvák skupiny Venuše tady také s námi byl tady i člen skupiny Premier Jaroslav Mikoška, byla tady zpěvačka Elin a dnes bude hostem člen skupiny Cukr Jiří Piskač. To myslím na úvod stačí a teď písnička, která dostala Zlatou českou dvanáctku v roce 2021. To znamená, že dnes nesoutěží, ale otevře dnešní hitparádu. Jmenuje se Moje milá, zpívá Marek Ztracený.

Marek Ztracený, moje milá, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka přesně před 5 lety. A teď už novinky. Zpěvačka Daša představuje nový singl, který se jmenuje Vyplouvám a znamená její návrat k původní česky zpívané tvorbě, a to po delší časové odmlce. Tuhle skladbu napsala společně s hudebním producentem nahrávky, a to je David Solař. Text napsala sama a tahle ta novinka funguje trošku jako takový symbolický signál nové etapy její kariéry. To znamená, že Daša aktuálně formuje novou koncertní sestavu a postupně připravuje další autorský repertoár. Takže ještě připomenu název. Vyplouvám.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Do očí a představí nám ji za malou chvilku Jirka Piskač. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, Martine.
1: Jirka je zpěvák a hraje taky na kytaru, k tomu musím říct, skupiny, která se jmenuje Cukr. Je to skupina, která už dostala dvakrát ocenění Zlatá česká dvanáctka. Takže vy nejste v téhleté hitparádě žádní nováčci, ale už jste tady leta nebyli, že jo, vlastně.
2: No, nějaký pátek už to bude, no.
1: No, ale teď máte písničku, kterou napsal Vašo Patejdl. Jak jsi se seznámil s Vašo Patejdlem?
2: No, hele, Vašo, to je taková náhoda. Náš bývalý manažer, pan Řezníček, měl narozeniny a vždycky se konal takový tajný koncert a oslava na jeho zahradě. Vždycky to bylo moc hezký a tenhle ten koncert začalo hodně pršet, takže všichni se rozutekli, někdo domů, někdo se schoval pod pódium. No já jsem skončil s takovým vlasatým pánem v garáži, úplně sám, tak jsme na sebe chvilku tak jako koukali, říkám, tady není nic k pití. A on otevřel ledničku a prej, hej Ozaj, borovička, ne, tu mám rád. A říkám, no tak tyjo, to zase budu mít sevřený, tyjo, chodidla v pěst. No a seznámili jsme se tam, byl to Vašo Patejdl, borovička padla, hezky jsme si popovídali. Já jsem mu teda musel říct, že Po schodoch byla od dětství moje hrozně oblíbená skladba. A on, že něco jako vymyslíme, no a čas dal čas a věnoval nám skladbu Do očí. Protože on měl vlastně kmotrem i naší druhý desky a tam se mu hrozně líbilo, že máme takový ty party brýle a že nám není vidět do očí a toho evokovalo v tuhle tu píseň, že nám ji věnuje. Takže tak nějak to asi vzniklo, ta spolupráce. Jinak jsme byli kamarádi. A...
1: Takže dostali jste vlastně do vínku písničku, která za chvilku zazní. Možná bychom měli připomenout složení skupiny Cukr.
2: Jo, takže to je Jiří Kondelius, to je náš kytarista, druhý zpěvák a autor všech písní. Igor a Ivan Bartokovi, což je bubeník a kytarista, to jsou bráškové dvojčata. Geniální baskytarista Miroslav Komínek a já, zpěvák Jiří Piskáč.
1: Vy jdete do hry tady té hitparády právě tady s tou písničkou Do očí. Ona byla původně slovensky, protože Vašo ji napsal ve slovenštině. Jo, přesně řečeno, zpíval ve slovenštině. A jak se ti to zpívalo vlastně potom česky? Nebo znal jsi tu verzi slovenskou?
2: Já jsem si pustil obojí, jako není úplně totožná, ten překlad do češtiny, vlastně z cizího jazyka, by se dneska už dalo říct. Zpívalo se mi to dobře. Ta slovenština je teda měkčí na zpívání, v té češtině to ale vyzní taky skvěle.
1: Já bych tě poděkoval a pustíme si tu písničku. Ahoj.
2: Skvěle, díky.
1: Pozdravuj. Ahoj. Když mluví...

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Vašo Patejdl, text Miro Jurika, Do očí a skupina Cukr, celkově 110. novinka letošního roku, roku 2026. A jsme u 111. Tady máme tři jedničky. 111. novinka, máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew. V labirint.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe dnešní tři novinky a můžeme odstartovat hlasování. Hlasy posíláme SMS-kami na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou, ale dneska budou nějaké výjimky, které vám zatím ještě nemohu prozradit. Ale 100% je, že hlasujeme pro všechny tři novinky a hlasovat můžeme pro každou z nich, ale pro každou jen jednou. První dnešní novinka Vyplouvám, zpěvačka Daša a SMS-ka je hit Mezera 12. Druhá novinka Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 11. A třetí novinka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Začínáme odpočítávat žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo a už teď vám mohu prozradit, že za chvíli udělíme zlatou Českou 12. Bude to teprve 9. zlatá Česká 12 letošního roku, roku 2026 a bude pro písničku, která bude na místě 4. Je to tedy poměrně zadlouho a teď začínáme 9. 4 tenoři, Massachusetts.

0: Čtyři tenoři, Massachusetts, po dvou šestých místech dnes pokles na místo deváté. Na osmém místě máme novinku z minulého týdne a tady musím říct, že jsem jel minulý týden autem a poslouchal jsem reprízu hitparády Česká dvanáctka a zrovna jsem se následně dozvěděl, že Richard Tesařík už není mezi námi, že je v tom hudebním nebi i se svým bratrem. Richard Tesařík zemřel minulou neděli a právě minulou neděli byla novinka Doba je divná v této hitparádě premiérově. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Tento týden osmé místo.
1: Doba je divná, nik se nestydí. Vesel

mne hajku. Zbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme ten

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: První single z alba, které se chystá, které připravují Ondřej Soukup jako autor hudby a Marián Zima jako textař. Přesněji řečeno, Ondřej Soukup zhudebňuje texty Mariána Zimy, první single Richard Tesařík a Doba je divná. Na sedmé místo se vrací Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.
2: Už

Pojďme se společně podívat na písničky, které letos zvítězily v hitparádě Česká 12. Rovnou vám prozradím, že jich je 10. Jak dvě řeky, České srdce, jedno vítězství. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, také jedno vítězství. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, dvě vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, jedno vítězství. Příběh, Premiér a Bígo, jedno vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, dvě vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, třikrát výhra. Loďky Venuše, čtyřikrát výhra. Když léta běží, Josef Wolter, šest vítězství. A rekordman letošního roku se jmenuje Ruda Sakala. Ten totiž natočil hit Jetplane a ten vyhrál 12krát. Která z písní vyhraje dnes? No bude to jedna z těch, které jsem teď jmenoval. My jsme ale u místa šestého a sem vystoupala Elin s hitem Hey Lala.

Předminule páté místo, minulý týden místo čtvrté, což bylo nejlepší umístění pro písničku Duše Lucie Vondráčkové, a dnes návrat na pětku. V hitparádě je už 9 týdnů. Teprve 4 týdny je tady písnička, která se jmenuje Chci ti říct, a napsal ji sám pro sebe Petr Kusko. Předminule druhé místo, minulý týden místo páté a dnes je to 4.

0: srdečku. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. A teď pozor, už nebudeme hlasovat pro hit, který je momentálně na třetím místě, mimochodem byl tam i minulý týden a má na svém kontě také dvě vítězství a v hitparádě je celkem 15 týdnů a to je jeden ze zápisů do historie. Ten hit se jmenuje Děti jsou taky lidi, napsala ho Veronika Doudová a natočila skupina Holky Tonk. A teď proč se loučí? No protože už má zlatou českou dvanáctku a na tu platinovou už nemůže dosáhnout. Má na svém kontě 10x stupně vítězů. Já gratuluji a tu písničku si samozřejmě teď poslechneme.

Třetí místo, Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk, to je písnička, pro kterou už nehlasujeme, ale má zlatou českou dvanáctku. A teď udělíme zlatou českou dvanáctku. Jsme u druhého místa a tady je stejně jako před týdnem písnička, která se jmenuje Léto pod peřinou. Napsali ji Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a to je právě hit, který dostává ocenění zlatá česká dvanáctka a já se podívám tady na výsledky. Jedenkrát osmé místo, čtyřikrát místo šesté, dvakrát páté místo, dvakrát čtvrté, dvakrát druhé a jednou první. A to jedno vítězství stačí, protože podle pravidel dostává ocenění zlatá česká dvanáctka ta píseň, která vydrží v hitparádě celkem nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Tak tady je a hlasujeme pro ní dál.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Do dnešního žebříčku se nedostaly novinky z minulého týdne. Melodie, Vojtěch Dyk, Ignor, Pokáč a po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou Cesty, kterou natočili Tereza Holubová a Sound of Vitard. A teď rekapitulace, nejprve novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První novinka, Vyplouvám, Daša, hit Mezera 12. Druhá novinka, Do očí, skupina Cukr, tady SMSka hit Mezera 11. A třetí novinka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 9. 8. novinka z minulého týdne, která prošla vaším hlasováním, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima, hit Mezera 8. 7. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 7. Zpěvačka Elin, Hej Lala, 6. místo, hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. 4. Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 4. 3. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Zlatá česká dvanáctka, pro tento hit už nehlasujeme. 2. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, čerstvá Zlatá česká dvanáctka, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít stejně jako minulý týden a stejně jako každý týden SMSku hit Mezera 1. A vítězí stejný hit jako před týdnem, je to hit, který napsal Michal Schönbauer a jmenuje se Jak dvě řeky. Skupina České srdce tedy obhajuje vítězství z minulého týdne. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Zítra bude zataženo až oblačno s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. A zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je už teď o podporu mezi firmami zájem.
2: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
0: Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla tak hodnoty pro zimní období a dále klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Základy pro budoucí terasu na nástupišti na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci stavět v říjnu. Bude tím pokračovat kompletní rekonstrukce stanice. Celkově mají práce trvat do konce roku 2028. Stát budou zhruba 4 miliardy korun, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Nad Masarykovým nádražím vznikne unikátní platforma, na které bude zeleň, budou tam komerční místa, ale vlastně to nabídne i velmi komfortní přestup pro cestující směrem na hlavní nádraží. Sport.
0: Fotbalisté Slávie v 8. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Vracejí se tak do čela tabulky, kde vedou o bod před Libercem. Ve 20. minutě dal gól záložník Viktor Novak a v závěru si vstřelil vlastní branku Oskar Svientjes.
1: Počasí.
0: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů u Sokolova se objíždějí následky nehody. Na 130. kilometru je plynule průjezdný levý pruh. Na D1 směrem do Prahy zhruba od sjezdu na chodce Rady u 30. kilometru je stále silný provoz až k omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut. A nehoda je i na silnici 26 z Plzně do Domažlic mezi Holíšovem a Staňkovem, zasahují záchranáři u převráceného auta. Od Plzně je 2-kilometrová kolona, objízdná trasa vede přes Kvíčovice. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vodochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to? Nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat. Nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu. Ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím, kam všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat. Dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: To už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatej, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčnej.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse. Co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plotna, rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med. Necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědý karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj. Chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: Do krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo a jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete si jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, že by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo. Nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský. Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
1: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, se i to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
1: Tak
0: třeba
1: jako neznám. V mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
1: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
1: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
1: No, no.

0: mých už asi 300 těch šunek a furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
1: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
0: No, tak,
1: to bylo jako důvod, proč jsi jel do Japonska, nebo?
0: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
1: Ale... A co šíleného si tam jedl?
0: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli. To znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu. A to probíhá ráno od 5:30. Do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
1: To si vstával takhle brzo?
0: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku. No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
1: Ano, riskantní ryba.
0: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my jsme...
1: To jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
0: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenomé placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka, tak on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut. No, tak
1: odešli jste všichni?
0: Ale odešli jsme všichni, nikomu. Takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře. Jo. Pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
1: tak
0: ryba.
1: Tak je to
0: no.
1: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochutkového roku.
0: To už jsme skončili.
1: No je to, máme to tam našlapaný.
0: Děkuji pěkně.
1: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzaci se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Kostelci na Blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinu s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju a zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: A 20 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Vláda chce případné cenové stropy na paliva zavést společně s dalšími zeměmi V4. Opravy kostela svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku skončí do poloviny příštího roku. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
1: Dělníci opravují farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku. Rekonstrukci za asi 18 milionů korun by měli dokončit do poloviny příštího roku. Zatím je hotové odvodnění, izolace, elektroinstalace a fasáda. Nově začali uvnitř kostela pracovat kameníci. Bývalý starosta obce a spolupracovník radnice Rudolf Bahník říká, že na opravu čekají obyvatelé desítky let.
4: Velice jsem vděčný za to, že se opravuje. Už já jsem měl nějaký zájmy, když jsem starostoval, ale bohužel to byl problém církevní památky někde opravovat v tom minulým režimu, že jo, víte, že to podporovaný nebylo, dneska to podporovaný je.
1: Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
5: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části. Sport.
1: Velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky 8. vítězství v sezóně upevnil vedení v mistrovství světa. 20-letý Antonelli zvítězil s náskokem 4 sekund před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Třetí dnes na Madrid Ringu dojel obhájce titulu Lando Norris z McLarenu.
2: Počasí.
1: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které kránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11. Mezi 3. a 0. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby po zpevněné krajnici. Probíhá tam čištění vozovky. A na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Plzeň pozor na porouchané osobní auto. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
2: Hvězdné návraty.
6: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
7: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
6: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
7: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
6: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
7: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
6: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
7: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
6: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
7: A jste si tím opravdu jistý?
6: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
7: Nechcete třeba pomoct diváku?
2: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, ano, proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Stezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i Východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, kterými musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No jo, no to já chápu, ale...
3: Co máš,
4: když,
3: co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný,
4: co?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších byl potom jediný hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono no. Zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumíš? To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Vímel, hergo. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice. No a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli? A nebo soudruh Hajnej. Pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Hergot, Donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazí, soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod...
4: Co?
3: Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: Tak já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí, že?
4: No, ale přece jenom, soudru, teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo.
3: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, Demižon Slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono...
3: Co?
4: Nebudeš rodit, ne?
3: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně, jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo?
3: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My jo. Už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou pravždy.
0: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: Ha, sousede! Ne, soudruhu, Gottwald, zachraň mě!
0: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gottwald, ne.
0: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne.
0: A vyženeme jednou provždy vás.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: A jo, docela to šlo, no.
5: Jo.
3: Ježiš.
5: Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to víme.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupní hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: A dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak to řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase, jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: Taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To je
4: jaký... O jakým Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Je, aby si byl klidně třeba o Ferdovi, to je jedno. No tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo? A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachový.
3: No vím, jak letám u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane doktore, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Ne, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
4: nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej? On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bysme si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslanecký
4: klub.
6: Prosím, oklid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro dnešní
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž. A ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita, a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
2: Moment,

0: Verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
0: Jasně, jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
0: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No... Já bych možná jako pokračoval dál.
0: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký
0: tady
1: šek?
0: Někde, počkejte.
1: Co děláte,
0: někde.
1: Prosím?
0: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
0: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři. Ha. Tohle je Faust v dobrotách.
0: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
2: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby, azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
3: To je ono, to je Faust, teď konečně vidím klasika.
0: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
1: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
0: Aha.
1: Jistě. To se ví každý malý dítě.
0: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
1: No tak samozřejmě jistý. Takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více autorů.
0: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváku?
1: Vladimíre, já už jsem vám tady
0: přečil. Já už jedu, samozřejmě, už jedu.
2: Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
3: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
0: Takže vaše poslední slovo je Faust.
1: Ano.
0: Ano, jste si tím úplně jistý?
1: Ano.
0: Trváte tedy na Faustovi?
1: Jasně.
0: Dobře, již mačkám tlačítko. Chvilka napětí a správná odpověď přijde až za chvilku.
1: Co za chvilku?
0: Ano, prosím. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
3: Jakou výhrou, Ergo?
0: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
1: Nebo co vidíte mu? Vidíte, že to je počuk?
0: Jaká mám na mysli?
1: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
0: Ne, kdyby, aby mi...
1: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
0: Co?
1: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou.
0: Aha.
1: Takhle, Faust, ano?
0: Ano.
1: Soustejte se.
0: Jo, jasně.
1: Má tři přání, Faust má tři přání.
0: Jo, jasně, dobře.
1: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
0: Ano.
1: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání, Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
0: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
1: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
2: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
4: Dobrý večer.
1: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je Hogo Fogo, Margito. Už tě vidím.
0: Počkej, co to děláš?
1: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá, slyšíte, už stývá. Co, Cyril? To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
4: To není můj manžel.

0: tohle přece, podívej se.
1: A kdo je to?
0: No pan Čech, moderátor, že jo?
1: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání! Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
0: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
2: Ale to já jsem taky slyšel.
1: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně!
2: Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
1: Jaký přání?
2: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
0: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
1: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
2: A kam už dávno patří.
1: Do pekla!
0: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
2: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený.
1: Haničko.
0: Krásný.
4: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
0: Myslíte?
4: No tak 50 na 50.
1: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, že jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké takové větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeden. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluví, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Vy jste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, já jsem to zarazil.
3: Ne, krásně a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011 bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
2: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
5: vždycky,
2: celý život.
5: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
2: vždycky,
5: dobrý.
2: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
5: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
2: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
5: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
2: To nevím právě. Já
5: vždy, jo, takhle ty...
2: Nevím.
5: Ty netušíš.
2: Já jsem tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám pěknou a klidnou poslední hodinu tohoto týdne. Je neděle 13. září 2026 a z brněnského rozhlasového studia se vám hlásí Borek Kapitánček na začátku noční linky Českého rozhlasu. Jako vždycky by vaše příběhy, které zavoláte na telefonní číslo, které za chvilku uslyšíte a nejen jednou, anebo napíšete na web rozhlas.cz/linka, tedy tyhle vaše příběhy by mělo spojovat jedno téma. Napadlo vás někdy, že vás přinejmenším v nějakém ohledu považuje okolí za staromódní? Bazírujete třeba na tom, že dohoda platí jen podáním rukou? Nebo se vás stále ještě netýká současná hyperkorektnost a při příchodu dámy vždy povstanete ze židle? Říkají vám doma, že jste staromódní, když si nepůjčujete peníze? Těch možností a oblastí, kdy a kde býváme staromódní, je dlouhá řada. A ať už o tom napíšete na zmíněný web, anebo zavoláte na číslo 731 800 900, bude to příběh na téma V čem jsem a zůstanu staromódní, na který se těším. Tak ještě jednou nerušený poslech noční linky a ptám se, v čem jste a zůstanete staromódní?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 5 minut po 23. hodině, je tu čas noční linky Českého rozhlasu a ptám-li se na to, v čem jste a zůstanete staromodní, musím říct i to, že jsem si vlastně během písničky, kterou zpíval Petr Muk a možná ji znáte i v podání Václava Neckáře, uvědomil, že jsem staromodní třeba v tom, že si pobrukuju, no zpívám dokonce, s rádiem. Ne, nebudu to dělat naživo, nechci odhánět posluchače a posluchačky, ale zeptám se paní Staňky, která se dovolala jako první, v čem ona je a chce zůstat staromódní. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím rovněž posluchače.
0: Za všechny děkuju.
1: Jsem staromódní, pane Borku. Šíleně. V první řadě jsem odpůrce rozvodu. Takže s tím mnoho lidí nesouhlasí. A já zase se nemůžu smířit s tím, ať se podívám doleva, doprava, kdyby to byla mladá generace, ale staří lidé, dneska už osmdesátníci, pod jednou střechou je jich několik rozvedená, rozvedený. A ještě navíc poukazují na mladou generaci, kdyby radši byli sticha a nebyly kritiky. To je jedna věc.
0: Vy sama jste vdaná?
1: Druhá věc. Prosím, ne, já jsem vdova. Měla jsem jednoho muže.
0: Rozumím. Já jsem se chtěl jenom dobrat nějakého konkrétního výsledku, protože vlastně mluvíte i o mně.
1: Jo, tak to bych nerada, promiňte.
0: Ne, to je v pořádku,
1: doufám,
0: není zač se omlouvat. Ne, v žádném případě. No, říkala jste druhá věc?
1: Je ta nemoc povolání. Já chodím, neumím nosit jinou barvu než černou. Chodím hodně v černý. A každou chvilku někdo mě tak chce píchnout, že nosím ty černý hadry, že proč chodím pořád v černým. Tak už mám svůj takový slogan na obranu, že moudrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže rozhodit.
0: Vy můžete klidně dělat v médiích, protože tam těch útoků zmíněných jedinců, nebudu opakovat to slovo, tak tam si užíváme hodně.
1: No vidíte, já bych se s nima možná občas poradila. Nemám pocit, že bych měla nedostatečnou slovní zásobu. A další věc, nesnáším hodnocení Evropské unie, poněvadž by se měly napravit křivdy dějin. V podstatě Velkomoravská říše byl pokus slučování státu, zachování míru v Evropě. A to byla prvopočátní nějaká taková Evropská unie. A druhé Jiří z Poděbrad se svou ženou Johanou. Mám takový pocit, že ty se také, nevím, jestli byli první nebo druzí, něco podobného zasloužili. Také se domnívám, že Německo nebylo tak bohatý stát, aby rozpoutalo druhou světovou válku. Takže naši páni politici...
0: Tady bych si vás dovolil zastavit, paní Staňko. Vraťme se k tématu. V čem jste staromódní?
1: Začít hovořit pravdu. Nesnáším blafování lidí a nesnáším lež. Jsem staromódní.
0: Děkuji za tuhle vaši vzpověď, paní Staňko. A přeju vám krásnou dobrou noc. No ještě jednou se zase pro změnu já omlouvám za to, že jsem vám skočil do řeči, ale...
1: Nic.
0: Politiku a politiky bych raději
1: já
0: v noční lince nevítal.
1: Nehodlala, já mluvím o dějinách, ne o politikách.
0: Vím, vím, ale to slovo tam padlo. Tak děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
1: Dobrou noc. Naschledanou.
0: Jana Zjirkova píše na rozhlas.cz/lomítko linka, tedy na web, kam se může dostat i ten váš vzkaz týkající se tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní. Tedy Jana píše následující. Tohle téma se mě velmi týká. Ano, spousta lidí, hlavně mladší ročníky, mě označují jako staromódní. Ovšem, já bych se označila jako retromódní nostalgička. To zní lépe. A mají pravdu, velmi se mi například líbí móda 50. a 60. let, obdivuji historické kočárky a hračky a retro všeobecně. Současná doba je na mě příliš hektická, dává mi v životě dost zabrat. Jediné kladné, co přinesla, je pro mě lékařský pokrok a moderní technologie, které pomáhají usnadnit život. To je tak ale všechno. Ráda bych žila poklidnější život, kdy lidé k sobě měli blíž. V čem jste a zůstanete staromódní? Na tohle téma můžete volat během písničky Vašo Patejdla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu přeju, vážení přátelé. Ani zdaleka tady nejsem proto, abych uváděl všechno o sobě na téma, které je aktuální v každé Noční lince, ale napadla mě ještě jedna věc, ve které jsem staromódní. Já jsem si to uvědomil, když jsem v Brně říkáme šalina, ale asi bych měl říct spíš tramvaj. Tak tedy, když jsem jel posledně tramvají a viděl jsem, kolik, nechci říkat věkově zařazených cestujících, ale přece jenom ti mladší se vlastně všichni dívali do mobilu. To já jsem se raději díval na hezký holky. No ale možná teď uslyšíme něco zásadnějšího na téma, v čem jsem a zůstanu staromódní. A to od paní Vlastiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku. Děkuji vám za vybrání písničky. A chtěla bych pozdravit pana Petýka z Valaška a jeho paní přišla z nemocnice. Taky přeju hodně zdravíčka. A Robertovi do Olomouce a teď tématu. Já jsem staromodný k tomu, že rodičům říkám a starším osobám to se sluší a patří. Rodičů jsem říkala do poslední chvíle. Byla jsem z pěti dětí a jediná já jsem to vydržela celý život a mám úctu ke starším lidem, jak jsou já. Vlastně moc pomáhám, když je potřeba. Teď už moc nemůžu, ale když jsem pomáhala hodně. A to by bylo asi nejvíc. Aby mladí lidi, aby si hleděli starších lidí. A to je asi všechno. Pane Borečku, děkuji vám za to. A zatím nashledanou.
0: Paní Vlastino, můžu se vás ještě na něco zeptat?
1: Ano.
0: To vykání rodičům má ve vaší rodině, předpokládám, tradici. Je to tak?
1: Ano.
0: Vy máte potomky?
1: Já mám 5 potomků.
0: A všichni vám vykali? Říkali vám vy, maminko?
1: No, akorát ten nejmladší mě začal tykat. Ale jinak mě vykali.
0: A jak jste přijala to, že vám právě v duchu téhle rodinné tradice, o tom se chci bavit, že vám ten nejmladší začal tykat?
1: No, těžko jsem to nesla. Mm-hmm. Ale nepřesvědčila jsem ho, tak už jsem pak na to kašlala. Už jsem zůstala při tom tykání, ale jinak bylo mě to hrozně líto, že mě jako tykal. Bohužel v učilišti se tak učili. Do té doby nešel do učiliště, tak mě vykal. Jak přišel z učiliště, tak mě začal tykat. No tak už jsem ho pak nechala tomu, že už začal být dospělej, tak jsem ho tak nechala.
0: Jako byste naznačovala, že ho učiliště zvlčilo.
1: No, asi jo. Mezi těmi dětma, víte, že ti děti většinou týkali rodičům, že? No. A on mezi nima, že? Tak si zvykl na to týkání asi, nebo já nevím, proč. No, ale mrzlo mě to, bohužel nebylo už dětí. Už si jako odvykl vykat. Ale jako ti 4 mě vykali.
0: Paní Vlastino, děkuji za čas, který jste věnovala Noční lince a přeju vám,
1: já vám přeju
0: krásný podzim.
1: A šťastnou cestu domů.
0: Děkuji vám.
1: Naslyšenou.
0: A naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: K tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní, napsal Bedřich na rozhlas.cz/Linka. Dobrý večer, lidé můžou být staromódní na oblečení, třeba staré věci. Tady ten vzkaz, to jeho psaní končí. Bedřichu, děkuji i za těchto pár slov, ale možná, že jste udal směr těm dalším, kteří se budou chtít dovolat na 731 800 900 a říct také, v čem jsou a zůstanou staromódní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na malou chvilku se teď odmlčím, protože jakmile řeknu téma a přivítám naši paní posluchačku Noru, no tak už dál nemusím mluvit. Paní Noro, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem ráda, že mě takhle zdravíte, ale to mě nemusíte tímto způsobem uvádět. Já to vůbec nemám v úmyslu.
0: Ne, naopak, já vás chválím, tímto vás chválím, protože váš příběh má vždycky začátek, ten hlavní děj, závěr, rezime, no a celé je to vyklenuto skoro jako, řekněme, starověké drama. V čem jste a zůstanete staromódní?
1: Pane Borku, nechvalte dne před večerem. Ještě nevíte a já taky nevím, jak se to vyvíne, to, co chci říct. Nevím, jestli mi ty myšlenky v mozku dobře naskakují a jak to skončí. Tak jednak já nerada používám slovo, že myslím, protože se řídím jedním starým úslovím, které je takové velmi jadrné, ale když někdo myslí, tak vymyslí. No, není to nic pěkného. Já jenom to posuzuji u sebe tak, že jsem se narodila do nějakého prostředí, v nějakém prostředí jsem vyrůstala, setkávala jsem se s těmi svými nejbližšími příbuznými a do dneška ale vím, že ten základ jsem získala ve své rodině, takové ty základy, které by měly být dány do vínku každému člověku, čili slušnost, umět poprosit, umět poděkovat, být vstřícný k ostatním, umět pochopit druhé, umět je taky vyslechnout, umět poradit a když se dostane do situace, že někdo potřebuje pomoc, tak tu pomoc mu poskytnout. Možná, že to mě později vedlo i k tomu, že jsem se rozhodla pro své povolání ve zdravotnictví, ale to bylo po vícero důvodu, to byla třeba z nemoc tatínka. Když nemůžu říct, já si nemyslím, že jsem staromódní, protože jsem v něčem vyrůstala a ona se ta doba měnila a člověk si věmy přijímal. Pochopitelně, že dneska nenosím takové oblečení, které jsem nosila ve svém dívčím věku, nebo když jsem šla třeba na medicínu, kdy byla tehdy ty široké sukně s těmi spodničkami, úzké pásy. No vyhovovalo to tehdy mému věku, mému typu postavy a podobně. Takže dneska zrovna tak, ne že bych nosila staré věci, když je dokážu využít, ale přijímám i to, co je nové. Pochopitelně se nedívám na nějaké modní výstřelky.
0: To bychom měli módu. To bychom měli módu, respektive oblečení, ale nikdy jste neslyšela třeba od svých nejbližších babi nebo mami, ty seš tak staromódní?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, to skutečně to neslyším. Já to beru i tak, že třeba nesouhlasí s nějakým nebo s mým názorem a podobně, ale to je vývoj u každého člověka, který je velmi individuální a když bych narazila, neříkám to z rodiny, ale obecně na nějakého blbce, tak tomu, když uvidím, že to je skutečně tupý člověk a blbec a že nemá smysl se s ním bavit, tak mu to nebudu vyvracet a půjdu od toho pryč. Pochopitelně, že se snažím pochopit i názory jiných, nebo to, co se děje kolem mě, tak si to potřebuji vysvětlit. A tady mě právě chybí, to není staromódnost, ale to, že já bych chtěla se dopídit k jádru věci, že jsem byla vždycky zvídavá. A slyším spoustu zpráv, přitom poslouchám jedině rádio a televizi, nemám internet, čili digitální techniku nemám prakticky žádnou, ale nejsem z toho absolutně smutná. Vůbec mi to k životu nechybí, ale formují se taky i dál, že si vyslechnu ty určité názory, nemusím s nimi vždycky souhlasit, ale to není otázka módnosti, to je spíš otázka toho, jestli já se třeba dovedu určité situaci přizpůsobit, aby to pro mě bylo vhodné, nebo když mě to nevyhovuje. Nemám ráda určité věci. Doslova jako, jak bych to řekla, no tak nesnáším třeba ty piercingy, ale všimněte si, že ta móda začala po těch 90. a teďka už tolik není. Nebo zrovna tak tetování, nebo nějaké určité takové výstřelky, protože když čtu Vondruškovi středověké knížky a když tam vidím, jako měli třeba z módu, tak si říkám, kolikrát i mezi námi se pohybují lidi, kteří vypadají spíš, jako kdyby byli šašci z nějakého panoptika, ale konec konců středověká móda u mužů byla taky taková. Měli každou nohavici jiné barvy a nosili zahnuté boty a kadeřili si vlasy a podobně. Takže každá doba nese něco, a člověk si musí z té doby něco vybrat. Mám ráda i nové věci, ale hodnotím je podle jednak jejich užitečnosti, podle jejich výkonu, podle estetického sledu, eventuálně když jsou to určité nástroje, nebo řekněme i do kuchyně hrnce nebo hrníčky, šálky a cokoliv, jak je to vytvarované, protože starý člověk už má trošinku jinou pohyblivost, jinou citlivost a potřebuje sahat po těch určitých věcech jinak, než byl zvyklý kdysi ve svém mladém nebo středním věku. Ale to si myslím, že je otázka přizpůsobení. A to, že jsem si zachovala slušnost a schopnost myšlení, to myslím je zákonitý vývoj a já jsem ráda, že jsem se tomu ne naučila, ale že se to do mě dostalo, že to ve mě zakotvilo a že to ve mě trvá do dneška. Takže já tomu neříkám staromódnost, ale schopnost přizpůsobit se určitým podmínkám, určitému prostředí. Hlavou se neprorazíš, to je naprosto jasné, tak proč já bych si rozbíjela vlastně hlavu o tu zeď, když to mohu udělat trochu jiným způsobem. A to neznamená, že bych ze svých myšlenek uhýbala. Stačí vám to?
0: Paní Noro, mně by stačilo, i kdybyste třeba řekla jenom tu první větu, ale i za ty ostatní vám děkuju. Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: Pane Borku, taky zdravím vás i všechny. Dobrou noc, nočníčci.
0: Naslyšenou. Pavel ze Židlochovic napsal na rozhlas.cz/Linka tyto řádky. Tak já jsem takovým staromilcem hlavně v hudbě. Mám rád staré dobré písničky, zkrátka, protože současná hudební scéna není moc můj šálek čaje. No a taky jsem staromilec, co se týče módy. Na žádné módní výstřelky už si nepotrpím. To bejvávalo spíše za mlada. Teď už mám rád hlavně, aby mi bylo v oblečení pohodlně a plnilo svůj účel, když je teplo a nebo zima. No a abych nezapomněl, mám rád všechny filmy s Vlastou Burianem. Ty si myslím, že z módy nikdy nevídou. Tak dobrou noc všem, přeje Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Myslím, že nejen hlas, ale i rukopis Michala Davida jste poznali. Byl to on, který vám společně s Janem Bendigem zpívali v noční lince Českého rozhlasu. Vracíme se k tématu. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám chce říct Pepino. Zdravím vás na Valašsko.
1: Dobrý večer, teď zdravím všetky posluchače, pokud ještě nespí, ať tak ten, no tak staromodní. Nám třeba s manželkou vytýkají, že já třeba, my zemědělčíme ještě, máme dobytek, že, tak seču ještě kosu, jako jak kdysi se seklo ručně, protože u nás to tam je takové hornáte, takže nějakou techniku moc se nedá používat, že no, a hraběma se to hrabe a obraca a třeba obilě to ještě kosu, hrabicu se seče, že a takové různé ty věci, že no, ale tak to má člověk zažité od mládí, že tak jako ten, no a třeba jste mluvili o vykání, to my jsme, nebo já jsem rodičům nikdy netykal, jako vždycky to už od mala byli naučeni vykať a stařečkovi tému dokonce onikať, jako jsme, jo, to už bylo tak samo sebu se to.
0: A jak to máte se svými dětmi?
1: No, děti ty všechny tykají, a i vnuci.
0: Takže u vás se to vlastně zlomilo, dá se říct.
1: No, to automaticky, ať jsou to vnuci a pravnuci, takže to už je všecko samé tykání. A i tak, když člověk leda kde přijde, tak jako někdo vyká, ale většinou aj cizí se stane, že nejáci mladí a jako tykají nebo to, takže je to takové dost tak neslušné, bych řekl, že no, ale tak to člověk přejde, že to není tak důležité, že.
0: Pepino, no. A jak jste na tom s používání takových technologií, moderních technologií, jako je třeba, no třeba internet, anebo internetové bankovnictví?
1: Ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jdem, manželka ta něco tam jako praktikuje, ale já klasicky mám jako ten chytrý mobil, ale takové ty základní věci. Jinak to nepoužívám a už za to, nechci za to ani učit.
0: Já v tomhle no. Já vám docela rozumím, jsou věci, chápete, které se ani já už nechci učit,
1: no,
0: ale jsou obecně no. Prospěšné. No,
1: v 80 rokách člověk potřebuje jeden pohyb, zdraví, že a tak, aby jsme fungovali.
0: Tak.
1: No.
0: To jsem si uvědomil dnes, když jsem byl na žebříku a otrhával jsem švestku, protože dělám kvas, tak jsem si říkal, co já vlastně potřebuju. Ano, ještě ten pohyb, aby ještě jakž tak šel, abych se na ten žebřík dostal, aby potom v zimě bylo čím se zahřát. Že?
1: Já jsem zase dělal povídla. Minulý týden. Celý týden jsem se s tím hrál. V kotli jsem to míchal.
0: Pomalé
1: to
0: míchání, ano, aby se nepřichytla. No jo.
1: To musí několik dní, až to úplně dotuha. Ono musí být tmavé a lesklé, ty povídla.
0: Tak.
1: No.
0: Pepino, děkuju za tenhle, no dá se říci, i návrat do starých časů.
1: Ještě bych chtěl paní Vlastičku z Krnova, jestli můžu pozdravit, ať zdraví, ať jí slouží zdraví, ať se drží, jo. Já jsem Přeskopec, ona je z Karlovic, pochodí, takže rád by ji pozdravil, jo.
0: Jako by se stalo, zdraví. Pepino.
1: Jo, děkuju.
0: Není zač a mějte děkuju. Se hezky.
1: Mějte
0: naslyšenou.
1: Se, dobrou noc.
0: Zdravím, přátelé, píše Bohumír na webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Často mi naši mladí řeknou, dědo, kde to žiješ? Po starou my žít nebudeme. Přichází z nápady, já kroutím hlavou, nebo je ženu někam. Doma se někdy ptají, babi, co budeš dnes vařit? Ne, ne, dneska doma obědvat nebudu, já si koupím něco ve městě. V oblečení, jak by smet. Tomu nerozumíš, jak dneska mladí chodí. Od vás já si radit nenechám. No o mobilech ani nemluvě. Rozumí všemu. Ty dědo, na co jsi ten mobil kupoval? Tak bych mohl psát do nekonečna. Zakončuje svůj dnešní příspěvek posluchač Bohumír. A já se vás znovu ptám, v čem jste a v čem zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce, kterou zpívala Petra Janu, je čas v noční lince přivítat další posluchačku. Je to paní Emma, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, že chce říct, v čem je a v čem zůstane staromódní. Dobrý večer přeju, Emo.
1: Vám taky přeji všem posluchačům krásný večer. A paní Sklnová, která pochází z Valach jako já, taky jméno jsem zapomněla, ona ví, ona poslouchá každý večer, takže ji zdravím. Včera jsem zůstala úplně jako stabilní. A,
0: nebo, staromódní.
1: Stabilní,
0: staromódní.
1: Tak já jsem jako z práce unavená, jsem moc pocká. To je jedno. Ale chci vám říct jednu věc. Mě rodiče vedli vždycky k poctivé práci. A to je pro mě důležité. Pro někoho v dnešní době je to jako staromodní věc, nebo zbytečná věc. Jo, ale jako práce a to je pro mě prostě na prvním místě. A potom rodina. Aby rodina měla všechno, co potřebuje. Pak jsou druhé věci, že třeba já potřebuji nějaké potřeby, ale první řadě musí být děti, manžel a potom pejsek a pak jsem já, asi tak nějak.
0: No, tak máte pěkně nastavené priority.
1: Mám jako, protože své děti miluji, manžela ještě víc a pejska ještě víc, které máme 12 let.
0: Máte ráda sebe?
1: Sebe, ano, já si taky dopřeju.
0: No to, tak jako, všechno v pořádku. Už jste si myslel, že tady nastoluju nějaké psychologické téma. Já jsem jenom chtěl slyšet to pokračování. Emo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám všem to a řeknu vám jednu věc, že vaše radio je úžasné. Já přijedu z práce v 11, o půl jedné, jo, ve 12 a první co, tak si pouštím v ložnici vaše radio a poslouchám téma.
0: Já se skoro až červenám, unavená z

0: práce a přijde a pustí si rádio. Co si můžu přát víc?
1: Emo. Usínám u vašeho rádia a poslouchám. Před 11. po 11. hodině vaše rádio, v noci ho poslouchám. I s Diankou, to je můj pejsek, který se mnou spínka. Jo, prostě jste úžasný, prostě lepší rádio a fakt asi neexistuje. A přeji vám všem hodně úspěchů, abyste měli hodně posluchačů, spokojených, tak jak jsem já. Protože kdykoliv zavolám, tak se vždycky dovolám.
0: No, to je pozitivum.
1: A to si velice vážím a vyslechnete si prostě můj názor a takové. A je to úplně super. Člověk se potřebuje občas vyventilovat. A vy jste ta ventilace pro mě, vaše rádio.
0: Tak já vás, co by velký ventilátor, zdravím a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
1: A ještě bych chtěla pozdravit pana Honzu, na kterého tekom nemám momentálně štěstí. Protože když on má svátek, tak ten den já mám narozeniny. A ještě jsem neměla šanci ten den, když mám narozeniny a já Honza mu popřál, protože třeba odbadný, nebo později, nebo dřív, jo. Ale to vyjde.
0: To vyjde. To už se tématu netýká, to vyřídíme jindy. Mějte se hezky, Emo, a naslyšenou. V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Jenda napsal na rozhlasce Zedlomítko linka následující. Já zůstanu staromódní v nepoužívání žádné bankovní aplikace v mobilu a neukládání platebních karet vůbec nikam. Když chci něco platit, musím u toho být přítomen. Přítomen, žádné se to samo neexistuje. S bankou pracuji od jakživa v počítači a nemám potřebu platit faktury po cestě z místa A do místa B. A pokud jde o placení různými QR kódy, to vůbec neuznávám. Dělá se s tím spousty podvodů a pak se lidé diví, že přišli o spoustu peněz. To stále cituju psaní pana Jendy. Vybírám si pouze takové obchodníky, kteří mají normální terminál na karty a jakmile tam mají ceduly platba kódem, tak jdu pryč. A nebo platím hotovostí, které mám ovšem běžně u sebe jen několik desítek korun. Jestli za ten terminál někdo platí poplatky a jaké, to mě jako zákazníka vůbec nezajímá. Dokonce znám jednu prodejnu, řeznictví, kde terminál mají, karty přijímají, ale když chce člověk zaplatit kartou, jsou velmi hrubí a drzí na zákazníka. Tam už také nechodím. A všem, co karty neberou, od letošního léta říkám, byl jsem 9 dní na Malorce, odjel jsem tam s 30 eury a k překvapení mě samotného přijel jsem zpět s těmi samými 30 eury. Jedinou platbu jsem tam neudělal jinak než kartou. Takže je vidět, že když se chce, tak to jde. No Jendo, tady tedy končí jeho vzkaz, a Jendovi tak to na dálku vyřizuju. S tím placením kartou jsme na tom stejně. To je další věc, u které jsem si uvědomil, jak jsem staromódní, když platím v hypermarketu a všichni přiloží buď to moudré hodinky, anebo ještě moudřejší mobil, když to já musím najít a chci najít peněženku i s tou bankomatovou kartou. To je asi tak vrchol mých technologických vymožeností v tomto ohledu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písničku už na ten vraz zpíval Karel Gott, tedy nikoli Any Song, ale Když milenky pláčou. A tohle je naše posluchačka Libuše, která do noční linky přináší ten svůj pohled na staromódnost. V čem jste staromódní a v čem chcete zůstat tak staromódní, paní Libuše? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. I všechny vás zdravím. A v čem jsou staromódní? Jsou staromódní v tím, že jsem vyučená pánskou Krejčovou. Celý život jsem pracovala v oděvním průmyslu nebo předtím v krasu. A naučili jsme se, bylo nám vtloukáno pořád, káro musí pasovat, modrý s modrým, červený s červeným, nemusíme smít to být takhle. A když si vidím, co se prodává za nehorázný ceny, když je zešitý modrý káro s červeným dokupy, je to úplně děs a hrůza a ještě tolik peněz to stojí.
0: Takže módní jako výstřelky, jsme u módních výstřelků.
1: Módní výstřelky, tak. Díravý kalhoty, jako vidím oblečení normálně, když už má být někdo oblečený, tak má být normálně třeba barevná sukně, jednobarevný věc a obráceně, nesmí být jedno kostkový a druhý proužkový. No to je prostě to, a ty mě říkají tady, seš staromódní. No tak asi, že jo, ale jiná nebudu.
0: A teď mi řekněte, nemáte náhodou v rodině někoho, kdo je, jak bych to řekl, kdo ještě není sezdaný a třeba už se brzo objeví s partnerem či s partnerkou?
1: Ne, všichni už mají, jako
0: už mají.
1: Mám vnuky, jako všecko už je to poženěný, povdávaný a zaplať pánbu, všichni jsou normální.
0: No dobře, ale teď si vemte, že láska je mocná čarodějka, to není žádný cancor, jak se říká v Brně. Teď si vemte, že některý z vašich vnuků přijde představit babičce svoji nastávající a ona přijde v těch, jak vy říkáte, roztrhaných riflích, tedy džínách.
1: Ještě se to nestalo, ale fakt je, že mají jako tohle, tak to já taky beru, jako že si nasadil kšiltovky nebo takhle, Bůh ví co. To v tým mě to takhle nevadí. Mě vadí jenom takový ty až moc výstřední věci, no.
0: Libuše, takže co se týče módy, jste prostě staromódní. Červený k červenému, modrý k modrýmu, káru má sedět, žádný proužky a zároveň čtverečky. No to je pravda, že tak. Z toho potom přecházejí oči. A co takhle, řekněme, vlastnosti? Máte nějakou staromódní vlastnost?
1: Ne, ne, takový ty to tykání, nebo tohle, to mě vůbec nevadí. Tykají mě normálně i ty vnoučata, i pravnoučata, vůbec mě to nevadí, v pohodě.
0: Mm-hmm. A co používání internetu?
1: Internet nepoužívám, to vůbec ne, ani to bankovnictví, jako to vůbec, telefon normální, obyčejný a...
0: Mm-hmm.
1: Všechno.
0: Dobře. Od nikoho jste neslyšela? Babi nebo mami, ty seš v tomhle strašně staromódní?
1: Tak to ani ne, jenom říkají, že jsou až moc velký šetřílek a takový zbytečnosti.
0: No prosím, půjčky jste si nikdy nebrala?
1: Ale taky jo, jako když jsme pracovali a byly ty podnikové půjčky nebo takhle, tak to jo, ale... Jinak ne.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, paní Libuše, a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelých 5 minut. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A na závěr téhle hodinky, samozřejmě kromě písničky, ještě jeden čtený vzkaz z webu rozhlas.cz/linka, kam napsala Dáša. Za mě jsem a doufám, že vždy budu staromódní v hodnotách, jako je slušnost a empatie. Děti jsem vychovala tak, aby se zastavili, dívali se lidem do očí a děkovali. A když něco chtějí, tak umí poprosit. Umějí se rozdělit, umí pomoci druhým a nekradou. A tohle všechno jsou úplný základy. Tohle jsou hodnoty, které by měly přetrvávat napříč stoletími a časem. Dáši, děkuji za její psaní a vám, pokud vás to třeba inspirovalo, ať už téma, nebo to aktuálně odrecitované psaní, vězte, že můžete stále psát a stále telefonovat i v té další části Noční linky. Začíná za pár chvil a to už bude nový den, bude pondělí 14. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Píšeme pondělí 14. září 2026 u mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. No a téma? V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Telefonovat můžete tradičně na 731 800 900, psát jako vždy na web rozhlas.cz/linka. Tu první možnost teď využívá paní Libuše, která telefonuje, pamatuju si to dobře, z Mnichovic?
2: Ano, ano.
1: Zdravím vás.
2: Já vás zdravím a všechny posluchače, to jsou napřímo. Já teda staromodní nejsem, já mám ráda hezké věci a třeba nepomamím se nějaký festík nebo halenka, je to zachovalý, tak to ráda taky nosím. A jedna paní je mladá a ta se oblíká jako staromodně, jako šaty. Víte, jak se dřív nosívaly ty a kloboučky tomu a to se mi zase moc nelíbí, protože mladá se říká mu tak, no ta móda, tohleto staromódně se mi nelíbí.
1: Ona se nám ta staromódnost trošku, teda mě se trošku vymknula z rukou, protože se pořád pohybujeme na té módní úrovni. Já myslel třeba na takové věci jako staromódnost v tom smyslu, třeba už tady zaznělo, vykala jsem vždycky rodičům, nebo dáme na pouze ústní dohodu. Nemusí být všechno psáno, stačí podání ruky. Takhle jsem to taky myslel, ale pokud to vidíte.
2: Babička jako vykala mamince, co dřív tak bylo. My jsme tykali i rodičům, i prarodičům, jo, jsme nevykali. A teď to není to vykání, že jo, to
1: bývalo. Dobře, a tak co třeba vlastnosti, které jsem tady jemně naznačil? Máte nějaké další vlastnosti, kvůli kterým jste si třeba od blízkých vysloužila o hodnocení Libuše je staromódní?
2: Ne, nejsem staromódní, já se ráda oblíkám. A jako ta paní říká, nosí černý, to ne, to se mi nelíbí. Já jedině to kombinuju s něčím černý a třeba světlý, to se mi líbí, ale černý nosí, to se mi nelíbí.
1: Dobře.
2: Takže jakože líbí se mi moda všechno, ale tohle to starodávný nebo něco takového, to ne, to se mi nelíbí. Takže, haló, slyším se?
1: Já vás poslouchám.
2: No, takže jako, no, já nevím, no. Znamená, že někdo je potrpí si na takové věci, ale já teda ne.
1: Takže nejste staromódní.
2: Ne.
1: Dobře, paní Libuše, píšu si čárku u moderně smýšlejících posluchaček Noční linky Českého rozhlasu. Jo? Mějte se pěkně. Dobrou noc.
2: Tak opatrujte se, dobrou noc, děkuju.
1: Naslyšenou. Tradičně píše i František, cituju. Já si myslím, že na můj věk až moc využívám toho, co mě dnešní doba nabízí. Internetu, telefonů, automobilů, pracovních strojů a tak dál. Pozoruju, že mnohem mladší generace nějak za mnou zaostává. Aspoň s chutí pracovat. To se mně moc nelíbí, pokračuje František. A končí svoje psaní slovy. Líbí se mně třeba kontakt s lékaři, kdy si léky objednám po telefonu a nemusím chodit do čekárny k lékaři pro recepty. Ohromná věc. Františku, máte pravdu, no ale tu staromódnost tu tam nějak nemáme. Ale děkuji i za to, že jste napsal, že jste moderní chlap.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma V čem jsem a zůstanu staromódní. Řekl vám, paní Marcelo, někdy někdo, třeba i blízký, vy jste v něčem nebo ty jsi v něčem strašně staromódní? Dobrý večer.
1: No, tak jak jsem už předeslala, tak dneska moje vnučka, ale nejdřív vám chci říct to, čeho se držím celý život. Já jsem pracovala už, já jsem narozená v první polovině minulého století, tak už jsem stará baba. Ale měla jsem vždycky pod sebou i ve starým režimu zaměstnance. A zrovna tak po revoluci jsem jako měla firmu a tak dále. A nikdy jsem nedovolila nebo jsem nenabídla svým podřízeným, aby mi tykali. A hrozně se mi to osvědčilo, protože ono, když tak dojde k nějakému konfliktu nebo něco, tak daleko hůř se to rovná, když někdo si myslí, že je jako
0: vám rovnej.
1: Kámoš, jo. Hmm. Takže, ale měli mě rádi, to jako každý říká, no za vás to bylo teda úžasný a tak dále. Ale to je vedlejší. Ale dneska mě šokovala vnučka nejmladší, která mi řekla mimo jiného, babi, prosím tě, nevíš, jestli je to normální, nebo co, jaký máš na to názor? A já říkám, ale co jde? No, moje kamarádka, ona teď vycházela z základní školy a šla na gymnázium. A její kamarádka šla na soukromou školu. A říká, oni si tam tykají s učitelema a říkají jim křestním jménem, tak asi to je tak normální. Já pám, a vy taky tykáte na gymplu učitelům? No to ne, ale asi jste vy dřív narozený, jste asi staromódní.
0: No, to je zvláštní přístup. Já v takové škole tak jsem asi staromódní a taky už se mě to
1: no,
0: naštěstí
1: mě
0: moc
1: to
0: netýká. Ale já o takové škole moc neslyšel, zatím neslyšel.
1: No já jsem to dneska slyšela a říkám, prosím tě, to není možný. A to jim říkají křestním jménem. Jo, normálně křestním jménem a tykají jim. No tak to teda mě šokovalo teda.
0: No já jsem byl zase překvapen, když jsem nastoupil na střední školu a první, kdo začal nám všem, žákům, žákyním, tedy studentům a studentkám, na průmyslovce ovšem, začal vykat, byla naše profesorka češtiny.
1: No to právě, že dřív teda na těchto druhých stupních nebo vlastně v těch středních školách se dřív vykalo i žákům.
0: No, mě to překvapilo. Já jsem dítě, já jsem ten takzvaný boomer, jestli to říkám správně.
1: No,
0: já jsem dítě vychované v tom rovnostářském systému, který měl být rájem na zemi. No, tak možná proto mě to překvapilo. Paní Marcelo, já vám děkuju.
1: No ne, začnějte se krásně a všechny zdravím, kdo ještě nespí.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní, téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte se na tomhle telefonu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je staromódnost, ale staromódnost nejen v oblékání, v mnoha oborech a v mnoha odvětvích, no prostě v mnoha oblastech byste to mohli o sobě slyšet při svém konání. Tak naschvál, paní Veroniko, kdy naposledy vám tohle, že jste staromódní, řekl někdo z blízké rodiny? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Veronika od Uherského Brodu. No tak, že by jsem byla staromodní, to mi přímo neřekl. Mám už také několik pravnuků, jsem starší ročník, ale když používám jako internet, mám internetové bankovnictví, ale museli mě to tam ty děti dát, sama bych si to nedala. Ale tak jako třeba slyším, babi, já už jsem ti to řekl dvakrát, ale klidně ti to zopakuju po třetí, jako když tomu nerozumíš. To jako
0: no tak my se už pomalej učíme v určitém věku, že?
1: Ano, to určitě právě říkám, protože už mám ty pravnuky, tak třeba to všechno chápu těžej, ale jako vyřídím si, co potřebuji na internetu nebo na tom bankovnictví, to jako hravě. Ale víte, co mě jako strašně vadí, že my třeba ať v televizi a kde všady nemáme trenéry, máme kouče, nemáme se dobře, máme se ready. Víte, mně to někdy připadá, jak kdybychom se měli za tu češtinu stydět. Proč musíme používat jako takové zkomoleniny, když máme tak krásný český jazyk?
0: Tady bych si dovolil jenom drobnou vsuvku. On vlastně i ten trenér je cizí slovo, ale to nechme být. Já jsem se pousmál, protože mi vlastně koukáte přes rameno. Jedním z blízkých budoucích témat na začátku října bude o češtině spíše nevážně. Přesné datum ještě samozřejmě sdělím, ale to jen tak na okraj a protože jste to zmínila. Takže vy se učíte i těm moderním věcem a tím pádem neslýcháváte tak často, že jste prostě staromodní.
1: No právě říkám, třeba mi to musí říct dvakrát nebo třikrát, ale jako používám.
0: No to je ta fáze učení, no tak jak říkám, už nám to do hlavy nejde tak rychle jako v šesti, v sedmi, osmi letech, že jo?
1: Ano, ale jako neodsuzuju mladé, když mají trostrané kaloty. Ne, že by se mě to líbilo, ale stejně s tím nic nenadělám. Tak proč bych ji, jako jak oni říkají, prudila, že?
0: No, tak. To je krásný český slovo. Děkuju, píšu si a možná to v říjnu vyřídíme. Veroniko, já vám děkuju za telefonát a přeji vám krásný
1: jenom,
0: nový
1: jenom
0: týden.
1: Jenom bych chtěla pozdravit paní Aničku z Mikulova a paní Noru, která ráda velice poslouchám. Ale jinak mějte se hezky a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdo vám naposledy řekl, že jste v něčem staromódní? To není jen tak řečnická otázka, to je téma Noční linky, kterou právě posloucháte. A já na vlně Českého rozhlasu, tedy Noční linky Českého rozhlasu, vítám paní Soňu, abych se jí zeptal na to též. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. No.
0: Kdy naposled jste slyšela, že jste staromódní?
1: Vyloženě mi to nikdo neřekl, ale jsem staromódní v kuchyni. Jako ať už se to jedná o vaření takových těch obyčejných starých jídel, nemám ráda tady ty nové čínská kuchyně, vietnamská kuchyně, mexická kuchyně. Jako já se pořád držím podle mojí mámy tady té staré české kuchyně a myslím si, že aj mladým, jak vnukům, tak mladým jako synovi, že to prostě chutná. Jo.
0: Zkuste být konkrétnější. Mě by zajímalo, teda upozornil, že jsem naposledy jedl před 6 hodinami a začínám už pomalu teď slintat, ale zkuste být trošku konkrétnější a řekněte, jaká konkrétní jídla jsou těmi jídly, kterých, jak vy říkáte, se držíte.
1: Třeba takový. Byly to, možná se tomu říká lokše, takové ty placky z vařených brambor, na plotně.
0: Na sucho.
1: Já sice teď používám, ano, plotinku. My jsme to vždycky namazali, to dělalo takové ty puchyřky, namazali sádlem, srolovalo se to a my jsme měli celý den, prostě jsme furt chodili, že jo, a tahali to. Pak je to třeba taková omáčka, je to fazolová omáčka, kterou moje máma dělávala a kterou dělávala beleše. Nejsou to prostě takové kynuté těsto, taky na sucho upečené na pánvi a není to tak dlouho, co jsem to dělala. Nejsou to langoše, ale jsou to takové beleše.
0: Někde se říká báleše třeba.
1: Báleše, ano.
0: Ano.
1: Potom jsou to třeba, já nevím, takové halušky. Halušky, strapačky se tomu říká. Halušky jsou s brinzou, tady ty strapačky s tím kysaným zelím, trochu nějakého uzeného do tého. A to jsou takové jídla, které já prostě dívám, chutná to, takové ty české ingredience do toho, jak se říká, žádné dneska ty moderní, ani nevím, co to je, kolikrát, když čtu nějaký recept, tak ani nevím, co to je. No a za druhé, říkají mi, to mi vlastně řekla třeba dcera, staromódní v účesu. Já prostě od mládí, od děcka, od malička nosím krátký sestřih, že jo. Takový ten klasický, dříve se chodilo na pánské se ostříhat, jo. A jako pořádně nutijou do nějakého toho moderního střihu. Když jsem byla u holičky, ano, dobře, tak vyhovím, nechám si udělat nějaký ten nový střih. Ale já jsem se v tom necítila, já jsem prostě, nevím, byla jsem úplně někdo jiný, ale zase jsem se klasicky vrátila ke krátkému střihu a jsem spokojená.
0: Ale tady ten účesový konzervatismus je věc, kterému já velmi dobře rozumím. Já už bych si sám sebe ani nechtěl představovat z vlasy.
1: Já nevím, jak mi vypadá.
0: Víte, jak je to pohodlný mít tu holou hlavu?
1: Nevím, já už nemám holou.
0: To bylo řečnicky samozřejmě, no. Já jsem spokojen tak, jak to je. Jakmile, já totiž říkám, jak to jednou chlapovi začne padat, je zbytečný honit nějaký přehazovačky, nastřelovat si vlasy, zbytečně. Všecko dolů.
1: Jo, no. Ale když to sluší těm chlapům, mně se to třeba fakt líbí, jako když můj kluk chodí od mládí, taky neúplně, že by měl letiště, jak se říká, na hlavě, ale úplně nakrátko, úplně tak nějak. A dneska to sluší těm pánům.
0: Ano, jako američtí kosmonauti, že jo, se necháváme ostříhat. No. To je Mončo, paní Sonio.
1: Jo, já jsem taky, no takže já jsem v té kuchyni a třeba, dejme tomu, mám tady nějaký mixer, nějaký šlehač, jo, ale já si to ještě ráda vyšlehám. Víte, jak byla taková ta metla?
0: Ano, já ji mám doma, no. Teda nepoužívám, protože jsem líný, takže já to dělám právě tím šlehačem, ale mám ji tam.
1: Já ji ještě někdy právě používám, jo, takže držím se tady toho v té kuchyni, žádné nové ingredience, nějaké různé koření a to, klasika, zelenina, koření to základní, nějaká zelenina ze zahrádky a takové ty moderní jídla a já prostě nemůžu, jako mi se to... Třeba to chutná, nebo jasně, že jsem, když jsme jezdívali, že jsem okusila takový, ale doma se držím klasiky a je to pro některé, je to staromodní, ty ani nevyzkoušíš tamto a takový a tamto chutná, tak držím se toho. Možná je to taky lenost, že se mi nechce nějaké ty nové recepty, ale klasika a vím, jak to dopadne, vím, co to je
0: tak. A
1: nežádné nějaké názvy, fakt neznám, nebo neznám, čtu to, nějaké ty recepty, ale držím se svého. A hlavně ten účest, to se držím svého.
0: Já
1: a neumím si. Já jsem si jednou nechala, já mám takový špinavý blond vlasy, že je nakrátko ostříhaný, nechala jsem si jednou nějaký kaštanový přeliv udělat. Já jsem pak ráno vstala podívala jsem se do zrcadla. No to byl jiný člověk, já jsem si na to nemohla zvyknout, než to odrostlo.
0: No teď říkám, já už bych taky nemohl nosit vlasy. Soňo, děkuju a přeju vám krásný nový týden, který začal před půl hodinkou. Naslyšenou a buďte zdravá.
1: Taky naslyšenou, taky děkuju, dobrou.
0: Dobrou noc. V čem jsem a zůstanu staromódní? Je to téma, na které můžete reagovat, ke kterému se můžete vyjadřovat ještě zhruba půl hodinku. V obchodě chodím k pokladně s pokladní a platím, světe, div se, většinou hotově. Jsem asi konzerva. To říkám částečně za sebe, ale taky proto, že to napsala Eva z Jižních Čech. Takže, paní Evo, můžeme si takto na dálku podat ruce. Já jenom v případě krajní nouze, když je u dvou otevřených z 12 existujících pokladen velká fronta, tak jdu k těm automatickým, jinak ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: čem jste a zůstanete staromódní? Tuhle otázku už za chvilku položím i paní Liběně, ale vlastně se můžu zeptat ještě trošku jinak. Paní Liběno, když vám někdo dá přednost ve dveřích, třeba při vstupu do obchodu nebo na úřad, potěší vás to? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Marku. Potěší mě to, poněvadž já mám berle, tak mi otvírají spíš.
0: Tak to jsme asi oba dva staromódní.
1: Tak to je jediný asi, co je staromódní, ale když jsme byli jako děti, tak na nás navlíkli bohuví co a my jsme vypadali spíš jak čarodejnice. No, každý nosil už silonky a my pořád takový ty punčocháče, který byly hrozný. No já si to nedovedu představit.
0: Já jsem taky nosil punčocháče, takový ty hnědý.
1: No, hnědý byly většinou.
0: Strašlivý, no, strašlivý.
1: No, to bylo strašný a já si nedovedu představit, že bych to mým dětem dala na sebe. To bych asi vůbec ne. A v tom jídle, tak jako jídlo to není zase tak nějak staromodní. Jsou, museli jsme se naučit, když jsem chodila do učení, uhlířinu a to jsem nevěděla vůbec, jak se to dělá. No. Protože my jsme se to neučili a v té jedné hospodě, co jsem prasovala jakoby, tak říkali, prosím tě, takovouhle banalitu, prostě to je automatický, tady si to dává každý. Já říkám, no my jsme se to neučili, já nevím, jak se to dělá. No tak mi to pokázali. No
0: potřebujete a hodně zbytků. Jo, vařený brambory, no, nějaký uzený, v okurku
1: já
0: máte
1: vím,
0: doma.
1: No, nějaký knedlík a
0: no,
1: tak dále.
0: No, vlastně, smícha, no, hromad, no, eintopf takový.
1: Tak nějak. Teď už jako, jo, teď už to vím, že jo. A oni ještě mě sválně zkoušeli, jestli něco dokážu, tak se mě ptali, jestli umím ty drbáky, neboli bramborový šišky, nebo takový, já nevím, syrový brambory a vařený brambory.
0: Jo, chlupatý knedlíky.
1: Chlupatý knedlíky, ano, přesně.
0: No.
1: Ty jsou nejlepší jak k vrabčákům, když se dělají vrabci.
0: No, teď jste mě inspirovala. Víte, nevím, co budu dělat příští. Teď už vím, co budu dělat příští víkend.
1: No, no a jako pohled ještě někdy posílám, vím, že je to drahý, ale posílám.
0: No prosím, to je další věc, kterou jsme ještě nezmínili, ano.
1: No vidíte to, poštovní známky, tak se ještě někdy posílám pohled, nebo nějaký dopis, ne jako moc, ale posílám většinou narozeninám, svátku a takhle. Jinak jako normálně, abych posílala, já nevím, to už je jedno. A potom ještě bych sem chtěla říct, že to nošení toho oblečení, no tak já bych teda na sebe dala jenom pouze to, co jako třeba řeknu příklad bílej svetřík, černý kalhoty nebo sukně, nebo zase je to jinak, že třeba nosím džíny, kterou nosím třeba trička, to jsou takový třeba červený tričko s modrým, no, oni většinou říkají zelená a modrá, to se mi tak nějak nelíbí, to není, to by muselo být zelený a třeba nějaký světlejší kalhoty nebo to. Šaty nosím většinou dlouhý, já je nemám ráda krátký, a nebo až tak nějak do 3/4 těch
0: lítek.
1: Lítek, ano, přesně tak. Jinak nepoužívám jako tak nějak.
0: A že budeme probírat i módní estetiku, oblékání, aha, tak to jsem nedoufal. No, tak děkuju za rozšíření obzoru.
1: Já bych ještě chtěla říct k tomu počítači. Počítač to u mě je, to neumím. Já teďka mám jako tenhle chytrý telefon, jak se říká, tak jsem ráda, že umím na něm aspoň psát, umím z něj zavolat a poslat nějakou fotku. Ale většinou se mi to někdy taky nepodaří.
0: No ale to vám takže musím pogratulovat. Moje mátě, její 80, má chytrý mobil a i to přijímání hovoru někdy jde až na potřetí. Ale že by psala nebo posílala fotky, tam se mi ještě bohužel nedotlačil. No, no takže paní Libino, vy jste krutě moderní.
1: No, moc, no já už jsem skoro moderní. Když se něco mi stane s telefonem, tak musím počkat na vnučku, aby mi s tím něco dělala. Já jí říkám, hele, něco jsem tam zmáčkla a nevím co.
0: To znám.
1: On půjde, a tak počkej, babi, až tam přijdu, tak já
0: Vysvětlí, vy to okamžitě zapomenete a příště vysvětluje znova, že jo?
1: No, přesně.
0: To je jako u nás.
1: Něco vím, něco nevím a je to. Já bych chtěla pozdravit Marušku Kudrnkovou, určitě to poslouchá, protože říkala, kdy ten kapitánčík tam bude, já prostě vůbec nevím. Tak já jsem, to byla náhoda, že jsem šla si lehnout, že jsem koukala na film a vy jste tam byl, tak já říkám, tak já mu to vyřídím. A jinak vás ještě pozdravuju Jarmilku, Drahušku a ostatní, jo, musím Ivanku Rybějovou, jestli nespí. Takže jako tohle to je opravdu, no, nosím normální věci, no. Já si třeba nevemu klobouk, já nenosím ani čepici v zimě, když je opravdu velká zima, tak jsem kapucu a je to.
0: Jo, no tak to já musím, to mě potom no zima na mozkové letiště, závity. Já mám letiště, no. Ono se to sice hezky uklízí, ale jako trošku to zebe, no, když je minus 20.
1: Aspoň ušetří se za hřeben.
0: To jo, já to jenom leštím. Mějte se hezky, paní Libino, a dobrou noc.
1: Leštíte to sádlem nebo máslem?
0: Já to leštím, co přijde pod ruku.
1: Tak děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou. A dobrý den nám přeje Vlasta. Ona totiž napsala, takže proto budu citovat. Nedá mi to připojit se do debaty. Je mi 81 let. Snažím se být slušná tak, jak nás rodiče vychovali. Já jsem už rodičům tykala a v mojí rodině si tykáme. Zeťáci mě vykají, i když jim tykání při příchodu do rodiny bylo nabídnuto. V práci s nadřízenými se vykalo, ale než jsem odešla do důchodu, tak převážně mladí si i s vedoucími tykali. Nedělá mi problém v obchodě, ve službách, pokud jsou příjemní, tak jim poděkovat a popřát pěkný den. Jinak se ráda bavím s počítačem. Posílám platby, objednám si občas v nabídce nějaké zboží,

0: S mírou, když jdu do společnosti. Nikdy jsem tomu také nepodlehla se výstředně malovat. Co mě vadí na některých mladých, že nejsou úctiví k nám starým, ale ani k mladým ženám. Ať už se s nimi potkáte ve dveřích, aby dali přednost. Hejhle, tady to máme. Pomyslím si, chudáci. Chybí některým ty základy slušnosti. Takže vám přeji pěkný den a samozřejmě i všem posluchačům. Podepsána Vlasta. V čem jste a zůstanete staromódní?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář mi vlastně tak trošku napověděl. Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je totiž v čem jsem a zůstanu staromódní. Blahopřát, to slovo ve mně vyvolalo jednu vzpomínku, konkrétně na film Vesničko má středisková, kdy Josef Sommer říká, to podávání rukou, to je strašný zlozvyk. Na západě od toho už úplně upustili. Když podáváte ruku, díváte se do očí, paní Dano. Dobrý večer.
1: Ano, krásný dobrý večer. Přeju vám a všem, Borku, všem posluchačům samozřejmě. No já jsem dneska jedno velké ucho, protože mě to fakt to zajímá, kdo je v čem staromódní. No a já teda samozřejmě, jak jste se zeptal, já když podávám ruku, tak se samozřejmě dívám do očí, protože v očích prostě to jsou okna do duše.
0: To vlastně. Je pravda, ale musí to mít člověk nacvičený, protože když se díváte do očí, tak potom zase těžko chytáte tu ruku. Někdy nemusíte trefit tu ruku.
1: Ale to já trefím. A to jako podání ruky pro mě prostě takzvaný raport, to je prostě pro mě směrodatný, když někoho poznávám.
0: Jestli je to leklá ryba, nebo jestli je to svěrák, že?
1: Tak, přesně.
0: Tím nemyslím Zdeňka samozřejmě, ale svěrák jako takový.
1: Víte co, a jinak teda bych přešla přímo k tomu tématu, v čem já jsem teda staromódní a v čem nejsem.
0: Tak, povídejte.
1: Já si myslím, že jsem staromódní v tom. Já jsem teda zažila u mých prarodičů, tak to znamená babičky a dědečka, že jsme vykali taky, taky už něco teda pamatuju. No a my jsme vykali a já jsem vykala i tam, jako ze zdvořilosti prostě, ne, že by mě nutil někdo, ze zdvořilosti. No a samozřejmě potom na střední škole nám taky mě překvapilo, že nám vykali.
0: Že to byl nezvyk v 15, když vám kantorka nebo kantor, jo, řekne vy, Dano, třeba vám řekla křestní jméno, ale řekla vy, jo, tak mě to překvapilo
1: ano,
0: strašně.
1: Ne, ale učitelům bych teda nikdy v životě nedokázala tykat, jak

0: jako a mluvit, oslovovat je křesným jménem, to si vůbec nedovedu představit, jako na to pak profesorům, že jo. No a v čem já jsem jako konzerva, takový ten staropilec a to, já jsem prostě docela odkovaná, nebo odchovaná na hudbě nejenže starých mistrů, ale prostě i Beatles třeba, aby a tak. Já prostě miluju hudbu, která má harmonii. Já nesnáším vyloženě rap, jo, to teda prostě se mnou úplně hází do všech stran. A prostě mám ráda melodičnost a mám ráda prostě, když i v tom oblékání jsem taková vlastně ne staromódní, ale musí mi to ladit prostě barevně. Barevně. A samozřejmě, že se nevyhýbám džínám nebo džínový sukně, to vůbec ne, ale prostě to jdu s dobou, ale roztrhaný džín bych si na sebe už nevzala, teda to ne. To fakt ne. Ale v létě šortky třeba nějaký tílečko, to ano.
1: Jo, já jsem zrovna v kraťasech, tak si akorát kontroluju. Ještě jo. Tady v Brně to ještě jde.
0: No, tady u nás probržel celý den. Mimochodem mám po těch kapkách štěstí. Pro mě to bylo štěstí po úmorným létě horkém. Pro mě to bylo štěstí, že konečně jako jsem něco i dělala. A co se týče vaření, tak taky jsem taková trošku konzerva. A tam taky jako ta klasická jídla, prostě ne cizí, no cizí kuchyni. Jak se to vezme cizí, no? Italskou třeba já můžu velice... Velice můžu, ale jinak takové ty klasické omáčky. A i když teda už se vyhýbám docela k netikům, ale umím je samozřejmě.
1: Nechcete přibrat, no tak to já docela chápu. To.
0: No ano, přesně. Snažím se jít přímě a zdravě.
1: No. Já se snažím aspoň zdravě, když už ne střídně. Ale děkuju, že jste mi to zdůvodnila tímhle způsobem. Paní Dano, děkuju a přeju vám krásný nový týden, ať jste úspěšná.
0: Děkuju a moc mě těšilo dnešní povídání od všech posluchačů, vlastně od všech předřečníků, které jsem slyšela. Děkuju.
1: Za všechny děkuju taky. Naslyšenou. Ještě pořád můžete volat. Minimálně jeden telefonát na téma V čem jsem a zůstanu staromódní nás ještě v noční lince čeká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla maximalistka Eva Farná. Říkám to proto, že zpívala o tom, že všechno nebo nic. No a teď se můžeme ještě jedenkrát vrátit k tématu noční linky, kterou posloucháte. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám přichází říct Lenka. Zdravím do Prahy.
1: Já vás taky zdravím, Borku. Tak já jsem teda staromódní hlavně v tom, jak chodí upravený chlapy teda, ale nejde mi ani tak o módu nebo o oblečení, nesnáším teda teďko, jak nosí takový ty upnutý úzký nohavice úplně na tělo a krátký kalhoty a to takový jako nadkotníky skoro.
0: No, když on je to trend, oni se takhle šíjí
1: no,
0: i obleky.
1: To je strašný. To je strašný, jako mají krásný sako třeba, jako jo, ale k tomu tyhle ty plumpky skoro, to vypadá hrozně. Ale to je jedna věc, co se týká oblíkání. A dneska jsem zrovna přemýšlela o jiný věci. Teď v poslední době všichni chlapi snad jsou fousatý. Já nevím, jak je to možné.
0: Já taky teda musím říct.
1: Dobré. A říkala jsem si, já jsem potkala chlapy, ne, tak mladý kluci ne, že jo, tak studenti to ještě ne, ale prostě jak už je ten chlap nějaký takový třeba kolem, já nevím, 30 nebo i možná 25, všichni fousy.
0: Já nevím, no tak v 25 jsem ještě byl holobrat, to je pravda.
1: No a tak jak jim začnou růst, nebo co, já nevím, jak je to možný. Prostě od určitýho věku se chlapi snad přestali holit úplně.
0: Ale já to mám podobný se ženskýma, to stejný, já jako taky ty fousatý moc nemusím.
1: No tak ženský jsou lezve úplně oholený teďka všude, že? Tak se úplně jiná kapitola.
0: A to taky nemusí. Ale to nechme zase na jindy a na úplně jiné
1: no,
0: téma.
1: To je na jindy, no, ale to já nechápu, co to je. Může mi to někdo vysvětlit, že prostě furt, já to zrovna u chlapů tohle nemám moc ráda. Já, mně se líbí, mně nevadí, když chlapi nemají vlasy, ale nelíbí se mi fousatý chlapy prostě. Ale to je opravdu, jsem se na to dneska zaměřila, šla jsem městem a jestli jsem snad viděla jednoho voholeného chlapa.
0: No nevím, tak to je. Teď mluvíte o provaze v domě oběšencově, jo? Tak jako paní Staňka říkala, že je odpůrkyní rozvodu a mluvila s rozvedeným, no tak vy nemáte ráda fousaty a mluvíte s fousatým. No ještě, že je mezi námi ta telefonní linka. No, třeba bych možná to taky nějakou dostal za ušiska.
1: Ne, tak o těch rozvodech, no tak to je zase taky jiná kapitola, ale ještě bych se vrátila k tématu. A sice, a to budete mít příště, asi to je ten český jazyk, teda to, na to jsem úplně alergická. A opravdu musím říct, že jak komolí češtinu teď moderátoři jako ve sdělovacích procesích úplně strašně ten množnej střední rod. Jo, to je a posledně přísudkem. To znamená třeba témata se sdělovaly. To je šílený. Já jsem se na tohle to taky zaměřila, říkám, jak ta čeština prostě je snad jasná, když jsme se to všichni učili ve škole, no, jak můžou takhle mluvit.
0: Tady bych si s vámi dovolil jemně polemizovat. Ano, učili jsme se ve škole, ať už výjmenovaná slova, anebo skloňování všech číslovek, to znamená, že musíme sklonit opravdu všechny řády, stovky, desítky i jednotky, ale ono ne, všechno, co jsme se učili ve škole dnes znovu platí. Konkrétní případ, nebudu říkat, která je to hospoda, ale ve svém názvu má tři, jo? A teď u tří nebo u třech? No, dneska je možné obojí. No, my jsme se učili u tří, ale dneska už se říká i u třech.
1: Dobře, ale pravidla českého pravopisu přepsaný nebyly a nejsou. Ty platí pořád, ty jsou pořád stejný. Já nevím o tom, teda jsem už hodně let ze školy pryč, ale nevím o tom, že by se měnily.
0: No.
1: Nebo měnila ta pravidla.
0: Měnila ta pravidla. Já myslím, že nějaký ty změny tam nastaly. No s tou češtinou to bude legrace, ale až v říjnu, protože tu příští brněnskou noční linku uslyšíte ve středu a to bude linka svázaná s jedním velmi důležitým výročím. Jste cimrmanolog, Lenko?
1: Ježiš, no samozřejmě.
0: No tak v tom případě poslouchejte ve středu. Fenomén
1: no,
0: Cimrman.
1: To já miluju, ale víte, že když mě bylo kolem dvacítky, tak já jsem zpívala kdysi s takovým souborem, možná to pamatujete, Pánkovci se to jmenovalo.
0: Ano, sbor Lubomíra Pánka, první český punkový soubor.
1: Ty mě na to přivedli, já jsem byla na nějakém natáčení s nima, jako více teda, ale při jednom, jeden náš zpěvák, to byl taky potom ještě režisér a dirigent Milan Wolf, tam o tomhle tom začala, já jsem mu nerozuměla, jsem to vůbec neznala.
0: Nechme to až na tu středu, protože už nás trošku tlačí čas. Paní Lenko, já vám děkuji za telefonát. Ano, teď jsem použil jednu floskuli, kterou to bych taky neměl. A přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Teď už opravdu budu muset končit, protože jedna hodina se blíží. A příště za 22 hodin se vás v noční lince ujme kolegyně Jarka Barboříková. Tak abyste věděli, tématem bude, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi ostatně. Jméno samo už vás nenechá na pochybách. Pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost. Malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ a vichr mě

mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

trovádor Dali posvačil. Na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem běžel čas a mně unikly souvislosti, no nedivte se prosím vás. V takový krásný společnosti

A dodali posvačil na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím

0: takový krásný společnosti.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Tepfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
3: Jiří Anderle, no, to je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty, světový grafiky.
4: To bylo už 88 jsem to tam
3: 80,
4: viděl. Ne, 98.
3: 98.
4: Ta grafika je z roku 79.
3: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
5: No.
3: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
4: No je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
3: Posledních pěti století. To bylo krásný.
5: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
3: U mě taky, ale no, já jsem se nechtěl vytahovat. Ne, návod k vyloupení dneska.
5: Každý ráno na vás
3: každý
5: koukám.
3: Ráno?
5: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
3: A víš, že já
5: na
3: taky?
5: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
4: Jo.
5: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
3: Tomášku,
5: tenkrát...
3: nevytahuj se,
5: nemám
3: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
4: Ale vůbec ne.
3: Ne.
4: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
3: Jo, takhle.
4: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
5: To už byla ta střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
4: ne, to byla na Vinohradech.
3: Ne, na Vinohradech.
4: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek s tak zanícením nám vyprávěl o renesanci a jak. A říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascita, znovu zrození. A že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. A Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuju do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
3: To je krásný. Co následovalo, Jiří?
4: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
3: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
5: No,
3: dohnal a předehnal.
4: Ironie chtěla, no, že to se psal rok 1950. dva a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
3: No.
4: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
3: základ
4: jsem byl jako
3: všeho.
4: Základ všeho. A
3: přesně.
4: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
3: Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
4: jste projeli
3: srdce. Jak jsi dostal k hraní?
4: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužili. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Když jsem dostal pozvánku na bienále zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Stockholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, a já mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? No. On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je krásný.
4: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický Ještě. Král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
3: Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy to nebylo, rozumíš? Ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme stejně stát.
4: Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady se úspěch neodpouští. No ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomýho udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzu. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
3: To je.
5: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
4: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili, vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastové flašky Coca-Coly, jo.
3: No.
4: My jsme na to čuměli. No a potom ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
5: To je úžasný.
4: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No tak potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde. Který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to si připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíšmarja, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, tak to je krásný, tam když přijedu, vždycky do Bránického sklípka na pivo.
3: Jo.
4: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil že s Ostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
3: To je hezký.
5: Úžasný.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal čtyřikrát opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuclích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takovej dobrosrdečný pan Chabus. Říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH, pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Sonja s nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, ježíšmarja, a utek. On to neměl rád, on to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože
4: jo,
2: já,
4: tam klid, tam
2: co
4: klid.
2: Já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů. Klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí. Ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby. Že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování. Jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě. Tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: Tady no to jsou krásné kamenné bloky 30x30 cm.
2: No právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku. Nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič. Když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Prašti, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks. To jsme vyklidili a dali jsme si se madraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna. No a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petří nadolu na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílené, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis: Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná socha Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No, na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj Bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: pan Louis Armstrong, další v takový krásný společnosti. V níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teď

0: Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
0: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
0: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo. Protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal 2 dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
0: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle.
2: Ano. Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počůral, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček, a za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinární problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavě mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkají vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů, namaluj svět.

0: לעצב בו הן כבד, הטקסם כמו יל. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráščitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.

jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je